0: tak tohle byla další hezká česká písnička Na Blaníku. No a teď připomínám, že třikrát týdně vyrážíme za vámi, přinášíme tipy na hezké výlety a jedním tím zajímavým místem bylo Muzeum starožitných hodin. Kam nás pozval taky spoluprovozovatel tohoto muzea, pan Václav Šimonovský.
1: Největší hodiny jsou tady nástěnné hodiny, pendlové, měří 2,5 metru a ukazují čas i kalendář.
0: A naopak nejmenší?
1: Nejmenší hodiny, taky nástěnné, mají 9 mm a máme zhruba 2 měsíce teďka v muzeum a za celou dobu jsme nenašli menší kousek hodin.
0: Hodně zajímavé, a kdeže tohle muzeum starožitných hodin najdete? V Klášterci na Tohří. A další zajímavosti, celou reportáž, fotky, video najdete na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: Teď už posílám další hezké české a přeju krásnou noc. Zdraví vás, Vlasta Suk.

až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně je obloha jasná až polojasná, někde občas zaprší. Teploměr ukazuje mezi 19 až 14 stupni Celsia, na jihu Moravy kolem 20. Pofukuje slabý vítr. V pondělí čekáme nebe také téměř bez mráčku, místy se bude tvořit kupovitá oblačnost, sem tam přehánky nebo i bouřky. Teploty se nám opět vyšplhají, a to na 31 až 36 stupňů. Jihomoravané budou mít až 39. Slabý vítr při bouřkách zesílí. Tolik o počasí. Šárka Vikydalová, Rádio Blaník.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělej si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle?
3: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
2: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.

Krásnou a ničím nerušenou noc vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je pondělí 3. srpna roku 2026, kdy svůj svátek slaví Miluše, takže Milušky všechno nejlepší vám přejeme. Kdo má narozeniny 70. operní pěvec, manžel Hany Zagorové, Štefan Margita. A pojďme ještě do minulosti, do roku 1971. Dnes je to 55 let, kdy Sir Paul McCartney založil svou skupinu Wings. To je ona. Určitě znáte písničku, co říkáte. Ano, tak to je kapela Wings. A už je to 55 let od založení. Teď ale pokračujeme hezky česky, stále vám hrajeme takhle pohodově dnes navíc celý den, protože je první pondělí v novém měsíci. Tak pojďme na to.

dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně je obloha jasná až polojasná, někde občas zaprší. Teploměr ukazuje mezi 19 až 14 stupni Celsia, na jihu Moravy kolem 20. Pofukuje slabý vítr. V pondělí čekáme nebe také téměř bez mráčku, místy se bude tvořit kupovitá oblačnost, sem tam přehánky nebo i bouřky. Teploty se nám opět vyšplhají, a to na 31 až 36 stupňů. Jihomoravané budou mít až 39. Slabý vítr při bouřkách zesílí. Tolik o počasí. Šárka Vikydalová, Rádio Blaník.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Radio Blaník je s vámi i dneska v roci. Zdraví vás Vlasta Suk. A teď vás taky chci pozvat na náš web, kde už dnes můžete poslouchat nový díl seriálu Zdraví v hlavě, v rámci kterého si povídám s výživovou poradkyní Hankou Borkovcovou. A teď v tom novém dílu jsme taky přivítali vzácného hosta. Byl jím lékař Jan Vojáček, který vysvětluje, že mnoho chronických potíží nevzniká náhodou, ale jako důsledek dlouhodobého stresu a potlačených emocí.
1: A tenhle způsob uvažování je furt vlastně jako minoritní a je furt někde jako vytlačovaný někam na okraj. Jo, protože v médiích všude vidíte, jaký další lék jako úžasný je na trhu a pořád nás to tlačí do té role oběti. Pořád. Jo, seš prostě oběť života, seš oběť genů, seš oběť predispozic, ale s tebou to nesouvisí, nedělej si s tím starosti, my to za tebe vyřešíme lékama. A za mě tohle není přístup, který se mnou prostě ladí, za mě ten přístup, který se mnou ladí je, já jsem v prvé řadě zodpovědný za svoje zdraví.
0: Celé povídání už dnes se můžete poslechnout v podcastech na adrese radioblaník.cz. Já vám přeji stále krásný poslech našeho vysílání. V pět se budu těšit opět a celých 60 minut vám budu hrát jenom hezky česky. Ostatně dneska je první pondělí měsíci, takže dneska hrajeme hezky česky celý den. Užívejte.
2: Radio Blaník. Hezky česky.

0: Rádio Blaník, očekávané události. Rádio
1: Blaník. Hezký den přeje Šárka Vykydalová. Je pondělí 3. srpna, svátek má Miluše a před námi jsou očekávané události. ČEZ začne vyplácet akcionářům dividendu z loňského zisku. Za akcií dostanou 42 korun. Celkem ČEZ vyplatí téměř 23 miliard korun. Stát dostane skoro 16. V Praze zahájí druhý ročník pražského herního akcelerátoru. Ten představí 8 týmů, které budou v rámci programu rozvíjet své vlastní herní projekty za podpory mentorů a odborníků z oboru. V Brně začíná druhá část festivalu Planet Brno. Potrvá do 9. srpna. Za příznivého počasí budou na Kraví hoře obří nafukovací modely vesmírných těles. V Klementinu započne výstava Ze stínů ke světlu, hebrejské knihy v paměti Národní knihovny. Ta představuje příběhy hebrejských knih zabavených nacisty během druhé světové války z židovských obcí a institucí po celé Evropě. V Ostravě proběhne poslední rozloučení s bývalou prima balerínou Státního divadla v Ostravě Vlastou Pavelcovou. Ta zemřela 26. července ve věku nedožitých 95 let. To byly očekávané události. Rádio Blaník.

0: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
1: Ve vlaku či autobusu.
2: V čekárně u lékaře.
1: A nebo na procházce v lese.
2: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
2: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
3: Dobré ráno, vstáváme, je tu nový den, nový pracovní týden, pondělí s datem 3. srpna.
1: Vlasta Suk
2: na rádiu Blaník.
3: Já vás všechny zdravím a abychom ten začátek pracovního týdne hezky zvládli, opět vám budeme hrát hezky česky celých 60 minut. Za chvíli třeba Michal David a Decibely lásky, teď opět Radeček s Márií Čírovou. Vloupám se, tak ať se hezky poslouchá.
2: Česky na Blaníku.

0: Kapela Lucie s Viktorem Dykem a písnička Marie. Tady na Blaníku. Včera skončil letní filmový a hudební festival Litomyšl Fest a na ten letošní ročník pořadatelé vydali přes 22 tisíc vstupenek, což je o skoro 4 tisíce více než loni. Kdo se stal vítězem, prozradí Barbara Trojanová z pořadatelského týmu.
1: Vítězem se stal dokument Heleny Třeštíkové Časozběrný Bára Basiková, stejně jako ve Varech. A na druhém místě, které my nevyhlašujeme, skončil by ze severské sekce Poslední Viking a na třetím místě britský film Přísahám, že za to nemůžu.
0: Zájem o filmu a představení byl velký. V sálech bylo už od dopoledne plno, většinou se ale diváci dovnitř dostali. Výjimkou byl právě film o Báře Basikové, kde na některé diváky, kteří neměli akreditace, místo nezbylo. Během 5 festivalových dní se promítalo v 7 sálech s kapacitou přes 1600 diváků. Takže vítězi gratulujeme a dál už hrajeme jenom hezky česky. Za okamžik Pavel Bobek, Muž na konci světa, teď zpívá Václav Neckář. A já vám přeju dobré ráno.

0: Iveta Bartošová a Když láska schází tady na Rádiu Blaník. Já přeji krásné pondělní ráno za ten 3. srpna, kdy svůj svátek slaví Miluše. Všem Miluškám tedy všechno nejlepší. A narozeniny dneska slaví operní pěvec a manžel Hany Zagorové Štefan Margita. To je hlas, co říkáte. Štefan Margita má 70. Takže, milý Štefane, přejeme hodně zdravíčka.
1: Jsme tak praktičtí.
0: Štěstíčka.
1: Věcí je svět kolem nás.
0: A ať se máme všem dařit.

0: Za chvíli čerstvé zprávy, počasí a taky hezky česky. Třeba Karel Gott, to musím zvládnout sám. Bude 17:30.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
3: Na co?
2: Na naši fotovoltaiku.
3: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
2: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
3: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
2: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
3: A kdo se o to postará?
2: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
3: Tak to máme jasno.
4: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle?
3: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
2: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
4: S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Rádio Blaník. Zprávy.
6: Rádio Blaník.
7: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Soud v Jablonci nad ní jsou poslal do vazby 42letého muže, který napadl dvě ženy. Kriminalisté ho v pátek obvinili ze sexuálního útoku a znásilnění. Za to mu hrozí až 10leté vězení. Oprava hlavního vlakového nádraží v Kutné Hoře začne později, než se původně plánovalo. Prioritu totiž dostaly jiné projekty. Reálný je začátek přestavby stanice v roce 2032. Při hašení požáru v oblasti Psata západně od Athén se srazily dva vrtulníky. Došlo k tomu večer a obě dvoučlenné posádky byly převezeny do nemocnice. Posádka jednou ze strojů svým zraněním podlehla. Fotbalisté Jablonce zvítězili ve druhém kole v Pardubicích 2-0. V nové ligové sezóně tak zůstali 100% stejně jako obhájce titulu Slavie a Teplice. Naopak Východočeši spolu se Zlínem v sezóně ještě nebudovali. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude většinou slunečno a horko. Bude jasno až polojasno. Odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost a v jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehaňky anebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů Celsia. Na Moravě bude 35 až 38. Jen ojediněle se můžou vytvořit bouřky. Tolik o počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: To musím zvládnout sám, zpíval Karel Gott tady u nás na Blaníku. Za námi víkend a my jsme opět rozdali 7,5-kilové šunky na grill a potěšili některé naše posluchače. Parádní rodinnou grilovačku si zdarma užije posluchač Stanislav z Čeperky v Pardubickém kraji a taky Zuzka se svým manželem Tomášem z Třebechovic pod Orbem v Královéhradeckém kraji.
1: No je to fajn, já jsem to nečekala, že přijedete, takže jsem za to ráda.
0: Už jste to někdy zkoušela soutěžit?
1: Zkoušela, ale tohle asi největší výhra, co se vyhrála.
0: No a co ta šunčička, vy už se na ní těšíte, Tomáši, že jo?
2: No těším.
0: A co říkáte vy na to, že manželka vyhrála?
2: No je to paráda, aspoň to pořádně oslavíme. No manželka bude mít svátek a dcera taky, obě jsou Zuzanky, takže bude parádní grilovačka.
0: A co vy? Taky byste chtěli, abych k vám přijel v rámci Blanického krajánka a přivezl šunku na kosti a další blanické dárečky? Pokud ano, pojďte štěstí naproti. Zaregistrujte se do klubu posluchačů na našem webu radioblaník.cz, přihlaste se do hry a třeba se u vás v sobotu objevím. Radio Blaník. Do té 6. hodiny ještě třeba Marie Rotrová nebo Činasky a pak už odstartuje pondělní Dobré ráno s Adélou Zahradníčkovou a Petrem Slívou. V Lastasu k vám přeje krásný den a budu se těšit v 10 hodin dopoledne. Naslyšenou.
3: Manažer si to vydělá za jednu.

0: každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
0: Pohodové České rádio.
5: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl

0: Děkuju ti.
1: Lucka Bílá na Blaníku, chvilku před 6 hodinou. A já už vidím, co nás čeká po 6. Bude to tam hezky česky. Konec konců dneska, protože je první pondělí v měsíci, to celý den bude na Blaníku jenom hezky česky. A poté 6. třeba Olympik. Burma Jones. A s Michalem Tučným se budeme brouzdat ranní rosou. Hezky česky na Blaníku, celé léto, teď je 5.55, pondělí 3. srpna. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
4: Posloucháte Blaník a vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
5: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
4: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv.
5: Na našem webu radioblaník.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
6: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku se teploty už teď po ránu pohybují kolem 19 stupňů. Postupně se vyjasní a odpoledne teploty vyšplhají až na 36. Na horách bude do 30, pofukovat bude slabý proměnlivý vítr. Toliko počasí a na řadě jsou zprávy s Monikou.
2: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody.
2: A nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
7: Nehoda u Pohořelic má další oběť. Silnice z Brna na Svitavě bude mít další pruh. V Egyptě se třásla zem. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Tragická noční nehoda na D52 u Pohořelic má tragickou dohru. V nemocnici zemřela jedna ze tří osob, které při nehodě utrpěly vážná zranění. Nehoda tak má tři oběti. Dvě ženy zemřely hned v sobotu po půlnoci na místě nehody. Během 1. srpnového dne zemřelo podle policie na silnicích 5 lidí, 9 dalších se těžce zranilo. Silničáři začnou už v září stavět přeložku silnice 1/43 u Černé hory na Blanensku. Silnice na 2 kilometrech za 250 milionů na přímý a ve stoupání směrem do Brna vzniknou 2 pruhy pro snadnější předjíždění. Silnice z Brna na Svitavě patří v jihomoravské části k nejvytíženějším silnicím 1. třídy v zemi. Plavidla na Vltavě v centru Prahy nově obsluhuje servisní loď, je nejmodernější v Evropě a pluje na elektrickou energii. Tanker může zajistit tankování paliva a také vody, nabízí ale i další služby, jak potvrzuje mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
8: Servisní loď nabízí také odčerpávání odpadních vod a také takzvaných nádních vod, co jsou vody znečištěné oleji ze dna lodí. A také je možné na lodi natankovat pitnou vodu do lodních tanků. Plavidla připlují bokem k servisní lodi a tankují stejně jako na silnici.
7: Servisní loď můžou zájemci využívat od 7 ráno do 19 hodin. Severovýchod Egypta zasáhlo zemětřesení. Půda se otřásala silou 5,4 stupně. Oběti ani škody zatím nebyly hlášeny. Epicentrum otřesu se nacházelo asi 40 kilometrů severovýchodně od města Suez. Otřesy, které byly cítit i v Káhiře, vycházely z hloubky 10 kilometrů. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Petr Slíva.
4: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: S Petrem Slívou.
1: Dobré ráno, tak stojíme na startu dalšího ranního vysílání na Blaníku 1. v tomto týdnu a taky 1. srpnového. Ne, že by bylo 1. srpna, ono už je 3. srpna. Máme tady pondělí, Miluše mají dneska svátek, tak přejeme všechno nejlepší. A protože je to 1. pondělí v měsíci, tak dneska Blaník hraje taky jenom hezky česky, to znamená jenom české písničky. A mimochodem našel jsem jedno místo, kde je skvěle ukrýt se před letním vedrem. Řeknu vám o něm víc už za malou chvíli. Už je zpátky Adélka, i ona vám přeje dobré ráno, tady je 8. den od Olympiku a za minutu bude 6.

0: Burma Jones a samba v kapkách deště na Blaníku. No, nebylo by špatné zatančit si takhle po ránu sambu v kapkách deště. Ono by to trošku ochladilo, ale to není to, co by nás tento týden asi úplně čekalo.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Počasí se ještě dostaneme, já jsem ale o víkendu objevil skvělé místo, kam se člověk může uchýlit v letním vedru. Kino. Je klimatizované obvykle a když si vyberete správný film, tak se ani nenudíte, jinak se aspoň zdřímnete. Já jsem o víkendu objevil skvělý film, nebo objevil, poměrně známý v poslední době. Objevil jsem ho stejně jako spousty dalších. Odysseu Christophera Nolana se skvělým Mattem Damonem. Ano, můžu potvrdit všechno, co se o tomto filmu říká. Je skvělý a z kina se vám nebude chtít ani odcházet.

0: Síla starých vín a škvor na Blaníku. Celý den vám dneska Blaník hraje jenom hezky česky, protože je tady první pondělí v měsíci. Píše se 3. srpna, jsme na začátku týdne a jaký ten týden bude a jaký bude dnešek.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Otevíráme 1. srpnový týden a jak letní bude počasí v tomto týdnu, tak to probereme s Jiřinou Švábenickou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Hezké ráno přeji. Aktuálně máme jasno až polojasno s teplotami nejčastěji mezi 20 až 15 stupně Celsia. Na horách klesly teploty výjimečně i pod 10 stupňů. Nejméně má aktuálně Kvilda Perla, a to kolem 5 stupňů. No a naopak nejvyšší teplotu teď po ránu má Brno Tuřany, kde je 20,7 stupně Celsia.
2: Jak bude vypadat zbytek dne?
3: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne se pak bude tvořit kupovitá oblačnost a v jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty dnes budou velmi vysoké a zhruba tak o 5 stupňů vyšší, než tomu bylo včera. Budou se pohybovat mezi 31 až 35 stupně Celsia. Na Moravě tam bude ještě tepleji, 35 až 38 stupňů Celsia, a velmi teplo bude i v 1000 metrech na horách, kde očekáváme teploty kolem 27 stupňů Celsia. Takže zátěž teplem dnes bude velmi silná, na jižní Moravě dokonce až extrémní.
2: Dnes tedy hlavně opatrně, a jak tropický bude zbytek týdne?
3: Na naše území bude proudit nadále mimořádně teplý vzduch. V dalších dnech nás čeká slunečné počasí, ale při zvětšené oblačnosti se budou tvořit přehánky a také bouřky. V úterý tomu bude hlavně na horách a počítáme s nima spíše ojediněle. Ve středu pak přehánky a bouřky budou již místy. Konec pracovního týdne pak bude provázet už větší oblačnost a srážky se budou vyskytovat na většině území. Nejvyšší teploty čekáme mezi 34 až 39 stupně Celsia. Vysoké budou ale i noční teploty, a to mezi 23 až 19 stupně Celsia, takže ta zátěž teplem bude velmi vysoká až extrémní a uleví se nám až ve druhé polovině týdne nebo před víkendem, kdy se mírně ochladí.
2: Moc vám děkuju a naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezký den.
0: Tak jste to slyšeli, prosím vás, dávejte na sebe pozor.

0: Hodinový hotel a Mňaga až Žorb na Blaníku. Adelka se nám vrátila z výletu, přivezla mi dárky. Adel, kde jsi byla? Řekni to všem.
1: Byli jsme v Polsku s rodinou a konkrétně v Pobierovu tedy. Ale ještě jsme se pak cestou stali v Kolobřehu a to byl teda zážitek.
0: No a co Balt?
1: No Balt je krásný, ty pláže, mě to strašně překvapilo, nejenom, že ty pláže jsou teda úplně fenomenální, krásné, nádherné, písečné, čisté, ale mě i překvapilo, jak tam asi pravděpodobně v tom Pobierovu ty turisti přibývají, je to populárnější jezdit do Polska, tak oni tam mají strašně moderní infrastrukturu, tam se všechno staví a opravdu to byl krásný zážitek.
0: Tak vyprávě, jak fungují tojky na QR kód.
1: No ano, byly tam tojtojky, které normálně vám jako, vy tam přijdete, musíte si stáhnout nějakou aplikaci. Potom zaplatíte skrz nějaký QR kód. Je to prostě úplně high-tech technologie. No připadla jsem si, jak kdyby byla úplně jiný než v Polsku.
0: No já ti věřím, protože já Balt mám strašně rád. Já už jsem to říkal před 2 lety, když jsme jeli do Finska, jeli jsme po Baltím, tak nejenom Polsko, ale i Litva, Lotyšsko, Estonsko, nádherné pláže, krásná infrastruktura, prostě neobjevený kus země, kam se ještě prostě turisti nenastěhovali, takže já taky doporučuju. Tak, a děkuju za dárky, Adelka mi přivezla dárky. To jedno je potáce, která jestli to dobře chápu.
1: S rybičkama.
0: A to druhé jsou sušenky.
1: Ano, je to tak.
0: Užijeme si společně. Díky moc. Vám pokud někam míříte, tak šťastnou cestu a za chvíli už krátké zprávy na Blaníku. Teď je 6.23. Rádio
2: Blaník. Pepovi partiáci na Rádio Blaník.
3: Začíná nám 1. srpnový týden, to znamená, že se prázdniny překulily do své druhé půlky, ale on nám to zpříjemní parťák. Ve středu přijde Honza Pokorný, pokáč přijde, tak laďte Blaník ve středu mezi 4. a 5. odpolední. Pepovi partiáci na Rádiu Blaník. Na okno nebo na auto?
4: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
3: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
4: Sbírejte je s námi celé léto
3: na všech našich akcích a výjezdech.
4: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
3: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
4: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
5: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenáskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
6: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
7: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
8: Nejlepší letní úlovky. Outlet Arena Moravia právě vrcholí Maxi Outlet výprodej. Ulovte si prémiové značky se slevou až 80%. V sobotu 15. navíc nákupy spojíme s parádní zábavou. Dorazte do Outlet Arena Moravia na žonglerskou show, osvěžující drinky i skvělou hudbu a roztočte kolo štěstí o super ceny. Více na outletmoravia.cz.
9: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
10: Dobré ráno, miláčku.
11: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
10: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
12: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
13: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
14: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
15: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
14: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
15: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
14: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
15: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
14: Jo. A přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
15: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
16: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Fotky z našich akcí.
2: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
0: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz. Radio Blaník, zprávy. Radio
3: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Ministerstvo financí dnes zveřejní výsledek hospodaření státu za prvních 7 měsíců letošního roku. V pololetí byl schodek státního rozpočtu 183,5 miliardy korun. Chrudim a Slatiněli na Chrudimsku chtějí rozšířit cyklostezku až na 4 metry. Současná cyklostezka je široká asi 1,5 metru. Po úpravách by mohla mít šířku tedy až 4. Už dnes by měla začít další jednání mezi Spojenými státy a Íránem. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa k tomu dojde poté, co odložil chystané útvrdé údery na Islámskou republiku. Zápasem proti Američanům vstoupí hokejová 18 do Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda se pak ve skupině B utkají také s Německem a Finskem. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
0: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
4: Sadelko, vám přejeme dobré pondělní ráno s datem 3. srpna, zejména všem miluším. A my se za chvíli, protože jsme na startu nového týdne, podíváme na to, kdo všechno bude v tomto týdnu slavit v hudebním světě narozeniny, případně na koho budeme vzpomínat. O to se postará Daniel Rumpík. Za 20 vteřin bude 6:30.
0: České rádio.

0: Hanka Zagorová, Já nemám strach, na Blaníku ta písnička nezněla náhodou, protože dlouholetý partner a manžel Hanky Zagorové, Štefan Margita, dneska slaví kulaté narozeniny. Kolikáte? Prozradí vám Daniel Rumpík.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Přeji vám pohodové prázdninové pondělí s Blaníkem a jako pokaždé v tento den vám i dnes nabízíme přehled zajímavých hudebních výročí tohoto týdne. Operní pěvec Štefan Margita slaví právě dnes své 70. narozeniny. Všechno nejlepší. Zítra to bude už 39 let, co vyšla hudba k filmu Hříšný tanec. Tento snímek byl pro ty, kteří vyrůstali v 80. letech, jakousi obdobou Star Dance a herec Patrick Swayze tehdy patřil ke největším idolům a hvězdám své doby. Pojďme dál, své 41. narozeniny oslaví v pátek zpěvák Samer Issa. A ve světě někdejších superstars ještě zůstaneme. V sobotu bude 49 let zpěváku Petru Bendemu. Své 67. narozeniny oslaví v neděli zpěvák Aleš Brichta, kterému přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody. V neděli pak můžete společně s námi zavzpomínat na zpěvačku a trojnásobnou zlatou slavici Evu Pilarovou, které by bylo 87 let. Pro dnešek je to vše, přeji vám úspěšný týden a těším se opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
0: Tak jste to slyšeli a pokud něco slavíte taky, tak všechno nejlepší. Petr Novák a já budu chodit po špičkách teď na Blaníku 5 minut po 6:30 v pondělí 3. srpna.

0: Cela Vía, Martin Maxa na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Než se dostaneme k počasí a k tomu typu, kde se dají přežít horké dny, to bylo to kino, přidám ještě jednu destinaci, kde je v poslední době dost plno. Když venku teploměr ukazuje přes 30, tak Češi míří pod zem. To není začátek katastrofického filmu, to je prostě realita posledních dnů a třeba Mladečské jeskyně na Olomoucku hlásí rekordní návštěvnost. Místo obvyklých 200 lidí denně, jich během vlny veder dorazilo přes 300. A není divu, zatímco venku je tropické počasí, tak v jeskyních se celoročně drží příjemných 7 až 14 stupňů, takže pokud přemýšlíte kam na výlet, kde se nezapotíte už cestou od parkoviště, tak odpověď je možná pod vašima nohama. A jak to bude s tím počasím? Bude to na jeskyni?
2: No rozhodně bude, protože ty teploty dnes vystoupají opravdu velmi vysoko. Na většině území může být až 35, na Moravě dokonce až 38 a na horách okolo 27. Jinak dnes taky po celý den bude jasno až polujasno, takže očekávejte i sluníčko. Odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost a v jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky, ale bude jich pomálu.
0: Dávejte na sebe pozor a buďte s Blaníkem. Za 4 minuty bude 6:45.
1: Víc nebo míň. Tentokrát pro vás máme pobyt v hotelu Kocourkov a vstupenky do pekla Čertovina.
3: A to v plné parádě, včetně wellness procedur a hromady dárků.
1: Tak hodně štěstí.
3: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
4: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo-čertovina.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Baru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
7: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
6: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino. Balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Tak co, Klára?
11: Kámo, vadí, že je malej.
10: Malej? A řešíš to nějak?
11: Ne, na to je moc malej.
10: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
12: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
13: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Jakub Smolík, až se ti jednou bude zdát v Dobrém ránu na Blaníku, až se vám jednou bude zdát, že nemáte do čeho píchnout, tak seberte saky paky a jeďte za námi do Chomutova. Jakub tam bude taky.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Protože tento týden už se do toho zase pustíme. V pátek nás čeká další ze série letních koncertů Rádia Blaník. Jak vždycky říkám, zase někde rozbijeme ten náš cirkus. Adel, ty jsi byla naposledy na letním koncertě v Paleřimově, je to tak?
2: Je to tak.
0: Prosím tě, jak to znělo, když jste mi volali na ty Orkneje?
2: Dobře, já jsem byla velice překvapená. Já si myslím, že i Martin, který to celé zinscenoval, Martin Císař, tím toho zdravíme na dovolenou, tak byl sám překvapený, jak dobře to znělo. Opravdu to bylo, jak kdyby si byl tady s námi na tom pódiu.
0: Já jsem totiž byl na Orknejských ostrovech, což je nad Skotskem, a zároveň jsem byl v Paleřimově na pódiu, protože Martina napadlo to prostě mi zavolat, abych pozdravil posluchače. Což se stalo? Tak tentokrát v Chomutově budu z masa a kostí. Budeš v Chomutově?
2: Ne, nebudu v Chomutově.
0: Tentokrát si nedáš Chomutov. Dobře, tak tam budu já s masa a kostí v Chomutově, protože tam rozbalíme ten cirkus tentokrát už v pátek, tento pátek 7. srpna na náměstí 1. máje. Pozor, začínáme už 5 minut před 16:30 a kromě Jakuba Smolíka, kterého jsem vám před chvílí slíbil, tam bude taky Tereska Mašková, Janek Ledecký, samozřejmě naše blanická kapela. Vstupné se ani v Chomutově neplatí, tak prosím vás, přijďte. Letos pro vás navíc máme speciální dárek z brusu, novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz, jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun na ruku, tak se do ní pro ní v pátek do Chomutova stavte. Tak tohle v pátek.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Tak ještě jednou, tento pátek další z letních koncertů Rádia Blaník, tentokrát v Chomutově, začínáme 5 minut před 16:30. Teď na Blaníku Gump, a protože to nevzdám, je 6:49.

0: Kamba, protože to nevzdám na Blaníku, nevzdávejte to, po ránu se pořádně vyvětrejte, potom zavřít okna, ať se k vám to vedro nedostane. Ale pořádně si zesilte rádio, ať se k vám dostane Standa Hložek s Petrem Kotvaldem, protože ti vám budou zpívat v té příští hodině. Bude i Lucie a Černí andělé. A Helena Vondráčková. A bude toho mnohem víc. Je první pondělí v měsíci, Blaník vám hraje celý den. Jenom hezky česky. Teď je 6.53. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
2: Máte doma solární elektrárnu?
1: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
2: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
1: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
2: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
1: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
2: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
1: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Živé vysílání.
2: Speciální webová rádia.
1: Rozhovory s moderátory.
2: A k tomu spousta fotek, zajímavých tipů a dobrých zpráv.
1: Tak tohle všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
2: Tak ať se vám hezky sleduje,
1: čte
2: i poslouchá.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
3: Přeji vám dobré ráno, u zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku je před námi velmi horký letní den, kdy bude většinou jasno nebo polojasno. S teplotami od 32 do 36 stupňů, na horách bude do 30 a pofukovat bude slabý proměnlivý vítr. Tolik o počasí a teď se podíváme, jak to vypadá na silnicích.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
3: Na Frýdeckém Místecku dnes po ránu zasahují záchranáři a policie v Metylovicích na místní silnici, a to u vážné srážky osobního auta s motorkářem. Čekejte dlouhé kolony a zdržení. Dnes a zítra opatrně na trase ze Vsetína do Valašských Klobouků před Lužnou je provoz řízen kyvadlově semafory kvůli rekonstrukci vozovky a zpomalíte i na Opavsku, a to na výjezdu z Hrabině směrem na Velkou Polom. Na místní silnici probíhá oprava, jezdí se jedním pruhem. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď už pokračují zprávy s Monikou.
4: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
5: Teploty dnes budou místy opět atakovat 40. Muž se zabarikádoval v jednom z bytů v Praze. USA a Irán čeká nové jednání.
2: Rádio Blaník.
5: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Českou opět sevřou vedra. Dnes naměříme v Čechách do 35 stupňů, na Moravě může být až 38. Extrémní vedra v Česku, končí studená fronta s bouřkami. Čekají nás také tropické noci. Od středy mraků přibude a vedra postupně ukončí přehaňky a bouřky, i tak ale bude kolem 30 stupňů Celsia. Policisté zasahovali v Čáslavské ulici v Praze. V jednom z bytů se tam nacházel zabarikádovaný muž, který zřejmě trpí psychickými problémy. Včerejší vyjednávání bylo úspěšné a muž se nakonec vzdal policistům, kteří ho poté předali do péče záchranářům. Pětitisícové Nýrsko na Šumavě dokončuje svoji největší letošní investici. Jde o rekonstrukci kanalizace, vodovodu, průtahu a osvětlení v části Hodousice za 52 milionů. A víc tomu říká starosta Nýrska Miloslav Rubáš.
6: Ta nebyla kanalizace splašková, prostě nějaká stará dešťová kanalizace, do které historicky byly třeba nějaké svody, udělané trativody a podobně, a teď odebíráme vzorky a může být průšvih v tom, že ty vzorky třeba jeden čas nevyjdou. My tam pozbíráme splaškové vody pod obcí a tlakově je budeme doprava do Nízka na čističku.
5: Investice, která se už loni vyžádala asi 15 milionů korun, hradí Nýrsko ze svého. Spojené státy a Irán dnes začnou znovu vyjednávat. Podle agentury AFP to v noci na dnešek oznámil americký prezident Donald Trump, který předtím odvolal ohlášený v rozsáhlý útok proti Islámské republice. Zatímco Trump tvrdil, že o odklad úderu žádali Teherán a další země v regionu, íránská média údajně označila prezidentovo tvrzení o tehránské žádosti za lež. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem Slívou.
0: A pokud jste se probudili právě teď, tak jste se probudili do pondělního rána. Je minuta před 7 hodinou. A protože první pondělí v měsíci, Blaník vám celý den hraje jenom hezky česky. To první pondělí v měsíci má datum 3. srpna. Miluším, přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. A propo, už jste si někdy vydělali 5 000 během vlastně několika vteřin? Může se vám to stát, když budete poslouchat Blaník. A více o tom za pár minut. Teď Standa Hložek a Petr Kotvalda, holky z naší školky. S Adélkou vám přejeme dobré ráno.

0: Tereza Mašková, Marek Lambora na Blaníku a náš příběh. A teď ten váš příběh o tom, jak si poslechem Blaníku vydělat 5000 nebo i víc.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: Ano, i Tereska Mašková si zaspívala v naší hymně Slunce dál svítí. Slunce dál. Můžete se podívat třeba na YouTube a tam je videoklip a najít přesně ten okamžik, kdy zpívá Tereza Mašková, protože se to může hodit, protože vám to právě může vynést těch 5000 korun nebo i víc. Jak, Adel?
2: Musíte pečlivě, bedlivě poslouchat Rádio Blaník a ve chvíli, kdy ve všední den, tedy od pondělí do pátku, zazní právě ta naše hymna Slunce dál svítí celá od začátku do konce, tak voláte. Když se dovoláte jako první, ještě to automaticky neznamená, že jste vyhráli, ale že jste ve hře. Nicméně pravidla jsou jednoduchá, my vám pustíme ukázku z písničky Slunce dál svítí, kde zpívá jenom jeden interpret a když poznáte, o koho se jedná, tak je těch 5000 vašich. No a pokud nevyhrajete, tak se těch 5000 přelévá do dalšího dne, takže ten další má naději vyhrát 10 000, 15 000 a tak dále a tak dále.
0: Ale ani tak neodejdete s prázdnou, protože tady máme pro vás i cenu útěchy, a to CDčko s písničkami v Blaníku. A takhle si výhru peněžní teda opatřila Miluška.
3: Tohle místo je všude kolem nás, stačí se jen naladit a poslouchat ten.
4: Miluško, jde o 10 000 korun, tak povídejte.
5: Myslím si, že to je Kateřina Marie Micha.
4: To si myslíte, že to je Kateřina, jo? Hmm. Tak víte, co já vám je pošlu teda. Máte pravdu, je to Kateřina Marie Tichá, vy jste skvělá teda.
5: No, vy taky.
0: Minulý týden šlo dokonce o 10 000 korun, tak dneska jsme zpátky na startu a hraje se o 5000.
1: Slunce dál svítí.
6: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Tak hodně štěstí, teď je 7 minut po 7 a tohle už je Lucie a Černí anděle. Jak moc velké a pekelné vedro nás čeká v tomto týdnu, dozvíte se už za malou chvíli z Blaníku.

0: Lucie a Černí andělé na Blaníku, a když zůstanete dlouho na sluníčku, možná dopadnete jako ti andělé.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Protože Adel mi teď určitě potvrdí to, že připalovat to bude i dnes.
2: No to rozhodně, dnes nás čeká opravdu takový pořádný letní den. Čekají nás teploty 31 až 35, v maximech na Moravě může být až 38. Ani na horách se neochladíte, tady teploty vystoupají k 27 stupňům a po celý den bude svítit sluníčko. Ta oblačnost se objeví opravdu jen ojediněle a v jižní polovině území se výjimečně můžou přidat přehánky nebo bouřky. Celý ten den bude tedy náročný, dávejte na sebe pozor, no a jak bude vypadat zbytek týdne, tak to ví Jiřina Švábenická z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Na naše území bude proudit nadále mimořádně teplý vzduch. V dalších dnech nás čeká slunečné počasí, ale při zvětšené oblačnosti se budou tvořit přehánky a také bouřky. V úterý tomu bude hlavně na horách a počítáme s nima spíše ojediněle. Ve středu pak přehánky a bouřky budou již místy. Konec pracovního týdne pak bude provázet už větší oblačnost a srážky se budou vyskytovat na většině území. Nejvyšší teploty čekáme mezi 34 až 39 stupně Celsia. Vysoké budou ale i noční teploty, a to mezi 23 až 19 stupně Celsia, takže ta zátěž teplem bude velmi vysoká až extrémní a uleví se nám až ve druhé polovině týdne nebo před víkendem, kdy se mírně ochladí.
0: Tak to bylo horké mámení Českého hydrometeorologického ústavu, tohle už je sladké mámení Heleny Vondráčkové a za 2 minuty bude 7:45. Dobré ráno na Blaníku.

0: Tomáš Klus, Věra Martinová, Magnetické bouře. Adele, líbí se ti tahle písnička?
1: Je nádherná, já ji mám strašně ráda.
0: A ještě něco nádherného pro vás máme.
2: Brzda, plyn na rádiu Blaník.
0: Tak je pondělí a to kromě toho, že jsme na startu nového týdne, znamená taky to, že ten start může stát za to, protože celé prázdniny, každé pondělí, čili i dneska v dobrém ránu hrajeme o nabitou tankartu Easy v hodnotě...
1: No...
0: 5000 korun, se kterou můžete na čerpacích stanicích Orlen natankovat kvalitní paliva se slevou a navíc ochutnat osvěžující letní nápoje nebo gastronovinky, jako jsou rozpečené sendviče nebo vepřový hoisinburger. Ten máš ráda, že jo?
1: No, ten bych si dala.
0: máš ráda. Abyste na ty prázdninové výlety nemuseli za své, tak co musíte udělat? Napište nám své celé jméno a město nebo obec, kde bydlíte. Pošlete nám to v SMS-ce na 63118, možná vám už v příští hodině zavoláme a budete ve hře. Adele bude zase svědomitě vybírat. Je to tak, překyvuje a potom to bude na vás. Pustíme vám kousek písničky a vy si zvolíte, jestli chcete jakou verzi té písničky.
1: Jestli chcete brzdu, plyn anebo zhřejíme zpátečku. Čili tak. Jestli zpomalíme, zrychlíme anebo vám ji pustíme pospátku.
0: Je to strašně jednoduché, pište nám jméno, příjmení, odkud jste, pošlete na 63118 a v příští hodině se do toho dáme.
2: Brzda, plyn na rádiu Blaník. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Radio Blaník.
3: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
4: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Miráž.
5: Rybičky. Hrady.cz. 14. a 15. srpna Hradec nad Moravicí.
6: Migové.
5: Harley.
6: Xindle X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 14. a 15. srpna v Hradci nad Moravicí.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
9: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
10: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
11: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
3: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.

0: Blaník.
1: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
0: Blaník je i bezva práce.
1: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.
2: Za volantem.
3: Vážná dopravní nehoda osobního auta s motorkářem nám brzdí a komplikuje provoz na Frýdecko-Místecku v Metylovicích. Pozor, dejte také dnes a zítra na trase ze Vsetína do Valašských Klobouků před Lužnou. Se kvůli rekonstrukci vozovky jezdí kyvadlově. A zpomalíte i na Opavsku na výjezdu z Hrabině směrem na Velkou Polom. I tady probíhá oprava vozovky a jezdí se jen jedním pruhem. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, šťastnou cestu a na řadě jsou krátké zprávy.
4: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
5: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Červencová vedra zatím nezpůsobila významné komplikace na staveništích. Práce pokračují podle harmonogramu a pracovníkům se nestalo žádné větší zranění způsobené vysokými teplotami. Hasiči ukončili zásah u požáru lesa a pole v Novém Brbnu na Opavsku. S plameny bojovali už od čtvrtka. Během zásahu se na místě vystřídalo víc než 70 jednotek hasičů. Při srážce vrtulníků zemřeli v Řecku dva lidé, Řek a Dan. Posádka druhého vrtulníku, kterou tvořil Řek a Brit, přežila. Oba vrtulníky pomáhali při hašení požáru. Sára Bejlek po skoro třech hodinách postoupila v Torontu do druhého kola. Nyní narazí na Polku Igu Świątekovou. Bývalá světová jednička, která je nasazená jako číslo 7, měla na úvod soutěže volno. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
6: Dobré ráno, Rádia Blaník
2: s Petrem Svíbou.
7: Dobré pondělní ráno z Blaníku. A my se za chvíli podíváme do Litomyšle. Proč zrovna do Litomyšle? No protože tam se něco dělo a někdo se tam oceňoval. A kdo? Tak to se dozvíte už za malou chvíli. Teď Slza a celibát. Za 3 minuty bude 7:30.

0: Tak to byla Slza a celibát na Blaníku. Tento pátek nás čeká další z letních koncertů, tentokrát bude v Chomutově a příští týden, příští pátek, bude letní koncert v Napajedlích a tam bude právě ta Slza, možná i s celibátem. No a my se teď podíváme do té slibované Litomyšle.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Litomyšle je krásná, ale to nebyl v minulých dnech jediný důvod, proč se zajet podívat do Litomyšle. Včera tam skončil totiž filmový a hudební festival Litomyšl Fest a mezi filmy na něm uspěl dokument o Báře Basikové. Podrobnosti nám za pořadatele teď poví taky Bára, Barbara Trojanová.
2: Vítězem se stal dokument Heleny Třeštíkové Časozběrný Bára Basiková, stejně jako ve Varech. A na druhém místě, které my nevyhlašujeme, skončil by ze severské sekce Poslední Viking a na třetím místě britský film Přísahám, že za to nemůžu.
0: Tak já k tomu ještě dodám, že během pěti festivalových dnů se promítalo v sedmi sálech, prodalo se asi 22 tisíc vstupenek, takže o festival je zájem. Takže zdravíme do Litomyšle. Souměrná Bára Basiková to vyhrála, ale teď už zpátky k písničkám a jdeme za štěstím i s Karlem Gotem. V dobrém ránu na Blaníku 2 minuty po půl osmé.

0: Lucie Vondráčková, zombie na Blaníku. Ano, zombie, takhle často vypadáme my všichni, když vstaneme po horké noci, kdy se nedá spát.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: A jak to tak vypadá, není všem horkým dnům a nocím utrům ještě.
2: Je to tak, to je velká pravda. I dnes nás čeká velmi teplý letní den, ani ty noci nebudou příliš chladné. Teploty neklesnou pod 20 stupňů Celsia a dnes teploty vystoupají na 35 na Moravě až dokonce na 38. Po celý den bude svítit sluníčko, jen v jižní polovině území se může sem tam vyskytnout nějaká přeháňka.
0: Tak teď někam, kde se to teplo snáší daleko lépe, k tomu šplouchající moře, skvělá kuchyně a je to tradiční destinace českých rodin a navíc se tam bez problémů domluvíte a řada hotelů i služeb je dlouhodobě přizpůsobena českým klientům. Bulharsko a jeho slunečné pobřeží nebo návštěva Varny s městskou pláží. Vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style. Bulharsko je skvělou volbou pro ty, kdo hledají dobrý poměr ceny a kvality. S Blue Style můžete odletět třeba tento čtvrtek na 8 dní s all inclusive do hotelu Laguna Beach Resort and Spa a pořídíte to za 19 990 korun za osobu. Hotel leží v klidnější části letoviska a potěší ty, kdo chtějí být blízko pláže a mít restauraci i další služby pohodlně na dosah. Zajímavým zpestřením dovolené je Trabant Safari. V legendárním kabrioletu projdete bulharským venkovem, zastavíte se v tradičních vesnicích a poznáte místa, kam se během běžné dovolené většina turistů vůbec nepodívá. A ještě jedna praktická informace pro cestující. Při cestě na letiště Václava Havla v Praze počítejte kvůli probíhajícím rekonstrukcím s možným zdržením. Pro větší pohodlí a klid před odletem se doporučuje vyrazit s dostatečným předstihem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
5: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
6: Tak to kecáš.
7: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
6: A co na to jeho holka?
7: Našla si jinýho, ten má malej.
6: No jo, zlatej malej.
8: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
9: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
10: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
14: Co třeba na delfíny?
13: Do zoo?
14: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
13: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
14: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
15: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: všechno paráda a Karel Zich na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Sedmdesátka. To je číslo. V případě takového Štefana Margity je to vlastně opravdu jenom číslo. Štefan Margita dneska slaví kulaté 70. narozeniny. Je to jeden z našich nejuznávávnějších operních pěvců. Muž, který zpíval na těch nejprestižnějších světových scénách. Od Vídně přes New York až po Londýn. Milánská Laskala, přitom zůstal skromný a blízký českému publiku. Pro mnoho lidí bude navždy spojený samozřejmě taky s Hankou Zagorovou. Ten jejich vztah patřil k těm, které budili obdiv a po její smrti otevřeně vlastně mluví o tom, jak moc mu chybí. O to víc si lidé váží jeho síly pokračovat dál. No a Štefan Margita je prostě důkazem toho, že opera je žánr pro každého. A pokud se chystáte teď snídat a chtěli byste jednou posnídat jako Štefan Margita, tak i o tom jsem si letos na jaře právě se Štefanem Margitou povídal.
3: A co tak normálně snídáte?
4: Normálně teď si dám kafičko a mám tady croissant, takže tohle si dám a dám si k tomu maslo. Slaný máslo a marmeládu.
3: Vy jste můj člověk, já znám málo lidí, kteří mají rádi slané máslo a já ho miluju.
4: Já taky.
3: Marmeláda a slané máslo, to sladké s tím
4: ano,
3: slaným dohromady.
4: Máslo, marmeláda. Úžasná chuť.
0: Tak teď už víte, co posnídat, abyste se cítili jako Štefan Margita po ránu. Slané máslo taky trošku rozděluje naši rodinu, protože já ji miluji, manželka ho nemusí a když jsme obytňákem křižovali Británii, tak koupit slané máslo je jednodušší než to neslané, takže já byl spokojený. Teď už činasky a hlavolám. Na Blaníku 2 minuty po 3:15. Dobré ráno.

0: Rubikon a Krištof na Blaníku, tak jsme překročili Rubikon. Přiblížili se k 8. hodině, až překročíme i tu 8., tak vás čeká Marie Rotrová. Lásko voníš deštěm. Budou Mandraže. Hledá se žena, dobrá zpráva. A taky Verona. Na mě nečekej, já přijdu až rád. A je první pondělí v měsíci, Blaník vám celý den hraje jenom hezky česky. Teď je 7.55.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.

0: počasí.
1: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. O víkendu jsme si od sluníčka a horka lehce odpočinuli, ale teď se na Moravě a ve Slezsku letní horké počasí vrací v plné parádě. Dnes bude jasno nebo polojasno a naměříme až 630 stupňů, na horách do 30. Tolik o počasí a teď je tu dopravní servis.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Za volantem.
1: Na Frýdeckom Místecku v Metylovicích od rána zasahují záchranáři a policie u vážné strážky osobního auta s motorkářem. Počítejte tu stále ještě se zdržením. Zpomalíte na Opavsku, na výjezdu z Hrabině směrem na Velkou Polom. Kvůli rekonstrukci vozovky se tady jezdí jedním pruhem. A na dálnici D48, teď aktuálně opatrně na 40. kilometru ve směru na Olomouc, u krajnice překáží porouchané osobní auto. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko vám přeju hlavně šťastnou cestu, ať dobře dojedete. A teď už pokračují další zprávy s Monikou.
3: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. CactusReality.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Ode dneška už neplatí staré občanské průkazy. Královéhradecká Mileta přináší změny v dopravě. Kraví hora v Brně je plná obřích planet.
5: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Některým seniorům ode dneška neplatí staré občanské průkazy. Jedná se o papírové knížky nebo zalaminované karty vydané před polovinou roku 2000. Nejčastěji je podle ministerstva vnitra mají lidé narození před rokem 1936. Výměna občanského průkazu je zdarma a úředníci můžou v případě potřeby přijet domů, do nemocnice nebo domova pro seniory. Energetická společnost ČEZ dnes začne vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Za akcii dostanou 2,40 korun. Celkem vyplatí ČEZ přes 22,5 miliardy korun. Stát jako většinový akcionář z toho dostane skoro 16 miliard. O výši dividendy rozhodla valná hromada firmy v červnu. Na křižovatce Mileta v Hradci Králové se mění doprava. Ode dneška čekají cestující MHD, chodce i řidiče další změny. Jaké to už ví mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková?
6: Kromě otevření zbývajících podchodů a dvou zastávek MHD budou moci řidiči nově využívat také napojení přes takzvanou malou Miletu. Do této nové křižovatky bude navíc ústit výjezd pro vozidla zdravotnické záchranné služby.
5: Celá stavba tak vstupuje do závěrečné etapy, která zahrnuje dokončovací práce i odstranění zjištěných nedostatků. Na brněnské Kraví hoře startuje druhá část festivalu Planet. Akce organizovaná tamní hvězdárnou a planetáriem představí kromě projekce sci-fi filmů a těch naučných také obří nafukovací modely vesmírných těles. Dominantou brněnského parku bude nový 12-metrový model Jupiteru. Festival potrvá do neděle 9. srpna. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Slivou.
7: Dobré ráno ode mě i od Adelky. Připomínám, že je pondělí a to je vaše šance jezdit autem na prázdninové výlety zadarmo. Bude se totiž hrát opět o nabitou tankkartu Easy v hodnotě 5000 korun, se kterou můžete na čerpacích stanicích Orlen natankovat kvalitní paliva se slevou a navíc ochutnat osvěžující letní nápoje nebo gastronovinky. No a vaším úkolem je nejdříve nám napsat SMSku, do které napíšete vaše jméno a příjmení a obec, kde bydlíte, odešlete na 600 318 118 a po půl osmé. Děj se, vůle muží. Teď už Marie Rotrová, to, co nás dneska pravděpodobně nečeká. A když tak, tak jenom na chvilku a někde. Déšť. Je 8.

0: Hledá se žena mandraže na Blaníku a my už jsme našli pro změnu Mirka Táborského. Co vás čeká v jeho pořadu v tomto týdnu, dozvíte se právě teď. Po měsíci se potkáváme zase v ranním vysílání s Mirkem Táborským. Já vím, na vině jsem byl já, protože jsem tady nebyl. Tak vám přeji krásné dobré ráno.
1: Krásné a dobré ráno.
0: A pojďme si popovídat o tom, co se bude dít tento týden ve vašem odpoledním pořadu. Kam se vydáme?
1: Tak nejprve se vydáme do Žirovnice, kde kvetlo před minulém století perleťářství, výroba perleťových knoflíků. Asi si ještě pamatujeme ze starších kusů oděvu, ale neuvěřitelné bylo, že ročně se tam zpracovávalo 138 tun perleti, že tam pracovalo 600 mistrů a dělníků v 60 dílnách. To neuvěřitelně kvetlo, to řemeslo. Knoflíky se vyvážely až do Ameriky.
0: V domácnostech musí ležet tuny knoflíků tím pádem.
1: No, měly by ležet tuny perleťových knoflíků, ale vyšly, myslím, trochu z módy.
0: No a kromě perleti, kam se ještě podíváme?
1: Pak bych vás pozval do zajímavého muzea se vzácnými motocykly v Pavlíkově. To muzeum se jmenuje Splněný sen a splnil si ho pan Ivo Scharlinger. No a potom bych vás ještě pozval na méně známou železniční trať. Mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví je asi 50 kilometrů pěkné železniční trati, na jejíž trase jsou zastávky a na nich zajímavá místa. Ve Mšeně jsou nádherné lázně, pak je tady malá železniční zastávka v Sudoměři, kde je malé železniční muzeum, a potom tu je ještě zastávka Skalsko, kde mají v jednom statku na zahradě

0: Cesty Lásek a Marcela Holanová na Blaníku. O víkendu se v Brně slavilo, centrem Brna prošel průvod s brazilským rytmem, takže to tam vypadalo jako v Riu. A pokud byste si dneska chtěli udělat takový pravý brazilský karneval, tak klidně můžete, protože to tady bude vypadat taky jako v Riu.
1: Sluníčko Rádia Blaník.
0: Prostě budou tropy.
2: Je to tak, pojďme se podívat na aktuální teploty. Už teď na většině území přesahují 20 stupňů Celsia, třeba Praha hlásí 21, Brno dokonce 24, Ústí nad Labem 23 a Karlovy Vary okolo 20. Ten západ je tradičně chladnější. Jinak během dne může být ale až 35, na Moravě dokonce až 38, na horách se taky neochladíte, tady okolo 27 a bude jasno až polojasno. Jen v jižní polovině území se můžou ojediněle vyskytnout přehánky.
0: No a o víkendu slavil také jeden známý český film, slavil kulaté výročí. O jaký film jde a kolikáté to výročí bylo, tak o tom bude řeč za chvíli. Teď Verona a na mě nečekej, za minutu bude 8:45.

0: Dali mi kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Josef Laufer a s Bohem lásko, já jedu dál na Blaníku. V sobotu se takhle spousta lidí sjela do Obděnic na Příbramsku, aby si připomněli 50 let od premiéry filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Velká část filmu se natáčela právě tam v Obděnicích. Ten film dodnes baví láškami, které zná skoro každý Čech. Jenom vezmu to úplně namátkou. Třeba tahle.
2: Chči je a chči je.
1: A nebo třeba tahle.
3: Ta se nemenuje, to je kráva.
4: A můžeme jí říkat Jitko?
3: Můžete, ty je to jedno.
1: Jitko, krávo, no možná je to právě tím, že vedle humoru v něm je právě i kus obyčejného života, nostalgie a takového toho českého chalupaření. Tak schválně, když jste Na samotě u lesa viděli naposledy, pokud pátráte po nějakém filmu, na který se třeba teď v létě v parných dnech podívat, tak myslím si, že právě tohle je ten pravý film, navíc letos slaví 50. narozeniny. Já dám ještě jednu.
5: Pane Lorenz, uvezu to.
6: Ne.
7: Nemusí to být nic velkýho, nejlepší by byla samota.
5: A teď?
6: Teď jo.
1: A za chvíli krátké zprávy je 8.22.

0: Pojďte na to s námi zavzpomínat. Možná na tom i vyděláte. Už od pondělí 10. srpna vám budeme rozdávat praktické cyklistické balíčky od MND, kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Poslouchejte Blaník a buďte ve střehu.
1: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio. Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Chcete vidět pevnosti a bunkry, které měly chránit naši vlast?
4: Prozkoumejte pěchotní srub na trati nebo poznejte vojenský život v areálu československého opevnění. A v opevnění Šance budete bránit Jablunkovsko proti pašerákům i nájezdům nepřátel.
3: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
4: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
5: Dobré ráno, miláčku.
6: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
5: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
7: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
8: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
9: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A čím je naše výroba výjimečná? Nejmodernější technologie pomáhají našim lidem tam, kde je práce nejnáročnější. Protože v Broze jsou vždy na prvním místě lidé. My inovujeme, vy rostete. Broze. Společně silnější.
10: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
11: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.
12: Ve vlaku či autobusu.
13: V čekárně u lékaře.
12: A nebo na procházce v lese.
13: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
12: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
13: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
0: Blaník za volantem.
14: Zdržíte se na trase mezi Přerovem a Olomoucí, konkrétně na průjezdu Kokorami. Překáží tam totiž odstavený autobus a provoz je v místě řízen kyvadlově, takže s kolonou a se zdržením počítejte v obou směrech. Na trase mezi Uherským Hradištěm a Otrokovicemi na průjezdu z Pitihněví vás zdrží vážná srážka dvou osobních aut. Zablokovaný je jeden jízdní pruh, takže i tady počítejte obousměrně se zdržením. A na Zlínsku mezi Napajedli a Bílovicemi před Topolnou zasahuje policie u nehody do dávky. Dejte si pozor, zdržet výrazně byste se neměli. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Na řadě už jsou krátké zprávy.
15: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
0: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio.
16: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Akademie věd opravila chyby v účetnictví. Odhalila je kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu. Ve vedení účetnictví šlo o chyby, které by měly v souhrnné výši 370 milionů významný vliv na zůstatky položek. Rozsáhlejší zemědělské požáry můžou snížit úrodnost půdy nebo zvýšit riziko eroze. Úrodnost půdy může být podle agrárníků v důsledku požáru snížena i na několik následujících let. Přírodovědci potvrdili v Českém středohoří přes 2200 druhů motýlů. Velké množství z nich ale patří mezi ohrožené druhy, řazené do aktuálního červeného seznamu. Zápasem proti Američanům vstoupí hokejová osmnáctka do Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda se pak ve skupině B utkají také s Německem a Finskem. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
17: Dobré ráno, Rádia Blaník
0: s Petrem Slívou.
18: Dobré ráno v pondělí 3. srpna. Bude 8:30, zhruba za minutu a půl, a my se za chvíli pustíme do toho dnešního kola hry o tankovací kartu. Takže pokud jste se přihlásili do hry, čekejte, že třeba právě vám za chvíli zavoláme.
0: Pohodové České rádio.

0: Věra Špinarová, kouzlo bílejch čar na Blaníku, kouzlo bílejch čar je fajn, ale stojí to nějaké peníze.
1: Brzda, plyn na rádiu Blaník.
0: Ale s tím vám můžeme pomoci, protože hrajeme o nabitou tankkartu Easy v hodnotě 5000 korun, se kterou můžete na čerpacích stanicích Orlen natankovat kvalitní paliva se slevou a navíc ještě ochutnat osvěžující letní nápoje nebo gastronovinky, jako jsou rozpečené sendviče nebo vepřový hoisin burger. A hrát bude dneska
2: Petr z Brna.
0: Petře, jste tam? Halo, halo.
3: Halo, halo, halo, jsem tady, Peťa z Brna.
0: Petře, vy jste teď na cestě někde?
3: Teď jsem zastavil, jsem v nákladňáku.
0: Jo, v nákladňáku, ale ta tankovací karta, předpokládám, že v případě, že ji vyhrajete, tak bude do vašeho osobního auta, je to tak?
3: Ano, přesně tak.
0: Přesně tak. Adel, připomeneš pravidla?
2: Teď si vyberete, Petře, jestli šlápneme na brzdu, nebo na plyn, a nebo zařadíme zpátečku, čili jestli vám ukázku z písničky pustíme pomalu, rychle nebo pospátku, a vaším úkolem bude uhádnout jméno interpreta, anebo možná i jméno interpreta a název skladby. Uznáváme obojí.
0: Je vám to jasné?
3: Samozřejmě.
0: Tak pojďme na to. Jakou variantu si vyberete?
3: Pomalou.
0: Pomalou. Tak poslouchejte.

0: To je strašně těžké, že jo?
1: Je to písnička Helena Vondráčková Sladké mámení.
0: Sladké mámení. Že by tohle bylo sladké mámení. A délku dala bys to?
2: No, jako chvíli mi to trvalo. Já bych možná řekla, že i ta rychlejší varianta by byla lehká, ale je to tak.
0: Jasně.
1: Jupi.
0: Jupi. Tady to máme ještě v normálním tempu. Takže tankarta Easy v hodnotě 5000 korun je vaše. Petře, my vám gratulujeme. Mějte se krásně.
1: Ráda, super,
0: užijte
1: moc děkuju,
0: si.
1: Děkuju, budeme jezdit, super.
0: A pozdravujte v Brně, naslyšenou.
1: Jasačka, Brno, zdraví Blaník.
0: Naslyšenou. A přátelé, pokud i vy vyrážíte na vaše prázdninové cesty, stavte se na čerpacích stanicích Orlen pro epické letní slevy, které platí s Orlen aplikací každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Natankujte si díky tomu paliva Efekta se slevou 1 koruny na litr anebo prémiovou Vervu se slevou 2 korun na litr. Akce platí až do konce srpna.
3: Brzda, plyn na rádiu Blaník. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Stoupánky do hlavy a Petr Muk na Blaníku. Dobré ráno, Radio Blaník. Jsem teď chvíli brouzdal internetem a našel jsem 6 návyků, které máme udělat večer, abychom měli potom krásné ráno nebo pohodové ráno. Je tam samozřejmě taková ta večerní procházka nebo vypnutí obrazovek 30 minut před spaním a tak dále, ale s jedním nesouhlasím. Teplá koupel nebo sprcha před spaním má pozitivní vliv na náladu. Já bych řekl, že dneska rozhodně ne. Že zaplať pámu za každou studenou sprchu. Co nás čeká dneska za počasí? Jaké bude?
1: Ono se totiž možná z každé té studené vody ta teplá
0: za chvíli stane teplá, ano.
1: Protože ty teploty budou stoupat nebezpečně k 40 stupňům Celsia. Na Moravě může být až 38, na zbytku území bude okolo 35 v maximech a na horách okolo 27. Jinak bude jasno až polujasno. Na jihu očekávejte přehánky nebo bouřky, ale ty se taky během dne rychle rozplynou.
0: Chcete-li ušetřit za teplou vodu, dejte na střechu barel se studenou vodou a do půl hodiny máte horkou. Za chvíli už kabáda pohoda a potom pro vás budu mít malou nápovědu k dnešnímu tajemnému roku.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Atención!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
7: Yeso!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Kámo, já už to nevydržím.
10: Kámo, ten je velký.
9: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
10: Dík, fakt, kámoš.
11: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

0: Pohodové ráno s Kabáty a s Blaníkem vám přejeme. Teď je 8.50, blíží se 9. Blíží se dnešní hledání tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A po víkendové pauze strávíme tu následující hodinu zase v minulosti v jednom konkrétním roce, ve kterém se zrodila spousta písniček. Budeme si je hrát, protože je první pondělí v měsíci, tak to budou jenom české písničky. A taky pro vás budu mít slovní nápovědy. Mimo jiné bude řeč o filmu, který měl v tajemném roce premiéru. A tohle je ukázka z něj.
3: Máme ještě ty pohlavní choroby od docenta Šmoka, pane vedoucí.
0: A více po 9. na Blaníku.

0: To mě nenapadá, Iveta Bartošová na konci dnešního Dobrého rána. A tajemný rok v té příští hodině a v něm tyhle písničky. Z tajemného roku je i tahle. A nebo tahle. A více i s vašimi tipy a vzpomínkami po deváté. Teď je 8.54. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Krásné pondělní dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na Moravu a do Slezska míří další vlna horkého vzduchu z Afriky. Dnes proto čekáme jasno nebo polojasno a odpolední maxima se vyšplhají až na 36 stupňů, na horách bude do 30. Tolik o počasí a teď se podíváme, jaký je provoz na silnicích.
3: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio

0: za volantem.
1: Na trase mezi Přerovem a Olomoucí počítejte se zdržením. Na průjezdu Kokorami překáží odstavený autobus. Provoz v místě policie řídí kyvadlově, takže kolony se tvoří obou směrech. Na trase mezi Uherským Hradištěm a Otrokovicemi to také jede pomalu. Na průjezdu z Pitihněví se totiž vyšetřuje srážka dvou osobních aut. Blokovaný je jeden jízdní pruh, přesto počítejte obousměrně se zdržením. A pozor dejte na Zlínsku, policie zasahuje mezi Napajedly a Bílovicemi před Topolnou u nehody dodávky. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď už jsou na řadě další zprávy s Monikou.
2: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Některé obce už zápasí s velkým nedostatkem vody. České jaderné elektrárny sucho neohrožuje. V Česku přibývá ohrožených motýlů. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Sucho vyprázdnilo studny v některých menších obcích. Třeba v Půtěmově na Vysočině přitéká do vodojemu zhruba jen třetina obvyklého množství vody. Obec si proto musí dovážet cisternu z nedalekého Pelhřimova. Za nedostatek vody může podle starosty malý přítok z obecních studen i staré vodovodní potrubí. Místní se ho pokoušejí opravit. Provoz jaderných elektráren v Česku sucho a vedro neohrozí. Elektrárny v Dukovanech a Temelíně využívají podle ČEZu pro chlazení kondenzátorů systém chladících věží. U těch je spotřeba vody výrazně nižší než u elektráren s takzvaným průtočným chlazením ve Francii anebo v Maďarsku. Žádné omezování provozu tak nyní není zapotřebí. České středohoří je motýlím rájem. Dlouhodobý monitoring ukázal, že na některých lokalitách žije přes 1000 druhů motýlů. Jaké konkrétně, to ví mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
5: Čísla nezahrnují jen nápadné velké motýly, ale i noční můry nebo drobné motýlky, které laik snadno zamění za mušky. Přestože to působí impozantně, motýly ani další opylovači to v současné krajině nemají lehké. Potřebují totiž mnohdy velmi specifické podmínky, například některé housenky se živí jen jedním druhem rostliny.
4: Velké množství z nich patří mezi ohrožené druhy zařazené do červeného seznamu. Severomorská ropa Brent dnes vykazovala pokles o víc než 5% a pohybovala se v blízkosti 83,50 dolarů za barel. To americký prezident Donald Trump totiž dnes uvedl, že Spojené státy a Irán začínají znovu jednat. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
0: Tajemný rok a Petr Slíva.
3: Na Rádiu Blaník.
6: Zbalte si saky paky a stěhujeme se na příští hodinu do tajemného roku. Letíme do minulosti, kdyby vás někdo hledal. A ocitneme se v roce, ve kterém se zrodila spousta českých písniček. Všechny si je, no, skoro všechny si je zahrajeme v té následující hodině, protože vám budeme hrát jenom české písničky, protože je první pondělí v měsíci, takže to platí i pro tajemný rok, ale zároveň tady máme i jinou připomínku onoho roku a my se zase těšíme na vaše tipy a na vaše vzpomínky. Pište nám je na 600 318 118, volejte na 800 109 109, protože tajemný rok právě začíná.

0: přestože už je dopoledne, tak tahle písnička se jmenuje Je ráno a naspíval jej Vítězslav Hádl.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A důležitá informace je, že vyšla v tajemném roce, stejně jako ta předchozí písnička Dívka na inzerát od Michala Davida. A tady jsou první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jana z Plzně. A já si myslím, že se jedná o rok 1980.
0: Tak dobře, píšu rok 1980 a Jano, kdybyste se vrátila do roku 1980, byla byste v Plzni jako dneska?
3: Byla bych v Plzni jako dneska, ano.
0: Co byste tak dělala?
3: Tak asi bych byla zrovna v práci, což už teďko spoustu let nejsem, anebo někde na dovolené.
0: Anebo někde na dovolené. Moc vám děkuju, mějte se krásně, krásný den do Plzně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Tak a pojďme se podívat také na první tipy, které dorazily SMS-kou, protože i ty nám můžete psát.
4: Napsal nám třeba Jarda Zvojkova, ten typuje rok 1980, potom nám tady přišel pozdrav z Milevska, tady někdo typuje rok 1982, no a dokonce tady máme i tip na rok 1997.
0: 97, píšu si, proč ne? Dělám čárku, tak a pojďme na tu první slovní nápovědu. Tohle je ta ukázka, kterou jsem pouštěl před devátou, tak já vám ji teď pustím trošku delší.
5: Máme ještě ty polární choroby od docenta Šmoka, pane vedoucí.
6: No tak zeptejte se příští týden, máme dostat zboží. Duchu, vytáhněte tu roletu. Na co vy tady čekáte?
7: Na pohlavní choroby.
6: Nemáme, nevedeme.
0: Tak, vedoucí pohlavní choroby, Douchova, jaký film to asi může být? No ten, který měl premiéru na začátku tajemného roku a točil se celý ten předchozí rok. Film, který režíroval Ladislav Smoljak podle scénáře Zdeňka Svěráka, který si v tom filmu taky zahrál takovou menší roli, ale tu hlavní tam hrál Josef Abraham a ten film se jmenuje, no jasně, Vrchni, prchni.
8: Vysvětli mu, že u nás máme takovou zvláštnost, že kromě normálních vrchních se tu občas vyskytne i falešnej.
9: Was hat er gesagt?
10: In unserer Heimat, wir haben eine Spezialität, dass außer die normalen Ober auch einen abnormalen falschen gibt.
9: Unglaublich.
0: Vrchní prchní má premiéru v kinech, nebo dostává se do kina na začátku tajemného roku.
11: To bude prdlavka koukat.
12: Kdo?
11: My mu říkáme prdlavka. On jezdí v takový, on má takovou tříkolku, ale koukám, že ji tady nemá.
12: Tak tam zajdem jindy.
11: Že by nebyl doma. Paní Paseková, no. Paní Paseková, prosím vás, nevíte, jestli už šel prdlavka domů?
0: 800-109-109, to je to telefonní číslo, kam zavolat a zkusit si tipnout tajemný rok a třeba zavzpomínat, co jste v tom roce dělali vy, který tipujete, nebo to dejte do SMSky, napište na 600-318-118, nebo to zkuste na našich sociálních sítích, na Facebooku. No a tohle už je písnička, která k tomu filmu neodmyslitelně patří. Severní vítr a Jarda Uhlíř.

0: Zblížení a Helena Vondráčková na Blaníku. Písnička z tajemného roku.
1: Rádio Blaník. Tajemný rok.
0: Písnička, kterou Heleně Vondráčkové složil Vítězslav Hádl a otextoval Pavel Žák. Také tohle mohla být nápověda. Stejně jako film Vrchní prchni, který do kin přišel na začátku tajemného roku. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Markéta. Já si myslím podle Vrchní prchni, že to bylo z kraje roku 1981.
0: Tak 81. A co jste takhle z kraje roku 81 dělala vy?
2: Chodila jsem do práce, sehnali jsme byt, tak to byl takovej rok. Narodila se mi ale až na konci roku dítě první. Dobrý.
0: Takže
2: to
0: docela důležitý rok. A film je skvělý do dneška, to já bez pochyby.
2: To já miluju.
0: Já taky. Mějte se krásně, Markéto, naslyšenou.
2: Mějte se, nasle.
0: To bych vůbec nerozporoval, tak pojďme na SMSky.
3: Zdravím do rádia Blaník a také cukrárnu v Úsově. Můj tip je 1981, to jsem se vrátil z vojny a jelikož miluju muziku, tak snad je to tajemný rok správný, to nám napsal Zdeněk z Úsova.
0: Děkujeme, Zdeňku, zdravíme cukrárnu, Bělehradská 299/132 Praha 2. Tak, pojďme.
3: Přidám tip od Ivany z Vysočiny, ta typuje podle ukázky z filmu rok 1982 a napsala k tomu, to mi bylo zrovna 11 let a byla jsem z něj paf.
0: Díky, díky.
3: A potom přidám ještě tip od Martina z Prahy, ten typuje rok 1980 a bylo mu 5 let.
0: Díky, díky. No a co jste takhle v tajemném roce dělali vy? A jaký rok vůbec tipujete? Tak to nám buď to brnkněte na 800 109 109 a pokecáme si o tom, anebo to napište na 600 318 118 nebo dejte do komentářů na našem Facebooku a tady je další písnička z tajemného roku. Jmenuje se Já. Tohle je Olympik.

0: Já začal zpívat Olympik v tajemném roce tuhletu písničku Petra Jandy, kterou otextoval Zdeněk Rytíř. Ta písnička má dokonce podtitul. Je to Já v závorce sobectví.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: A vrchní, čárka prchni, bez závorky, tak se jmenuje film, který měl premiéru na začátku tajemného roku, ve kterém si skvěle zahrál Josef Abraham, tu hlavní roli. A tady jsou už vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, Matěj u telefonu.
0: Matěj, je to vaše, jaký rok tipujete?
3: 1980.
0: Tak 80. Co jste dělal v roce 80? Máte mladý hlas, byl jste na světě?
3: Ještě 18 let, ne.
0: Tak děkuji za tip. A co vám pomohlo, písničky anebo film?
3: Film.
0: Film. Tak díky moc, krásný den, naslyšenou.
3: Mějte se, naslyšenou.
0: Pojďme na SMSky.
4: Tady se to začíná prát mezi rokem 81 a 80. Třeba ten 81. typuje Jana z Rosic podle filmu Vrchní prchni a napsala V tomto roce jsem se vdávala.
0: Děkujeme a gratulujeme dodatečně.
4: Přidám tip od Hany z Jižních Čech, ta typuje rok 1980 a napsala nám k tomu ještě vzkaz, ať se vám i nadále daří rozdávat dobrou náladu.
0: No děláme, co můžeme a děkujeme za vás, posluchače, bez vás by to nešlo.
4: A vychýlíme to ještě k roku 81, který typuje Wendy Sloan.
0: Díky Wendy, píšu 81. Za chvíli další nápověda a do té doby můžete volat a psát. Volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na rádiu Blaník. Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
5: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
6: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
7: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
8: Nejlepší letní úlovky. Outlet Arena Moravia právě vrcholí Maxi Outlet výprodej. Ulovte si prémiové značky se slevou až 80%. V sobotu 15. navíc nákupy spojíme s parádní zábavou. Dorazte do Outlet Arena Moravia na žonglerskou show, osvěžující drinky i skvělou hudbu a roztočte kolo štěstí o super ceny. Více na outletmoravia.cz.
9: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
10: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
11: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
12: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A čím je naše výroba výjimečná? Nejmodernější technologie pomáhají našim lidem tam, kde je práce nejnáročnější. Protože v Broze jsou vždy na prvním místě lidé. My inovujeme, vy rostete. Broze. Společně silnější.
13: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
14: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
15: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.

chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Další česká pecka z tajemného roku jako Robinsona Kamélie.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Dnešní tajemný rok je speciální, protože i v něm si hrajeme jenom české písničky z tajemného roku, protože jsme v prvním pondělí v měsíci, kdy Blaník hraje celý den jenom hezky česky, tak proč ne i v tajemném roce. Dívka na inzerát od Michala Davida, to je jedna z písniček, které už zazněly. Měli jsme tady Zblížení od Heleny Vondráčkové nebo Já od Olympiku, případně Severní vítr od Jardy Uhlíře, což je film, který vzniknul pro film, který měl v tajemném roce premiéru na začátku roku, a to film Vrchní prchni. To byla první slovní nápověda. Za chvíli ta druhá, ale teď nejdříve vaše tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Petra Kloudová, Klatovi. Dobrý den.
0: Tak Petro, jaký rok tipujete?
3: Já se řečím 1980.
0: Tak 80, dobře. Co jste dělala v roce 80?
3: No, velmi 10 let.
0: 10 let, takže můžu si tipovat, měla jste oblíbenou panenku, měla jste kočárek a s ním jste chodila kolem baráku.
3: No, já jsem z dvojča, takže jsme chodili v obě.
0: Takže v obě. A stejné kočárky a stejné panenky.
3: No právě, že jsme neměli, no.
0: Fakt ne, jo.
3: Neměli, no.
0: Aha, no výborně.
3: Neměli, no.
0: Moc vám děkuju, krásný den.
3: Já děkuju vám taky, mějte se moc ráda, vás poslouchám.
0: Je, děkujeme, naschle.
3: Naschledanou.
0: Pojďme na SMSky.
4: Zdravím, Fajn Rádio Blaník, podle Olympiku typuje rok 1981 a to se nám narodil druhý syn, to nám přišla anonymní SMSka.
0: Díky.
4: Potom nám napsal Jirka, ten přidává čárku k roku 1982 a napsal, mě bylo 13 let, takže jako vesnické dítě jsem byl pořádně zlobivý.
0: Děkujeme.
4: A potom tady máme ještě jednu čárku k roku 1980, tu nám poslal Míra z Litoměřic a napověděla mu rovněž kapela Olympik.
0: Tak jenom takovým pohledem zkoumám, jak jsme na tom, a vypadá to dost vyrovnaně mezi rokem 80, 81 a 82. Tak uvidíme, co s tím udělá ta následující nápověda. Lovec pampalíny, Arabella, Čáry fuk, Malý televizní kabaret. Tak to jsou jedny z mnoha seriálů, které se objevovaly v nedělním dopoledním pořadu pro děti Studio Kamarád. A taky Juheláci, Move, Harry Showman, Tryskomyši. A tenhle ten dopolední pořad jste poprvé mohli v televizi spatřit právě v tajemném roce.
5: Ahoj, kamarádi!
6: Máme vás rádi!
0: No a Studio Kamarád tehdy moderoval vlastně duchovní otec tohoto pořadu, Jiří Chalupa, který se střídal s Lenkou Vavrinčíkovou.
7: Ahoj, kamarádi, je to paráda, víte, probudit se ráno a vědět, že prázdniny jsou na samém začátku. Na samém začátku je i dnešní Studio Kamarád, které startuje filmem Jak Neználek muzicíroval.
0: Tak co, víte, kdy jste se poprvé mohli podívat na Studio Kamarád? Tak zavolejte, napište.
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: Hudba Ladislava Štajdla, text Eduarda Krečmara, Karel Gott. Nestarej se, kamaráde. Tahle písnička nás přenesla do tajemného roku, stejně jako slovní nápovědy, které už dnes zazněly. Jedna se týkala filmu Vrchni prchni, protože měl premiéru v tajemném roce. Poprvé jste se taky mohli v televizi podívat na Studio Kamarád. A tohle jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, Pavel Drtil z Brna.
0: Je to vaše.
1: Tak já si myslím, že to je rok 1981 podle Olympiku a podle filmu Vrchni prchni.
0: A co jste dělal vy? Poslouchal už jste v té době olympiky?
1: Olympiky jsem poslouchal, ale bylo mi 10, takže jsem chodil do školy.
0: Děkuju a krásný den do Brna. Naslyšenou.
1: Díky, naschle.
0: A pojďme na SMSky.
2: Napsala nám třeba Alena z Ústí nad Orlicí, typu je rok 1981 a napsala nám k tomu vzpomínku. Zdárně jsem porodila třetí dítě, měla jsem spoustu práce, neboť jsme začínali ještě do toho stavět rodinný dům.
0: Díky.
2: Přidám tip na rok 1980, ten nám poslal Radim a typuje a ještě zdraví do cukrárny Myška.
0: Díky, díky.
2: A potom to ještě vykloníme k roku 1981, ten nám typuje Iva z Jihlavy, které bylo zrovna 7 let.
0: Zdravíme do Jihlavy. No pojďme teda na tu poslední slovní nápovědu, bude tentokrát z úplně jiného ranku než ty předchozí. 11. října tajemného roku v Praze byl dopaden sériový vrah Ladislav Hojer, který se v předchozích letech na celém území republiky dopustil nejméně 5 brutálních sexuálně motivovaných vražd žen.
3: Její vrah nastoupil zatím normálně jako každý den do svého zaměstnání. Pracoval tady. Byl to sklenář a někteří z vás se s ním možná setkali. Toto je jeho fotografie. Ladislav Hojer.
0: Ladislav Hojer byl dopaden 11. října tajemného roku. To byla poslední nápověda. Tajemný rok. Na Rádiu Blaník.
4: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: A my pro vás máme další povídání v rámci podcastu Chytrý jak rádio. Tentokrát s ředitelkou návštěvnického střediska Vodní dům v Hulicích, paní Petrou Kulhanovou. A je to zajímavé. Tak si to poslechněte ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
4: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Maxi, kdo vybírá podlahu?
6: Ty.
4: A kdo jí položí?
6: Já.
4: Super, jedeme do Baumaxu.
7: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
4: Luxusní vzhled.
7: Snadná pokládka.
4: Akce platí do konce srpna.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Tak co, Klára?
13: Kámo, vadí, že je malej.
12: Malej? A řešíš to nějak?
13: Ne, na to je moc malej.
12: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
14: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na epohledávky.cz.
15: Pohodové české rádio.
4: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.

0: Drž se zpátky, chlapče můj, a Pavel Bobek a poslední písnička dnešního tajemného roku, podle které jste mohli ještě hádat.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A kromě písniček zaznělo taky to, že premiéru má film Vrchní prchni. V televizi se objevilo studio Kamarád a byl dopaden seriový vrah Ladislav Hojer. A tady jsou poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady ještě pánka Spadna. Já si myslím, že studio Kamarád začali vysílat v roce 83.
0: Tak 83. beru, píšu. A co jste dělala vy v roce 83?
3: Ježiš, tak to už se nepamatuju. To jsem bydlela ještě na jižním městě v Praze.
0: No.
3: A chodila jsem na základku.
0: Tak děkuju a zdravím na Kladno. Naslyšenou.
3: Jo, díky. Naschledanou.
0: A poslední SMSky.
4: Napsala nám Romana, ta typuje rok 1981 a napsala k tomu písnička Nestarej se kamaráde, je moje naprosto nejoblíbenější.
0: Tak to jsme rádi, že jsme ji zahráli.
4: Potom přidám další tip na rok 81, ten nám poslal Standa podle studia Kamarád a stejný rok typuje i Lída z Vysočiny, které se v tom roce narodila první dcera.
0: Děkujeme, děkujeme. No, byl to boj a skoro bych řekl, že opravdu je stejně čárek jak u roku 1980, tak u roku 81 a u roku 82. Tak jeden z nich to je. A teď který teda? Tak si to poslechněte. Dnešním tajemným rokem byl rok
1: 1981.
0: Jednička.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Protože opravdu Vrchní prchni se sice točil v roce 1980, ale do kin se dostal až na začátku roku 81 a o to nám šlo. A my se na vás s Adelkou těšíme zase zítra ráno v ranním vysílání po 6. hodině. Zůstaňte ale s Blaníkem, protože už se na vás těší Vlastík Suk a před námi je dopolední vysílání. Teď ještě Víťa Vávra a taky písnička z roku 1981. Už dávno se mi líbíš, se jmenuje. Ahoj.

0: to byl dnešní tajemný rok s kolegou Petrem Slívou a s Adélou Zahradníčkovou. Vítě Vávra, poslední písnička z tohoto roku, Už dávno se mi líbíš. Posloucháte Blaník, teď už s Vlastou Sukem přeji vám krásné dopoledne, za chvíli čerstvé zprávy, počasí a doprava, no a pak budeme pokračovat v českých písničkách. Chystáme Věru Martinovou. Taky zaspívá Petr Kolář V nebi snad ti prominou. A Petr Novák zaspívá Co je to láska. Celé léto vám hrajeme hezky česky. Za 6 minut bude 10 hodin.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
2: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku je před námi další mimořádně horký letní den, kdy bude převládat polojasno a teploty odpoledne vyšplhají v maximech až na 36 stupňů. Během dne ale vysoké teploty pocitově zpříjemní slabý proměnlivý vítr. Tolik o počasí a pojďme na silnice.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Za volantem.
2: Na Vsetínsku v Rožnově pod Radhoštěm blokuje provoz nehoda osobního auta s autobusem. Na místě je policie s kolonou a se zdržením, počítejte obousměrně. Další problémy jsou v Olomouci, a to na křižovatce ulic Velkomoravská a Rooseveltova, kde se vyšetřuje vážná srážka osobního auta s tramvají. V místě nehody je opravdu silný provoz, takže pokud můžete, místu se asi raději vyhněte. A ve Zlechově v okrese Uherské Hradiště se vyšetřuje srážka dvou osobáků, ale tady byste se zdržet neměli. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Šťastnou cestu, teď už jsou na řadě zprávy s Monikou.
4: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Lidé mají problém získat nový euroklíč. Lidé v hmotné nouzi v Praze za jízdné ušetří. Nemocnice v Mostě má nového šéfa. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. V Česku došly takzvané euroklíče, ty přitom odemykají sociální zařízení handicapovaným. Na vydání dalších čeká tisícovka žadatelů. Důvodem jsou průtahy s vypsáním dotačního titulu na Ministerstvu pro místní rozvoj, bez kterého Národní rada osob se zdravotním postižením nemůže další klíče nakoupit a vydávat. Během horkých a slunečných dnů je potřeba si chránit kůži. Na přímém slunci je potřeba dodržovat určitou ochranu a o jakou jde, to už vysvětluje dermatolog Petr Arenberger.
6: Předpoledne nejsme na sluníčku, existují i fotoprotekční oblečení, které mají ochranný faktor. Dokonce třeba taková ta speciální trička bychom měli používat i při pobytu ve vodě, protože ochranný faktor se nám třeba z ramen může relativně brzo spláchnout. Na co bychom neměli zapomínat, je ten klobouček nebo něco na hlavu.
5: Při opakovaném spálení kůže může docházet k tvorbě rakoviny pokožky. Malé děti do jednoho roku by pak při vysokých teplotách neměly být venku vůbec. Praha zavádí zlevněné jízdné pro lidi v hmotné nouzi. Ti, co pobírají takzvanou superdávku, můžou od začátku srpna jezdit za 165 korun měsíčně. Celý proces podání i vyřízení žádosti probíhá online. O zařazení do příslušné tarifní kategorie jízdného je tak možné požádat výhradně prostřednictvím e-shopu pit.cz. Mosteckou nemocnici vede nově Pavel Nesnídal. Ve vedení střídá dočasně pověřeného Petra Najmana, který nemocnici řídil od 18. dubna a nadále zůstává primářem otorinolaryngologického oddělení. Nový ředitel přichází do čela Mostecké nemocnice z pozice ekonomického náměstka ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Vlasta.
0: A s dobrou náladou přeji vám krásné pondělní dopoledne. Pokračujeme a dál hrajeme jenom hezky česky.
1: Vlasta Suk
3: na Rádiu Blaník.
0: Protože tu máme první pondělí v novém měsíci, ale co je taky podstatné, že v této hodině si opět zahrajeme hru Víc nebo míň. Tentokrát pro vás máme lístky do pekla Čertovina, k tomu pobyt v hotelu Kocourkov, včetně wellness a k tomu ještě pár dárků. Tak poslouchejte, kolem čtvrt se dozvíte víc. Buďte s námi a pěkný den. Za minutu bude 10, před námi Lucie s Amerikou a za chvíli Petr Novák, co je to láska.

0: Přesně za 4 týdny v pondělí 31. srpna mu bude 55. To byl skvělý Michal Hruza a písnička Nahoru. Ale my se teď na Blaníku budeme věnovat jiné písni, této. Slunce dá nám svítí. Naše nejnovější blanická hymna vám může přinést minimálně 5 000 korun.
1: Slunce dál svítí.
0: No ano, stačí, abyste ji v našem vysílání našli, aby od pondělí do pátku odehrála celá a dovolali se do studia na 800 109 109. Pokud se vám to podaří, kousek té písničky vám pustíme a pokud uhodnete interpreta, který tam zpívá v tom daném kusu, tak od nás získáte, jak už jsem říkal, minimálně 5 000 korun. A když se náhodou nezadaří a bude hrát později zase znova, tak už to bude 10 000. A takhle se nedávno radovala posluchačka Květa.
2: Ale vy jste to poznala! A víte, co je ale skvělý? Vy máte 10 000 korun! Máte 10 000!
3: Prázdniny!
2: No jasně!
0: No jasně, to je radosti. Něco mi říká, že ta písnička zazní už brzy. Je to jen intuice? No, číhejte. Já vám přeju hodně štěstí.
1: Slunce dál svítí.
4: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Teď máme 10 minut po 10. Jedeme dál hezky česky. Marie Rotrová v tuto chvíli a pak Petr Kolář.

0: Hrajeme hezky česky na Blaníku dneska celý den a teď nám zpívala Věra Martinová 10 minut před půl jedenáctou.
1: Je to všechno jen tvá vina, když zlobil si a podváděl, ty kuželína a proto skočil z pekle čertovina.
0: Tak co, taky byste chtěli skončit v pekle čertovina? A zadarmo, no máte možnost si vyhrát vstupenky v naší hře Víc nebo míň. Poslouchejte, co je ve hře. Kromě vstupenek pobyt v hotelu Kocourkov, včetně wellness a k tomu ještě pár dárků. Partnerem hry je Peklo Čertovina Uhlinská, hotel Kocourkov a Wellness and Spa Ráj. Takže tohle všechno můžete získat už za necelých 20 minut. Stačí, když se teď do hry přihlásíte, napište nám SMSku, kde uvedete vaše jméno, pak město či obec, kde bydlíte a všechno odešlete na 603 118 118. Dvěma z vás zavolám a právě někdo z vás si zahraje Víc nebo míň.
2: Tak buďte s námi. Rádio
0: Blaník. No a k tomu hezky česky třeba Dalibor Janda, když byli Beatles lavinou, a nebo Petra Jadu, a pak, že je to hřích. Krásné dopoledne přeju.
3: Sluníčkové léto.
4: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
3: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
4: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
3: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
4: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
3: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
5: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
6: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenáskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
7: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
8: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
9: Mirage.
8: Rybičky. Hrady.cz. 14. a 15. srpna Hradec nad Moravicí.
9: Migové.
8: Harley.
9: Xindle X.
8: Tomáš Klus.
9: Jdeme na Hrady.
8: 14. a 15. srpna v Hradci nad Moravicí.
10: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
8: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
11: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
12: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
13: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
14: Slyšel jsi, že Chachar slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
15: 4 cm? To ani nepoznáš!
14: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na chachar.cz. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží!
16: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
0: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

0: Dalibor Janda zpíval hezky česky, když byl Beat s Lavinou, 8 minut po půl 11. A teď si jdeme hrát.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Ano, i dnes pro vás máme hru Víc nebo míň, ve které si můžete vyhrát lístky do pekla Čertovina. K tomu taky pobyt v hotelu Kocourkov, včetně wellness, plus ještě pár dárků. Pravidla jednoduchá, někdo z vás, kdo nám poslal SMSku, si zahraje hru Víc nebo míň. Ve vysílání vítám jednak Viktorii z Holoubkova, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: A taky posluchačku Kateřinu z Nového Lískovce, i vás zdravím, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Tak dámy, pravidla jasná?
3: Ano, ano.
0: Dobře, takže já se budu ptát posluchačky Viktorie z Holoubkova. A otázka zní takto. Ta čertí show v pekle Čertovina probíhá hluboko pod zemí. Tipněte si, kolik metrů pod zemí se ocitnete.
3: Kolik?
0: No.
3: Já bych řekla 5, 10, 10.
0: Dobře, říkáte 10, dobře. A co na to posluchačka Kateřina? Je to podle vás hloub anebo výš?
3: Já bych řekla, že je to hloub.
0: Myslíte si, že je to hloub, jo? Chvíle napětí. A z výhry se raduje posluchačka Kateřina. Je to hloub. Je to o 2 metry hloub. Je to 12 metrů, představte si to.
3: Aha.
0: Takže byla jste blízko, ale bohužel posluchačka Kateřina si typla, že je to hloub, to znamená 12 je správně, 12 metrů pod zemí. Tak jo, Katce gratuluju k výhře.
3: Děkuji vám.
0: A vám pošleme CDčko s českými písničkami. Mějte se dámy pěkně a se daří a naslyšenou.
3: Naslyšenou. Mějte se pěkně, nashledanou.
0: Tak to bylo dnešní kolo hry Víc nebo míň. Partnerem je Peklo Čertovina Uhlinska, Hotel Kocourkov a Wellness and Sparaj. No a další šanci na výhru budete mít zase zítra. Tak poslouchejte, hodně štěstí.
4: Mami, tati, pojďme na čertí show do Pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, pekločertovina.cz.
0: No a dál hezky česky třeba Václav Neckář, Lásko ztracené a taky 21 českých zpěváků. Blanické přání, už za chvíli.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
5: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
7: Tak to kecáš.
8: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
7: A co na to jeho holka?
8: Našla si jinýho. Ten má malej.
7: No jo, zlatej malej.
9: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: Tak tohle byla naše blanická hymna, blanické přání, 21 českých zpěváků. Telefony tady ve studiu zvoní o 106. Radio Blaník, dobrý den.
1: Dobrý den, já volám na soutěž.
0: Vy slyšíte blanickou hymnu, že jo?
1: No.
0: No, ale tahle není ona. To je ta hymna z roku 2014. Vůbec nic se neděje. Číhejte dál. Je dobře, že číháte. Děkuju, tak dál, pokračujte. Taky naslyšenou. Ano, tohle je písnička Pepi 9. Blanické přání. My hledáme, slunce dál svítí. Možná, že zazní. Tak poslouchejte. Jak už jsem říkal, naší posluchačce, číhejte. Tak, co nás čeká dál po zprávách? Třeba kabáti? Taky nám zaspívá Jitka Zelenková. A kolem tři čtvrtě dáme Heidi, sláva bláznivým nápadům. Celé léto hrajeme hezky česky, za 6 minut bude 11 hodin.
2: Posloucháte Rádio Blaník, pohodové české rádio.
3: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
4: Máte doma solární elektrárnu?
2: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
4: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
2: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
4: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
2: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
4: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
2: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Počasí.
5: Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku dál úřaduje extrémně horké letní počasí. A dnes odpoledne bude dál slunečno, jen na horách se výjimečně může objevit nějaká přehánka a v maximech naměříme 36 stupňů. Tolik o počasí, následuje doprava.
2: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
5: Na Vsetínsku v Rožnově pod Radhoštěm blokuje provoz nehoda osobního auta s autobusem. Na místě zasahuje policie, jsou tam i záchranáři s kolonou a se zdržením. Počítejte dlouze v obou směrech. Silný provoz je také v Olomouci. Na křižovatce ulic Velkomoravská a Rooseveltova se vyšetřuje nehoda osobního auta s tramvají. A na Šumpersku teď čerstvě opatrně na průjezdu Hanušovicemi. V hlavní ulici se srazily dva osobáky. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, vám přeju šťastnou cestu. A teď už se zprávami je tu Monika.
6: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
7: Policie řeší velké množství padělků. Za založení dvou lesních požárů hrozí muže vězení. Fotbalová Sparta zasáhne do evropských pohárů. Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Do Česka se stále dostává velké množství padělků. Česká obchodní inspekce při kontrolách ve druhém čtvrtletí zajistila více jak 14 000 kusů takového zboží. Pokračuje mluvčí inspektorů František Kotrba.
8: V souvislosti s kontrolami padělků jsme provedli celkem 204 kontrol a porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví jsme zjistili ve 111 kontrolách. To je více než 54%. To znamená, každá druhá kontrola padělků byla se zjištěním.
7: Z hlediska sortimentu docházelo k porušení nejčastěji u textilních výrobků, u obuvy a také kožené galanterie. Ze založení dvou požárů v lesích na Českolipsku viní policie jednoho muže. Oba případy žhářství z minulého týdne zatím vyšetřují jako přestupek, ale nelze vyloučit změnu právní kvalifikace. Záležet bude mimo jiné také na výši škody, která se vyčísluje. 49-letý muž zapálil v lese suchou trávu zapalovačem. Policie v České Třebové řeší víkendovou dopravní nehodu. Opilý řidič vjel autem do vestibulu zimního stadionu a poškodil ho. Muž měl v době nehody v krvi 2 promil alkoholu. Víkendová nehoda nějak neohrozí páteční hokejový zápas mezi HC Dynamo Pardubice a Vlky Žilina. Fotbalisté pražské Sparty jako třetí český tým zasáhne do letošní kvalifikace evropských pohárů. V zítřejším úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů je čeká Lyon, který ještě nikdy neporazili. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezóny francouzské ligy nastupuje Pavel Šulc, kvůli zranění ale do duelu na Letné nejspíš nezasáhne. Tolik zprávy Rádia Blaník. Teď už s dobrou náladou, Vlastesu.
0: No ano, za minutu 11 hodin. Příjemné dopoledne přejeme.
2: Vlastasuk na Rádiu Blaník.
0: No za chvíli si taky dáme zlaté české ručičky s kolegou Petrem Slívou, do té doby samozřejmě další hezké české. Třeba Michal David, je to blízko, nebo teď Kabáti a Colorado.

0: Posloucháte Rádio Blaník. Tohle byla písnička z filmu Prázdniny s Broučkem z roku 2024 a zpívali Anděl Brothers s Marií Putnerovou. Doufám, že vás písnička potěšila, taková letní, veselá. 8 minut po 11. hodině, za chvíli Olympik, vlak, co nikde nestaví, a taky zaspívá Jitka Zelenková, Když se narodíme. Ještě předtím šímala kolega Petr Slíva a opět si bude s někým povídat.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Marií Kocíkovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste mi do toho přihlašovacího mailu nebo formuláře napsala, že vlastně nevíte, jestli jste pro tento pořad správný adept. Jste. Určitě jste. Abych vás uklidnil. Kam jsem se vám dovolal, Maruško?
4: Teďko domů zrovna.
3: Doma. A doma se věnujete háčkování a mikroháčkování?
4: Ano.
3: Mě to totiž úplně překvapilo, ta vaše přihláška. Já si nejsem jistý, jestli jsme vůbec někoho takového ve zlatých českých ručičkách měli. Samozřejmě, měli jsme spoustu lidí, kteří se věnují háčkování, ale mě dostalo to mikroháčkování. Vy jste prý dokonce vyrobila i mikromedvídka ve Vlašském ořechu a dokonce už jste teď nacpala něco podobného i do pistácie. Jak se to dělá?
4: To Vlašský ořech je vlastně už taková klasika. To už jako Vlašský ořech do každé rodiny s překvapením.
3: Tak my ho nemáme.
4: No tak to je škoda, to bys to měl napravit, myslím. Jo, a jinak do pistácie, ten měl, já nevím, asi 13 mm, teďko plánuju sehnat nějaký vhodný slunečnicový semínko, kam bych je nadspala, takže vymýšlím různý takový, jako výzvy sama pro sebe.
3: Vy nemáte asi problém s očima, co?
4: S očima ne, s jinýma věcma občas, ano.
3: Čím se to vůbec háčkuje, něco takhle malinkatého?
4: Hele, háčkuje se to hrozně špatně, chce to pevný nervy, pevnou ruku, a vlastně to jsou háčky, kde tam není už skoro vidět hlavička, jakože někde od půl milimetru míň jsou ty háčky velké.
3: No já si nedokážu představit ani tu bavlnku, kterou se to háčkuje, jak to musí být tenké?
4: Něco je vyšívací příze nebo rozpletený vyšívací příze, dělala jsem i už několik věcí z klasického šicího hedvábí, takže o něco silnější než vlas.
3: A dělá se to pod lupou, nebo?
4: Hele, já zatím jako i v mým věku teda, jako ještě stačí brýle na čtení, ono je to hodně o tom cviku, jakože časem člověk si to tak nějak nacvičí.
3: A ta pistácie, to bylo zatím nejmenší, co jste dělala?
4: Asi jo, asi jeden z nejmenších, no, jakože že zkouším i menší, ale ten v té pistáci měl ještě pohyblivý ručičky a hlavičku, což já jim jakoby chci zanechat, protože udělat něco menšího by se dalo, ale už je to jenom podobný, protože já se specializuju hlavně na medvídky teda.
3: A že se ptám, co se s tím potom děje, protože když vystavím někam něco

0: Kocanda.
1: Kocanda. A kdyby vás někdo hledal teď na sociálních sítích, na internetu, najde vás někde?
0: Určitě, buď to mám svoje vlastní webové stránky Kocanda Art, a nebo pod tím samým názvem mě najdou jak na Facebooku, tak na Instagramu.
1: A tam je možné si od vás i nějakého medvídka objednat?
0: Určitě. Není to hned, protože ten zájem je veliký, protože ne každý se tomu věnuje tady.
1: Tak Maruško, já vám teď poděkuju, popřeju vám hodně štěstí, ať se vám daří v tom, co děláte. Ať se vám plní vaše sny, zůstaňte mi ještě na lince a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Jsme Blaník a

narodíme. Jitka Zelenková zpívala hezky česky na Blaníku, když se narodíme. Máme dopoledne, ale teploty venku už stoupají. Například Ostrov nad Ohří na západě Čech už hlásí 27, Telč skoro 29 a takový Podivín na jižní Moravě už teď téměř 33 stupňů ve stínu. No, dneska nám ty teploty mohou vystřelit až na 35, na jižní Moravě dokonce na 39 stupňů Celsia. Ovšem pozor, při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou objevit lokální silné bouřky. Tak s ním počítejte, ostatně to k tomu zkrátka patří. Buďte v pohodě, buďte s Blaníkem, dneska celý den hrajeme jenom hezky česky, za chvíli Standa Hložek a Petr Kotwald. Ještě 7 minut a bude půl.

0: našemu výročí.
1: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
0: Pokaždé, když ji uslyšíte.
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
3: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacisklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacisklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacisklo.cz.
4: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firentu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
5: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
6: Objevte řemeslné mistrovství našich předků.
7: Projděte se po stopách frýdlantské litiny a smaltu. Navštivte cetrat nebo rodný dům Johana Gregora Mendela. Poznejte také industriál v náručí Beskyd či život dělnických rodin v Dřevěnkách na Borku.
6: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
7: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
0: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

0: 2000 let. Stato Hložek, taky Petr Kotwald, písnička V pohodě. Ještě 6 minut, bude 11:15, krásné dopoledne.
1: Miluju, miluju a chci s tebou být.
0: Tak tohle je Vojta Nedvěd, který společně s Honzou Nedvědem mladší něco chystají. Ano, poslouchejte pozorně, co? Už teď v pátek, 7. srpna, zahrají Nedvědi na jednom pódiu, tedy tihle mladí, Honza s Vojtou. A bude to v Týnci nad Sázavou, kde taky jinde. S pozvánkou je tady sám Honza Nedvěd mladší.
2: Ahoj, tady Honza Nedvěd mladší. Zdravím všechny posluchače Rádia Blaník a rád bych vás pozval na koncert do Týnce nad Sázavou, který děláme zároveň s mým bratrancem Vojtou Nedvědem. To znamená Honza Nedvěd a Vojta Nedvěd na jednom pódiu 7.8. Týnec nad Sázavou. Budeme se na vás moc těšit. Čau, Honza.
0: Tak Honzo, díky moc, tohle je takový pěkný blanický tip, tak pokud do Týnce vyrazíte, pořádně si to užijte. A taky nezapomeňte, že v rámci písniček k táboráku, které pro vás chystáme každý víkend celé prázdniny, právě Vojta Nedvěd s Honzou Nedvědem a mladší hrají živě pro vás. Už jsme tu měli třeba Sázavu.
1: Na Sázavu, na Sázavu.
0: Růži z papíru a spoustu dalších. No a o víkendu přidáme další živou Nedvědovku pro vás.
1: Krásný, kdy zpívali jsme Brontosaury spirituál.
0: Za chvíli třeba Petra Černocká, Saxána a Vlasta se k vám přeje krásné pondělí.
3: Příběhy s dobrým koncem. Přesně takové máme nejraději. A nyní vám mohou přinést i něco navíc. Zažili jste někdy něco zajímavého při svých cestách na kole? Pojďte si to s námi připomenout a získejte praktický cyklistický balíček od MND, kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Už v pondělí 10. srpna se dozvíte víc. U nás na Blaníku.
4: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Datart pořádá Maxi Výprodej.
10: Cože? Maxi Výprodej?
9: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
10: Tak to je další level.
9: Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Kámo, já už to nevydržím.
14: Kámo, ten je velký.
13: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
14: Dík, fakt, kámoš.
15: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: František Nedvěd, další krásná písnička pro vás. Jabluňka, o našem pondělním vysílání. Celý den hrajeme jenom české písničky a pokračovat budeme i po 12. hodině. Mám pro vás Karla Gotta.
1: Když muž se ženou snídá,
0: taky Michala Tučného.
2: Cesty toulaví, já vím, že se vám.
0: A Helena Vondráčková zaspívá Tvou vůni cítím dál. I k obědu a celé léto vám Blaník hraje hezky česky. Za 6 minut bude pravé poledne.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Radio Blaník, počasí.
2: Hezké poledne přeje Dominik Šmaus. Na Moravě a ve Slezsku zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů Celsia, na horách 28 až 32. Tolik o počasí, teď už je na řadě dopravní servis.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Volantem.
2: Na Šumpersku v Dolních Studénkách v Žerotínově ulici havarovala dvě osobní auta, počítejte s omezením provozu. Na dálnici D48 mezi 25. a 32. kilometrem ve směru na Frýdek Místek mají v levém jízdním pruhu probíhat opravy svodidel, tak tudy projíždějte opatrně. A na trase mezi Opavou a Ostravou u Komárová vás čekají údržbové práce u krajnice. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Jsou tu zprávy.
3: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
4: Žalobkyně navrhla tresty v bitcoinové kauze. Do svých funkcí nastoupí dalších 8 velvyslanců. Vedra mohou pokazit letní grilování. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Žalobkyně v bitcoinové kauze obžalovala 4 lidi. Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem v hodnotě téměř miliardy rezortu spravedlnosti. Bitcoiny ministerstvu daroval dříve odsouzený drogový díler Jiřikovský. Kromě něj teď obžalově čelí exministr spravedlnosti Blažek, jeho tehdejší náměstek Daňhel a advokát Tic. Všem hrozí vězení. Ministerstvo zahraničí potvrdilo nástup dalších 8 velvyslanců. Týká se to třeba úřadů v Indii, Chile, Peru, Kataru nebo v Egyptě. Všichni už mají takzvaný agreement, tedy souhlas přijímací země. Většina diplomatů se svých funkcí ujme teď v srpnu a v září. Oblíbené letní grilovačky mohou ve vedrech znamenat i nepříjemné zdravotní obtíže, zejména se žaludkem, žlučníkem nebo se střevy. Nejčastěji k tomu dochází kvůli špatné přípravě pokrmu. Jak tomu předejít, poradí výživový poradce Jakub Košata.
5: Maso a saláty určitě do chladu, syrové a hotové udržovat odděleně, u omáček preferovat lehčí varianty, například bylinkové varianty místo majonézových a nenechávat nic zbytečně dlouho na slunci.
4: Omezit můžeme také přímé grilování na roštu a využít musíme obal. Alobal. Díky tomu se tuk nepřepaluje a pokrmy zůstávají lépe stravitelné. A u počasí zůstaneme. Letošní červenec byl 11. nejteplejším za posledních 65 let. Teploty se v průměru pohybovaly okolo 19,3 stupně. Na srážky byl ale 7. měsíc chudý, napršelo jen asi 51 mm. Tolik zprávy, teď pokračuje Vlasta.
6: S přáním krásného poledne, za minutu bude 12 hodin.
0: Vlasta Suk
1: na rádiu Blaník.
6: Za normálních okolností bychom řekli, teď si budeme hrát jenom hezky česky, ale dnes je první pondělí v měsíci, takže hezky česky hraje Blaník celý den. Tudíž i v této hodině samozřejmě. Karel Gott nám zpívá právě teď. Je to nádherná písnička, když muž se ženou snídá, autorem hudby Paulo Habera, text Karel Šíp. Tak si ji pojďme vychutnat, za chvíli i divoký byl, anebo Miluška Voborníková, proč právě já?

0: Miluška Voborníková. Tady u nás na Blaníku. Já vám přeji krásné a ničím nerušené už odpoledne v naší společnosti. Posloucháte hodinu, kdy si hrajeme každý den hezky česky. No a teď jdeme blahopřát jednak Miluškám. Ty slaví dneska svátek. U nás jich máme více než 21 tisíc. U jména Miluše není jasný vznik, jedná se patrně o domácí podobu jména Miloslava, ale může jít taky o jméno samostatně vytvořené příponou uše, přidanou jménu Milý, ale v obou případech jména znamená milá, milující, milovaná. Tak blahopřejeme. No a narozeniny má Štefan Margita. Operní tenor, který zazářil na nejprestižnějších světových scénách, ale taky muž, jehož život byl dlouhá léta spojený s Hankou Zagorovou. Zpíval s ní i písničky, třeba tuhle Ave Maria. Krásná.
1: Jsme tak praktičtí, věcí je svět kolem.
0: A právě dnes Štefan Margita slaví 70. narozeniny. Takže milý Štefane, všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka, ať se daří. No a my si teď zahrajeme písničku, kterou s Hankou Zagorovou naspíval poměrně nedávno. Jmenuje se Anděl strážný. Tak já vám ji posílám, užijte si a příjemný poslech. Rádia Blaník přeji.
2: Dvě vločky sněhu se na rezavém parpetu zastavili v běhu a vykroužili piruetu.

0: viděl, pak našel někde nad ránem v automatu telefoním na zdi klíčem vyškrábané moje číslo, už to zvoní a prázdným bytem, z nějž nábytek si zdávno vzal, zní:
1: Haló? Ano, spíte? Řekla jste, abych zavolal?

0: ví, zda mám odpovědět, když nebe mám na lince, mám jít hledat na internet, anebo do kuchařky po mamince, kde mám najít recepturu na to, jak vrátit čas, tak z okna volám, jsem ještě vzhůru.
1: Pojď ke mně.
0: A zítra zás.

0: Helena Vondráčková zpívala Tvou vůni cítím dál. Posloucháte Blaník. Dnes je první pondělí v novém měsíci. Celý den hrajeme jenom hezky česky. No a když už to první pondělí v měsíci máme a za chvíli taky dorazí kolegyně i Valecká, tak si ji tak trošku hudebně prozkoušíme a vy se budete moci v duchu přidat. Tak si počkejte. Takový pěkný hudební kvíz jsem si pro kolegyni připravil. No a spousta písniček do té doby. Třeba opět Radeček nebo Lucie a Šrouby do hlavy.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
3: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
4: Nejlepší letní úlovky. Outlet Arena Moravia právě vrcholí Maxi Outlet výprodej. Ulovte si prémiové značky se slevou až 80%. V sobotu 15. navíc nákupy spojíme s parádní zábavou. Dorazte do Outlet Arena Moravia na žonglerskou show, osvěžující drinky i skvělou hudbu a roztočte kolo štěstí o super ceny. Více na outletmoravia.cz.
2: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
5: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Karireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Karireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
6: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
7: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.

0: Kdekoliv na světě
1: a 24 hodin denně.
0: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
1: na našem webu radioblaník.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centáky větší průměr než picař od vedle.
3: No nekecej, 4 centáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
2: Neváhej a přesvěď se i ty na chachar.cz, protože 4 centáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Pohodové české rádio.

0: Verona a Ztracená bloudím. Tak máme už 6 minut po půl jedné a Vlasta Suk se s vámi pomaličko listě rozloučí, protože, jak už jsem říkal před chvílí, těší se na vás kolegyně Iva Lecká. Ivi, ahoj, já tě zdravím.
1: Já tě zdravím taky, ahoj, Rote. Příjemné osvěžení, že tady dneska není Pepa, viď?
0: Že jo, jsme si to prohodili a já jsem si na tebe připravil takový hudební kvíz, už jsem to posluchačům říkal.
1: No ale pozor, to zase já jako leco svým.
0: Jo, ty si teda fandíš, no tak jsem zvědavý.
1: No protože počkej, máme, a co to teda je za kvíz?
0: Když máme to první pondělí v novém měsíci, tak do 13. hodiny ještě zazní 100% tři písničky a z těch se ti vyzkouším.
1: Jo, jakože mám poznat písničku.
0: No tak to by uměl každý poznat písničku, ale ty poznáš třeba, z jaké pohádky je tahle písnička, jo, poslouchej.
2: Tam, kde láska závislě.
1: Tak to vím.
0: Jo?
1: To, no jasně,
0: tak jsem s tím.
1: Nesmrtelná teta,
0: no
1: to je
0: jo.
1: Jasný.
0: Super, super. Takže jeden bod máš.
1: Pohádky mám ráda, tak to bych, no vidíš, tak dobrý, mám
0: teď
1: bod, ano.
0: Filmová věc. A to jsem na tebe zvědavý.
1: Počkej. Zakázané uvolnění písnička. A to byl stejný film, ne? Jako takhle, stejný film, stejný název filmu.
0: No samozřejmě, ano.
1: Vidíš to?
0: Druhý bod.
1: A vy si nepřijdete.
0: No a teď to bude dost složité.
1: Ano.
0: Teď ti pustím písničku, která jakoby není z žádného filmu ani seriálu, ale v jednom seriálu přesto zazněla. Na konci jedné epizody. Aha. Tak schválně. Já ale
1: tak,
0: na to svým, říkala Iva Lecká.
1: Počkej, tak jestli to zaznělo v seriálu, tak předpokládám, že to muselo nějak dobově odpovídat. Je to něco novějšího, jako co vzniklo v novější době, asi, že jo?
0: Jak se to vezme, jo?
1: No jako, že to není třeba seriál z 80. let.
0: Přesně.
1: Tak to mě napadá jedna jediná věc a nevím, jestli se trefím, protože teď opravdu typuju, ale vyprávěj.
0: Vyprávěj, jo.
1: No.
0: No jo. To je Iva Lecká, zná české písničky, filmy, seriály, no já gratuluju, paráda.
1: A co jsem vyhrála?
0: Vyhrála si vysílání, teď od 13 do 16 je to tvoje, jo?
1: To je výhra, panečku,
0: tak
1: se
0: použij, měj se krásně. Ať se daří a zatím. Ahoj.
3: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
4: Začíná nám první srpnový týden, to znamená, že se prázdniny překulily do své druhé půlky, ale on nám to zpříjemní, parťák. Ve středu přijde Honza Pokorný, Pokáč přijde, tak laďte Blaník ve středu mezi 4. a 5. odpolední.
3: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
5: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
6: A my pro vás máme další povídání v rámci podcastu Chytrý jak rádio. Tentokrát s ředitelkou návštěvnického střediska Vodní dům v Hulicích, paní Petrou Kulhanovou. A je to zajímavé. Tak si to poslechněte ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
5: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
7: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
8: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
9: Baru, ty jsi hlavička.
8: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
12: Tak co, Klára?
13: Kámo, vadí, že je malej.
12: Malej? A řešíš to nějak?
13: Ne, na to je moc malej.
12: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
14: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Motel Nonstop a Petr Spálený na Blaníku. Já vám přeju krásný dobrý den. Dneska máme první pondělí v měsíci, samé české písničky, tak si dáme turbo. Za chvilku taky Dalibor Janda. A nebo Michal David. A spousta dalších českých písniček dnes jenom hezky česky. Za 5 minut bude 13 hodin. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz

0: počasí.
1: Pohodové odpoledne přeje Dominik Šmaus. I zítra nás čekají vysoké teploty. Na Moravě a ve Slezsku naměříme maximálně 34 až 39 stupňů Celsia. Bude jasno nebo skoro jasno, přechodně až polojasno. Tolik informace o počasí a teď už se podíváme, jak to vypadá na cestách.
2: Jsme Blaník.
0: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
1: Na silnici 1/35 v Zašové skončí dopravní omezení. Z přestavované křižovatky zmizí semafory. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Přestavba křižovatky, jejíž součástí byla i přeložka železniční trati, to nebylo snadné, zvýší bezpečnost a hlavně plynulost dopravy. Zároveň také výrazně usnadní především výjezd ze Zašové na silnici číslo 35, ale i odbočování zpět do obce.
1: Stavba, která vyjde na 181 milionů korun, bude dokončená na jaře příštího roku. Tolik dopravní servis, teď jsou tu zprávy.
4: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality, cesta k vašemu domovu. Cactus Reality.cz

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Policie opět varuje před kyberšmejdy. Správa železnic koupí pozemky od Českých drah. Tropy v Česku ukončí déšť a bouřky. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. S podvodnými telefonáty a e-maily se roztrhl pytel. Momentálně kyberšmejdi posílají podvodné SMSky s údajně nezaplaceným parkováním, pokutou anebo mýtným. Neklikejte na žádný odkaz a nevyplňujte údaje, říká z prevence policejního prezidia Ladislav Beránek.
3: Pachatelé při nich spoléhají na to, že adresát bude chtít situaci rychle vyřešit a nebude věnovat dostatečnou pozornost tomu, co ve skutečnosti potvrzuje. Proto nespěchejte a vždy si dostatečně ověřte oprávněnost daného požadavku. Před zadáním údajů si vždy pečlivě ověřte, zda se nacházíte na oficiálních stránkách poskytovatele vámi zvolené služby.
2: Za podvodnými SMSkami jsou většinou organizované skupiny ze zahraničí, které je rozesílají na telefonní čísla získaná z různých úniků dat. Správa železnic a České dráhy se dohodly na převodu majetku. Jde hlavně o pozemky pod tratěmi, které koupí správa za téměř 7 miliard korun. Národní dopravce naopak odkoupí majetek za přibližně 212 milionů. Celníci odhalili gang překupníků chráněných druhů papoušků. Překupníci působili v několika krajích. Během akce celníci zajistili asi 100 ptáků v hodnotě přibližně 2 milionů korun. Šlo třeba o amazoniany nebo papoušky ara a kakadu. Se zajištěním opeřenců pomohly zoologické zahrady v Praze, Zlíně a v Ostravě. Po krátkém víkendovém ochlazení do Česka opět dorazila vlna veder. V týdnu budou teploty opět šplhat vysoko nad 30 a čekají nás opět i tropické noci. Horko ale nepotrvá zas tak dlouho. Od středy začne přibývat mraků a vedra postupně ukončí studená fronta s přeháníkami a bouřkami. Tolik zprávy a teď už je tu připravená Iva.
0: Iva Lecká
1: na rádiu Blaník.
4: Vždy připravena, sestro. 13 hodin je přesný čas, tak startujeme odpolední vysílání. Těším se na to, následující 3 hodinky budou naše společné. Hrajeme jenom hezky česky a teď už jsou tu mod.

0: Slunce dál svítí a bude vedro, Cecilko, bude vedro, bude hic. Ale tohle byla naše písnička, že jo? Blanická, no jo.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: Jo, jo, a vy to víte, už tady bliká telefon 800 109 109. Tak kdo pak bude asi první na lince, tak jdeme na to. Jsem sama zvědavá. Šup, šup, zapínám. Ivalecká rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, Ivuško.
0: Dobrý den, kdo pak je tam?
2: Béďa Koštov.
0: Béďo, já Halo. Vás moc zdravím. No helejte, ale vy jste byl první na lince.
2: No já vám ještě chci poblahopřát k narozeninám sobotním.
0: Ježiš, vy jste hodnej, děkuju vám moc, to jste miláček, teda děkuju, to mě potěšilo. No, no. Ale teď doufám, že udělám radost já vám. Tak, no. Víte, jaký jsou pravidla té naší hry Slunce dál svítí?
2: Vím, vím.
0: Tak, já vám teď pustím ukázku, jo? Vy dobře poslouchejte a budu potřebovat vědět, kdo to zpívá, jo? Tak jdeme na to?
2: Ano.
0: Pouštím.
3: Jak zpívá a rozjasňuje den od rána až dokud neusnem.
0: Tak, kdo pak to byl?
2: Jelen.
0: Jste si naprosto jistý?
2: Jsem si jistý.
0: Béďo,

0: Smůla, takže štěstí v lásce, hlavně, že jsme zdraví, to je důležitý, ale jste právě borec, že jste si zahrál, že jste si prostě to zkusil, to je důležitý a hlavně, vy vlastně teďka někomu uděláte velkou radost, protože vašich 5 000 jde do dalšího kola, takže budeme hrát o 10 000 korun.
1: No.
0: No, tak co kdyby to...
1: poslouchat, nebojte.
0: Co kdyby to zkusila třeba, já nevím, vaše paní nebo někdo od vás z rodiny, co?
1: To je všechno možný.
0: No jasně, tak to zkoušejte. Každopádně vám děkuju, že jste zavolal a děkuju za přání, moc mě to potěšilo. Mějte se krásně a ještě mi vydržte na telefonu, protože pro vás mám CDčko jako takovou cenu útěchy, tak si napíšu vaše nacionále, jo?
1: Ano.
0: Tak děkuju, mějte se krásně.
1: Vy taky.
0: No vidíte to, no tak nedopadlo to, ale příště to bude o 10 000 korun. Tak to bude velká radost, velká radost. Nastudujte si tu písničku. Vidíte to, jak vás to může zmást? Mrkněte na náš Facebook radioblaník.cz. Tam je video a tam je celá ta písnička a u ní je napsáno, kdo co zpívá. Natrénujte si to, ať potom víte a můžete vyhrát.
2: Slunce dál svítí.
3: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Jo, léto na Blaníku je plné sluníčka a tohle je léto, jak má být, od Karla Zicha. Ladíte Blaník, hezké odpoledne.

0: Dáme řeč, zpíval Dalibor Janda na Blaníku. Dnes hrajeme jenom hezky česky, další písničky už jsou připravené, tak za chvilku je pustím. Jinak teď se dívám na mapu Českého hydrometeorologického ústavu a ta nám teda svítí. Hraje oranžovo-červeně, nejhorší je teda jih, Morava, to je doslova pekelná oblast. Dívám se na teploty, dneska ty můžou opět atakovat nějakých 39-40 stupňů, to je prostě strašný. Tak na sebe dávejte pozor. Jinak v dalších dnech se bude od západu ochlazovat. To ochlazení sice nebude nějak výrazné, ale přece jenom každý stupeň dolů se počítá. No tak vydržte. No a za chvilku tady u nás na Blaníku pozvánka na další letní koncert Rádia Blaník. Tak kde pak se uvidíme?
1: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
2: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacisklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacisklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacisklo.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirář.
3: Rybičky. Hrady.cz. 14. a 15. srpna Hradec nad Moravicí.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindl X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 14. a 15. srpna v Hradci nad Moravicí.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
7: Poznejte stroje, které rozhýbaly náš region.
8: Milovníci železnice mohou obdivovat techniku v Železničním muzeu Moravskoslezském nebo ve Vagonářském muzeu ve Studénce. Zkrocení vodního živlu poznáte na kanálu Karla Weishuna anebo v Hasičském muzeu města Ostravy.
7: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
8: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
9: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
10: Dobré ráno, miláčku.
11: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
10: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
11: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: žentoura a proklínám. Proklínám to počasí šílený. Ne, to se nemá říkat. No, ale nelíbí se mi to teda. Já bych potřebovala tak 25.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Ideálně, aby bylo těch 25 v pátek, protože to je ideální počasí na letní koncert. Když je moc horko, tak to taky není fajn, že jo? A když prší, no tak to se nám taky nelíbí. Zlatá střední cesta, no ale vzhledem k tomu, že se nám od poloviny týdne má ochlazovat, tak předpokládám, že ten páteční den bude prostě ideální na koncert Rádia Blaník, tentokrát v Chomutově. My tam dorazíme, začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne na náměstí 1. máje. No a zahrají a zaspívají vám tam právě Janek Ledecký, kterého jsme před chvilkou slyšeli, taky Kuba Smolík a Tereska Mašková. No a protože jsme Blaník, tak přivezeme i naši blanickou kapelu a ta je skvělá. Ta hraje všechny písničky české, které znáte z našeho vysílání a které máte rádi. Takže přijďte, vstupné se neplatí a věřím, že si to společně s námi báječně užijete. A hlavně, když už tam budete, tak si nezapomeňte říct o sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, protože už brzy někomu z vás přihraje opravdu velké peníze. Jeden z vás si přijde dokonce na 100 000 korun. Tak se na vás těšíme už tento pátek 7. srpna v Chomutově.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: V dnešním Dobrém ránu jsme proplatili dalších 5000 korun za tankovací kartu na vaše letní výlety.
5: Ale i za peníze stojí takové letní výlety za to.
4: A s dalšími tipy na ně se přihlásíme zase zítra ráno po 6. hodině.
5: No a kdo nevyhrál tankovací kartu, tak si může vyposlouchat další peníze i třeba poslechem Blaníku.
4: Těšíme se na vás zítra po 6. Petr Slíva
5: a Adéla Zahradníčková.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

0: Tak to byl Václav Neckář a jeho Máša. Na Blaníku za 6 minut bude 14 hodin. Další české písničky jsou připravené a bude tu třeba muzika. Edo Rimis. Sila jsou. No nic. A nebo si dáme Stanici svět. Proletím nízko nad krajinou, nad zelenou trávou, kokosenou. A taky si obujeme boty. Tady je písnička Obuj si mé boty a Marek Ztracený.
1: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit, můžeš se v nich...
0: Za chvilku se dočkáte. Za 5 minut bude 14 hodin. My si dáme počasí, dopravu a další zprávy. Rádio
2: Posloucháte Rádio Blaník, pohodové české rádio.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Ve vlaku či autobusu.
6: V čekárně u lékaře.
5: A nebo na procházce v lese.
6: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
5: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
6: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
2: Rádio Blaník, počasí.
7: Pěkné odpoledne přeje Dominik Šmaus. Zítřek na Moravě a ve Slezsku doprovodí jasná nebo skoro jasná obloha, přechodně až polojasná. V maximech naměříme 34 až 39 stupňů Celsia, na horách 28 až 32. Tolik o počasí, na řadě je dopravní servis.
2: Rádio Blaník.
6: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
6: Za každého počasí.
2: Za volantem.
7: V Ostravě Hrabůvce v ulici Dvouletky blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Místo je s opatrností, ale průjezdné. A v Karviné v křižovatce ulic Ciolkovského a Školská se srazila dvě osobní auta. Projíždějte s opatrností. Pokud máte informace o dalších nehodách, dejte nám o nich vědět. Naše dopravní linka má číslo 603 11 71 71. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Přejeme šťastnou cestu, teď už jsou tu zprávy.
8: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Češi jsou mistry ve slevových akcích. Policie hledá skupinku agresorů z Brna. Sparta zná další možné soupeře pro Ligu mistrů. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Česko drží evropské prvenství v nákupech zlevněného zboží. V akcích Češi nakoupí až 59% potravin nebo drogistického zboží. Sleva často třeba rozhoduje o tom, jakou značku si lidé koupí, říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
3: Věrnost Čechů k jednotlivým obchodům klesá, daleko více soustředí právě na to, jaké slevy případně dostanou. Slevy jsou ale důležité i při prodeji nepotravinářského zboží. Češi jsou ochotní koupit si tu nejlepší televizi, jaká je na trhu, ale očekávají, že bude alespoň v nějaké slevě.
2: Nejčastěji lidé ve slevách nakupují máslo, kávu, mléko anebo vejce. Policisté pátrají po skupině agresorů, která minulý týden napadla ostrahu na nádraží v Brně. Dvojici pracovníků strhli na zem, kopali do nich a byli je pěstmi. Muži museli být ošetřeni v nemocnici. Před příjezdem policie útočníci utekli. Případ policisté prověřují zatím pro podezření z výtržnictví, kvalifikaci ale mohou rozšířit. Rozsáhlý požár lesa a pole v Novém Vrbně na Opavsku způsobil škodu 8 milionů korun. Hasiči s ním bojovali minulý týden od čtvrtka až do neděle. V akci byly i dva vrtulníky z bambivaky. Proč hořelo, se nadále vyšetřuje. Spartu v případě postupu čeká v lize mistrů Fenerbahče anebo Štýrský Hradec. Letenští ale nejdřív musí v závěrečném čtvrtém předkole přejít přes Lyon. Pokud by český vicemistr proti Francouzům neuspěl, přesunul by se rovnou do ligové fáze Evropské ligy. Tolik zprávy a pokračuje Iva.
0: Iva Lecká
1: na rádiu Blaník.
4: Krásné odpoledne a nebudu na to v této hodině sama, protože nás čeká už za chvilku listování hudebním kalendářem a to má na starosti kolega Dan Rumpík. A taky dobrá zpráva a tu má na starosti dneska Kristýnka Ševčíková. Takže nástin této hodiny je jasný, já k tomu přihodím ještě něco navíc, ale hlavně dnes je první pondělí v měsíci, takže hrajeme jenom hezky česky a startujeme s Karlem Gottem.
5: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy,

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Tento snímek byl pro ty, kteří vyrůstali v 80. letech, jakousi obdobou Stardance a herec Patrick Swayze tehdy patřil ke největším idolům a hvězdám své doby. Pojďme dál, své 41. narozeniny oslaví v pátek zpěvák Samer Issa. A ve světě někdejších superstars ještě zůstaneme. V sobotu bude 49 let zpěváku Petru Bendemu. Své 67. narozeniny oslaví v neděli zpěvák Aleš Brichta, kterému přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody. V neděli pak můžete společně s námi zavzpomínat na zpěvačku a trojnásobnou zlatou slavici Evu Pilarovou, které by bylo 87 let. Pro dnešek je to vše, přeji vám úspěšný týden a těším se opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Radio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.

0: Tulák po hvězdách Petr Rezek. Za chviličku taky mrkneme na oblohu a na hvězdy v dobré zprávě, ale teď k jednomu příběhu, který se vážně stal. V rakouském Salzburku chtěli připomenout letošní 270. výročí nebo 270. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta. A to instalací stovek zlatých sošek tohoto slavného skladatele. No a pozor, sošky začaly mizet. Za necelé 3 týdny jich z veřejně přístupné výstavy zmizela přibližně polovina. Případem se zabývá policie a autor škodu odhaduje na více než 250 000 korun. Jenom jak ty sošky vypadají, jo? Jsou to takový malí trpaslíci vlastně, jo? Mají asi 50 cm, ale místo čepičky špičaté, vousů a lopatky mají tu typickou nakadeřenou Mozartovu paruku a zdobený kabát. Sošky jsou vyrobené z plastu, jo, a mají zlatou povrchovou úpravu. Autor jich rozmístil po několika místech v Salzburku asi 320 a největší část stojí právě v zahradách zámku Mirabel, odkud také většina těchto figurek zmizela. No to je neskutečný, já myslím, že se tyhle věci dějou jenom u nás. Ale děje se to, zdá se, i v zahraničí. Připomíná mi to film Hoří má panenko, tehdy tam taky, že jo, jaksi zhasli, aby se všechno, co bylo ukradeno, vrátilo a ono toho zmizelo ještě víc. My jsme vážně hodně zvláštní druh.
1: Víc nebo míň. Tentokrát pro vás máme pobyt v hotelu Bocourkov a vstupenky do pekla Čertovina.
2: A to v plné parádě, včetně wellness procedur a hromady dárků.
1: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo-čertovina.cz.
4: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
4: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
4: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
5: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirá.
6: Rybičky. Hrady.cz. 14. a 15. srpna Hradec nad Moravicí.
7: Migové.
6: Harley.
7: Xindle X.
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 14. a 15. srpna v Hradci nad Moravicí.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
10: To jsi slyšela, že Chachar má o 4 centiáky větší průměr než Picař od vedle.
11: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
10: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
12: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A čím je naše výroba výjimečná? Nejmodernější technologie pomáhají našim lidem tam, kde je práce nejnáročnější. Protože v Broze jsou vždy na prvním místě lidé. My inovujeme, vy rostete. Broze. Společně silnější.

0: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
1: S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Na pláži u moře.
3: Ve stínu Eiffelovky.
2: A nebo na dovolené v Tatrách.
3: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
3: Posloucháte Blaník a vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
2: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
3: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv
2: na našem webu radioblaník.cz.

složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Tak to byl Marek Ztracený, Obuj si mé boty, a tahle písnička je tak strašně hezká, ten text je tak pravdivý. Možná teď jste to třeba nezachytili, ale zkuste si ji někde najít a pustit si ji znovu a znovu a znovu a dáte určitě Markovi za pravdu. Obout si cizí boty, to je přesně to, jak pochopit druhého člověka a nesoudit. Tak, moudro máme za sebou a teď nás čeká dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: Tak, jdeme na to. A s dnešní dobrou zprávou opět Kristýnka Ševčíková. Vítej a povídej.
2: Ahoj i vy, dobré odpoledne všem. V dnešní dobré zprávě se budeme věnovat obloze. Na té se totiž odehraje doslova dvojitá podívaná. Čeká nás zatmění slunce a s příchodem noci zároveň začne meteorický roj Perseid. Detaily nám přiblížil astronom Petr Horálek. Mimořádná astronomická situace nastane příští týden ve středu 12. srpna. Ideální pozorování doporučují astronomové mimo velká města. Přístupné ale budou také veřejné hvězdárny. Zajímavostí je, že další takový vzácný a dvojitý úkaz nastane až v roce 2045, který bude pozorovatelný v Americe.
0: Panečku, a to je dost daleko, že jo? No tak to si to musíme užít. Já ti moc děkuju a přátelé, vy oči vzhůru k obloze. Těšíme se zítra. Měj se hezky. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
3: Rádio dobrých zpráv.
1: Ten pocit, když jste jako malí dostali nové kolo a poprvé šlápli do pedálů. A ty úžasné prázdninové výpravy. Pojďte na to s námi zavzpomínat. Možná na tom i vyděláte. Už od pondělí 10. srpna vám budeme rozdávat praktické cyklistické balíčky od MND, kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Poslouchejte Blaník a buďte ve střehu.
4: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
5: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
10: Yes!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Na televizi Seznam si dnes můžete užít další western. Konkrétně opět jeden z příběhů Old Shatterhanda, který je po boku Nšoči spokojený, ale i přesto někomu zůstává trnem v oku. Na western Vinnetou Poslední bitva se dívejte už dnes od 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.
1: České rádio.

Tak to byl Petr Spálený a Dáma při těle. Těší mě. No, pojďme dál, další české písničky tu mám je připravené a vybrala jsem pro vás tyhle. Tak v první řadě Mám rád vůni tvý kůže. Pavel Vítek a potom si dáme Jojo Band a Ryby tví. Tam to není špatný. Tam je to celkem fajn. No a co takhle Tomáš, Linka a Fešáci?

0: takhle hezky česky vám budeme hrát po 15. hodině. A dneska jenom hezky česky, tak zůstaňte naladěni, další porce českých písniček už za malou chvíli. Předtím ale počasí doprava a zprávy, no a přesný čas za 7 minut 15 hodin. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Máte doma solární elektrárnu?
1: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
2: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
1: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
2: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
1: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
2: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
1: v článku Energoporadna Rádia Blaník.
2: Kdekoliv na světě
1: a 24 hodin denně.
2: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
1: na našem webu radioblaník.cz. Rádio Blaník, počasí.
3: Krásné pondělní odpoledne přeje Dominik Šmaus. Na Moravě a ve Slezsku má být zítra jasno nebo skoro jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů, na horách do 32. K tomu slabý nebo mírný vítr. Taková je předpověď a teď už se podíváme na silnice.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
3: Za výjezdem z Opavy v Malých Hošticích směrem na Hlučín došlo ke srážce dvou osobních aut, místo je s opatrností průjezdné. A na trase ze Šternberka do Opavy před Horními Loděnicemi narazilo osobní auto do domu, zdržíte se nárazově. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko, přejeme vám všem šťastnou cestu a teď už jsou na řadě další zprávy, které pro vás připravila Eliška Votrubová.
4: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality, cesta k vašemu domovu. Cactus Reality.cz.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Meteorologové rozšířili výstrahu před vedrem. Kvůli ochlazení berou lidé útokem skály. Opravy Rudné v Ostravě vyjdou na stovky milionů korun. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. V Česku pokračuje vlna veder. Český hydrometeorologický ústav kvůli tomu aktualizoval výstrahu před vysokými teplotami. Oblast varování meteorologové rozšířili. Vysoký stupeň platí prakticky na celém území republiky, s výjimkou západu a jihozápadu. Na jižní Moravě je pak výstraha s extrémním stupněm nebezpečí. A u tématu zůstaneme. Ve vedrech se lidé snaží ochladit, kde se dá. Značný zájem tak evidují třeba teplické skály na Náchodsku. Ve skalních městech je totiž i přes tropické teploty klima celkem příjemné. Příkladem je soutěska Sibiř, kde je v létě teplotní rozdíl nejméně 15 stupňů. Liberec čeká velká proměna. Město zahájilo rekonstrukci tržního náměstí. Cílem je zvýšit bezpečnost dopravy a vytvořit modernější veřejný prostor. Pokračuje mluvčí radnice Jana Kodymová.
3: Vznikne tak klasické parkové náměstí, které v Liberci v takto unikátní podobě ještě neexistuje. Tržní náměstí je od roku 89 čtvrtým náměstím v Liberci, které se dočká kompletní rekonstrukce.
2: Investice vyjde město na 63 milionů korun bez daně. A práce se rozběhly taky v Ostravě. Silničáři opravují téměř 6-kilometrový úsek Rudné ulice, která patří k nejvytíženějším silnicím v Moravskoslezském kraji. Dělníci pracují v úseku od křížení nad Porubkou až po Plzeňskou. Opravy potrvají do 20. srpna a vyjdou na 155 milionů korun. Tolik zprávy, je tu zase Iva.
0: Iva Lecká
1: na rádiu Blaník.
4: Ano, pokračujeme dál. Další odpolední 60-minutovka připravená, napumpovaná českými písničkami. Jsou tam nějaká překvápka, jak já říkám, hudební. Máte se na co těšit. No a taky pro vás mám informaci k hradům a zámkům zdarma. Ovšem je tam drobná podmínka. Já vám přidám podrobnosti i přesné datum, kdy se tak stane. A na zámek se vydáme i v dalším povídání. Tentokrát bude spojeno se zajímavou expozicí. No a pak tu bude taky Mirek Táborský a ten pro vás má další díl pořadu Na cestách tento týden po zajímavých místech a budou to žirovnice. Tak tolik tedy nástin následujících 60 minut a startujeme hezky česky s Pavlem Vítkem. Dobrý den.

0: Jo, Rybitví, tam je to celkem fajn. Zpívali Jojo Bendi, no ale teď už se vypravíme do okresu Pelhřimov na Vysočině a navštívíme Žirovnice. Je tu Mirek Táborský.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás připraveno zase několik zajímavých míst v naší krásné zemi. Jména některých měst jsou spojena s produkty, které je proslavili. Plzeň, pivo, Pardubice, Perník, Mladá Boleslav, osobní auta, Zlín, obuv. No a nevelké město v jihozápadním cípu kraje Vysočina, Žirovnice, je historicky spojeno s titěrnými perleťovými knoflíky. Perleť je přírodní materiál pocházející z lastur měkkýšů, žijících u nás především v bahně na dně rybníků. Jejich zoologicky i geograficky vzdáleně příbuzné druhy, ať už ze sladkovodních nebo mořských lokalit, jsou mnohem mohutnější a jejich lastury mohou být až několik centimetrů silné. Tyto lastury tvoří uhličitan vápenatý. Zpracování perleti na ozdobné předměty je doloženo ve starověku v Orientu, Egyptě i v Číně. V Evropě se knoflíky z perleti začaly vyrábět v 17. století ve Francii a v Anglii. V Rakousku pak perleťářství posvětila dekretem císařovna Marie Terezie roku 1763. Ve vídeňských dílnách pracovali i perleťáři z Čech. Jeden z nich, perleťářský tovariš Josef Žampach, otevřel svou knoflíkářskou dílnu v Žirovnici roku 1863. Ve městě i v okolí se zabývalo knoflíkářstvím až 70 řemeslníků. Provozovali samostatné dílny, kterým mateřská firma půjčovala soustruhy zhotovené místními truhláři podle vídeňských vzorů. Všem pak sloužila společná třídírna a našívárna knoflíků, ve které byly pro expedici po tuctech knoflíky našívány na kartony a exportovány do dalších evropských zemí i do Ameriky. Roku 1885 založili v Žirovnici perleťáři společenstvo soustružníků perletě, jehož úkolem byla péče o spořádané poměry mezi vlastníky živností a jejich pomocníky, zprostředkování práce, péče a odborné a nábožensko-mravní vzdělání učedníků i o učednické zkoušky a podobně. I o tom informuje expozice perleťářství a knoflíkářství v budově bývalého pivovaru v areálu Žirovnického zámku. A tam vás pozvu příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Davida třetí galaxie na Blaníku. Hrady a zámky, ty nás fascinují, rádi je v létě navštěvujeme a teď budete mít možnost zajít se na ně podívat úplně zdarma. Ale Národní památkový ústav vás pustí bez placení na většinu ze své stovky objektů vedle hradu a zámků i do klášterů, zahrad nebo technických památek. Konkrétně 30. srpna. Ale pozor, zdarma jsou základní prohlídkové okruhy, tedy hlavní trasy, kterými průvodci vodí nejčastěji a podle možností jednotlivých památek i některé další. Speciální okruhy nebo ty s malou kapacitou zařazené být nemusí, vyplatí se proto podívat se předem na web konkrétního hradu nebo zámku. Vstup sice nic nestojí, ale vstupenku je potřeba si zamluvit dopředu na internetu. To je důležitá věc, protože u pokladny ji nedostanete na místě. Prohlídky vedou průvodci v pevných časech a skupiny mají omezený počet lidí, což je rozumné, protože kapacitu historických budov nelze překročit. Kdo si čas najde a rezervuje si, měl by dorazit včas. Pozdní příchod už podle památkářů nejde nahradit vstupem do jiné skupiny. Tak si svůj vstup vždycky zarezervujte. No a pokud to nestihnete 30. srpna, druhá šance přijde 27. září.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
3: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. JuraHotel.cz.
4: Máte rádi chmelový mok? Odhalte tajemství výroby piva v našem regionu.
5: Navštivte pivovar Radegast v Nošovicích a poznejte 50-letou historii této tradiční značky. A nebo ochutnejte skvělé pivo z pivovaru Koníček a pomodlete se v pivní kapličce.
4: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
5: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
6: Nejlepší letní úlovky v Outlet Arena Moravia právě vrcholí Maxi Outlet výprodej. Ulovte si prémiové značky se slevou až 80%. V sobotu 15. navíc nákupy spojíme s parádní zábavou. Dorazte do Outlet Arena Moravia na žonglerskou show, osvěžující drinky i skvělou hudbu a roztočte kolo štěstí o super ceny. Více na outletmoravia.cz.
7: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
8: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centáky větší průměr než picař od vedle.
9: No nekecej, 4 centáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
8: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
10: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
0: Pohodové České rádio.

0: To byl Dalibor Janda, vchází bez vyzvání. My se teď podíváme do Zruče nad Sázavou. Na tamním zámku je totiž opět k vidění staronová expozice Příběh řeky Sázavy. No a podrobnosti nám poví paní kastelánka Martina Fialová.
1: Chceme, aby vlastně na velkých puclích si děti třeba složili řeku Sázavu. Chceme, aby vlastně děti se seznámily s tím, co dělal vorář, co byl ledař, hamerník, co byl, a máme tam i využití řeky pro současného člověka, takže děti si tam můžou sednout k takovému improvizovanému rybníčku a chytat rybičky.
0: No paráda, tak zdravíme do Zruče nad Sázavou a mimochodem posíláme vám tam v dohledné době taky našeho krajánka. No a já se loučím, za chviličku už kolega Pepa Černý dneska si to prohodil s Vlastikem Sukem, takže dneska s vámi bude v pozdějším odpoledním čase, ale i tak jsem jistá, že to bude stát za to. Moc se na vás těší a já se těším zítra. Budu tady ve 13 hodin. Tak naslyšenou.
2: Připomeňte si rok vašeho života.

0: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: A my pro vás máme další povídání v rámci podcastu Chytrý jak rádio. Tentokrát s ředitelkou návštěvnického střediska Vodní dům v Hulicích, paní Petrou Kulhanovou. A je to zajímavé. Tak si to poslechněte ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
0: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
2: Baru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
3: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnutý.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Tak to kecáš!
5: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
4: A co na to jeho holka?
5: Našla si jinýho. Ten mám malej.
4: No jo, zlatej malej.
6: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: Tohle jsou holky na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, my vám hrajeme hezky česky. Dnes jen a pouze je české pondělí. Takže si dáme Lady Carnival.
1: A paní, vím, jak se ruší žal.
0: Zaspívá nám Lucie Bílá.
2: Jsem jenom obyčejná holka.
0: A taky Jirka Korn s Hanou Buštíkovou.
3: A nikdo chce, jak chce hlídat. Dá se týden s týdnem střídat.
0: Už jsem dlouho neslyšel. Hezky česky vám hrajeme dnes jen a pouze při českém pondělí. Za chvilku počasí, doprava, zprávy. A za 6 minut a kousíček už budou 4 hodiny odpoledne.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
7: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A čím je naše výroba výjimečná? Nejmodernější technologie pomáhají našim lidem tam, kde je práce nejnáročnější. Protože v Broze jsou vždy na prvním místě lidé. My inovujeme, vy rostete. Broze. Společně silnější.
8: Ve vlaku či autobusu.
9: V čekárně u lékaře.
8: A nebo na procházce v lese.
9: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
8: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
9: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
5: Rádio Blaník. Počasí.
10: Příjemné odpoledne přeje Dominik Šmáus. Obloha bude zítra na Moravě a ve Slezsku jasná nebo skoro jasná, přechodně až polojasná a opět se připravte na vysoké teploty. V maximech 34 až 39 stupňů, na horách 28 až 32. Tolik informace o počasí, teď už je na řadě dopravní servis.
5: Kdy bude to správné počasí na výlet?
9: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
5: Blaník za volantem.
10: Na Zlínsku ve Frištáku v ulici 6. května havarovalo osobní auto s motorkářem. V místě nehody je blokovaný jeden pruh, počítejte se zdržením. V Karviné v Havířské ulici poblíž křižovatky s Cihelní srazilo nákladní auto chodce. Na místě probíhá vyšetřování nehody, blokovaný je jeden pruh. A na Opavsku v Hlučíně v Celní ulici bourala dvě osobní auta, projedete s omezením. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď už jsou na řadě další zprávy s Eliškou.
6: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
11: Schodek státního rozpočtu se v červenci snížil. Policie řeší pád armádního vrtulníku v Náměšti. Rezort zemědělství podpoří rozvoj venkova. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Deficit státního rozpočtu se v červenci snížil na 176,6 miliardy korun. Klesl z červnových více než 183 miliard. Meziročně byl vyšší o 8,5 miliardy. Informovalo o tom ministerstvo financí. Vojenská policie se dál zabývá zřícením armádního vrtulníku Venom na základě v Náměšti nad Oslavou. Událost prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Informoval o tom server Seznam zprávy. Při nehodě ze 23. července zemřela vojákyně a další 4 vojáci byli zraněni. Zámek ve Zruči nad Sázavou láká na novinku. Ve zrekonstruovaném sklepení návštěvníci najdou nově otevřenou modernizovanou expozici Příběh řeky Sázavy. Jaký má výstava účel, ví kastelánka Martina Fialová.
12: Chceme, aby vlastně na velkých puclích si děti třeba složili řeku Sázavu. Chceme, aby vlastně děti se seznámily s tím, co dělal vorář, co byl ledař, hamerník i využití řeky pro současného člověka.
11: Děti si můžou sednout k improvizovanému rybníčku a chytat rybičky. Ministerstvo zemědělství dá z evropských a národních peněz skoro 2,5 milionu korun na projekty spojené s rozvojem venkova. Podpora půjde hlavně na investice do potravinářských podniků, do lesnictví a nebo na zahájení činnosti mladých zemědělců. Tolik zprávy. Teď se na vás těší Pepa.
0: Těší se moc, děkujeme Eliško.
5: Pepa Černý
9: na rádiu Blaník.
0: Krásné odpoledne, přátelé, za minutku a půl už budou čtyři, dál si budeme hrát hlavně hezky česky, i když vlastně dneska je první pondělí v měsíci, to znamená, že si hrajeme celý den pouze hezky česky. Vydáme se v této hodině také na náš web a taky vám řeknu, o co se teď aktuálně hraje, je to docela balík tady u nás na Blaníku. No a tohle už je slavná Lady Karneval. Krásné odpoledne s Blaníkem.

0: Kam to bude?
1: Na Bouzov?
0: Na Křivoklát?
1: Nebo na Karlštejn?
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

0: Láďa Křížek a celý Krejson, Vzdálená na Blaníku. A teď se podíváme na ten náš avizovaný web radioblaník.cz. Tam si totiž můžete poslechnout další díl podcastu Čísla Česka. A kolega Daniel Rumpík si v něm tentokrát povídá nejenom s Honzou Buriancem, s agenturistem Mark, ale také s jeho kolegou Honzou Tučkem. A jejich tématem je cestování. Třeba i využití umělé inteligence při plánování dovolené.
1: Já jsem třeba se ptal Balmoral, aby moje žena viděla, kde trávila čas jako anglická královna, tak co uvidím a kolik mě to bude stát, stojí to za to? A ona mě napsala, bude tě to stát 18 liber a nestojí to za to. Jo, ale tak jako mám tu ženu, taky měla tu představu Balmoral, tak jsme tam museli, v konci jsme si řekli, stálo to 18 liber a nestálo to za to, jo. Takže ta pomoc je doopravdy velká. A jenom člověk jako musí trošku ještě si tam nechat ten svůj vlastní selský rozum a vnímat to tak jako, že to není jako pokyn, že to není jako rozkaz, ale že je to prostě rada, která mi může pomoci si z té dovolený jako odníst více, než bych si odnesl, kdybych si to plánoval sám a ještě mě to nestojí těch 30 hodin, ale jenom třeba půl hodiny.
0: No prosím pěkně, celé povídání si můžete poslechnout a také ho vidět třeba na našem webu radioblaník.cz nebo na našem YouTubeovém kanálu. A teď už zpátky k písničkám. Lucie Bílá, Obyčejná holka.

0: parťáci.
1: Dorazí další parťák. Kdo pak to bude tentokrát, co myslíte? Já vám napovím, jo. Je to člověk, který umí hrát skvěle na kytaru, umí hrát taky na ukulele a je to doslova textový virtuos, abych tak řekl. To je opravdu člověk, který patří k těm nejlepším textařům současnosti. Jmenuje se Honza Pokorný. Už víte, Pokáč přijde, muž, který má kočku, má jí rád, je to taky rodinný typ a o tom všem si budeme povídat ve středu mezi 4. a 5. odpolední, tak laďte blaník i tehdy. Ale myslím si, že hlavně dobře, že ladíte teď, protože je české pondělí. Za chvilku divoký byl Richard Miller a Tomáš Klus na blaníku.
2: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
3: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
4: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
6: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
7: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
8: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
9: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
10: Na co?
9: Na naši fotovoltaiku.
10: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
9: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
10: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
9: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
10: A kdo se o to postará?
9: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
10: Tak to máme jasno.
11: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
3: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
1: A kde všude nás naladíte?
3: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.
4: Thank you.

taki porcelan. Modrýma si bulkama, tapety parmazán.

0: traje. Sí.
1: Léto s Blaníkem.

0: Pohádková. Když si tě dívko představím a Tomáš Klus, a víte, v jaké písni taky Tomáš zpívá? V té naší přece.
1: Slunce dál svítí na Rádiu Blaník.
0: Slunce občas dál svítí na vlnách Rádia Blaník, ale pravda je, že touhle naší písničkou my teď v létě trochu šetříme, protože ona je výherní, přátelé, a může vám přinést 5 000 korun. Ale někdy to dopadne tak, že ty peníze vůbec nepřinese. Dneska to zažila Iva. Poslouchejte pozorně.
2: Pouštím.
3: Jak zpívá a rozjasňuje den, od rána až dokud neusnem.
2: Tak, kdo pak to byl?
4: Jelen.
2: Jste si naprosto jistý?
4: Jsem si jistý.
2: Béďo, opravdu?
4: Opravdu.
2: Není to on.
4: Není jo.
2: Není.
4: No jo, no.
0: Jelen, no, Jindra Polák to nebyl. Víte, kdo to byl? Ondra Ládek to byl, Xindl X přece. No a to znamená, a to je pro vás, přátelé, kteří jste si nedovolali dobře, že už nehrajeme o 5 000, ale rovnou o 10 000 korun. Takže hledejte písničku Slunce dál svítí v našem éteru, může zaznít kdykoliv a hned jak zazní, respektive dozní při těch posledních tónech. Volejte 800 109 109, kdo se dovolá jako první, tak dostane taky takovou nějakou hezkou ukázku. Velmi pravděpodobně už to nebude Xindl X, a abyste to pořádně uhádli, tak si to písničku nastudujte, třeba na našem YouTubeovém kanále, tam zadáte Slunce dál svítí a je tam videoklip, jak se to celé nahrávalo a všichni jsou tam vidět, Kateřina Marie Tichá, Jindra Polák, taky Xindl X, dokonce i Petr Kolář, tam je Tereska Mašková, Igor Tymko s No Name, tak se na to podívejte, ať jste připraveni, až tu písničku uslyšíte, tak abyste vyhráli tentokrát 10 000 korun.
1: Slunce dál svítí.
5: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Tak a za chvilku Petr Kotwald je v tahu na Blaníku. A teď se dozvíte, jaké bude zítřejší dobré ráno s Petrem a Adélkou.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
6: V dnešním dobrém ránu jsme proplatili dalších 5 000 korun za tankovací kartu na vaše letní výlety.
7: Ale i za peníze stojí takové letní výlety za to.
6: A s dalšími tipy na ně se přihlásíme zase zítra ráno po 6. hodině.
7: No a kdo nevyhrál tankovací kartu, tak si může vyposlouchat další peníze i třeba poslechem Blaníku.
6: Těšíme se na vás zítra po 6. Petr Slíva
7: a Adéla Zahradníčková.
5: Radio Blaník.
1: Pohodové ráno.
8: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
9: Kámo, já už to nevydržím.
10: Kámo, ten je velký.
9: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
10: Dík. Fakt, kámoš.
11: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Pohodové České rádio.

0: Byl to on, ten první, kdo zpíval na Blaníku, Michal Tučný. České pondělí, to znamená, že hrajeme pouze a jen hezky česky o prvním pondělí v měsíci, a to je právě dnes, 3. srpna. Dáme si žlutého psa.
1: Je to barva, kterou mám prostě.
0: A jistě taky proto jí máme v logu, že, tu modrou. Petr Spálený, obyčejný muž.
2: Nevěř tomu, že jsem výjimečný, že krásný dá.
0: Právě teď je na cestě domů v autě náš programový ředitel Daniel Rumpík a předpokládám, že teď se vrtí, protože tuhle písničku má rád. Marek Ztracený, Léto 95, co vy na to?
3: Tenhle ten svět byl lepší než teď.
0: A to bych skoro podepsal. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude 17 hodin, tedy hezky česky 5 odpoledne.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Dobré odpoledne přeje Dominik Šmaus. Na Moravě a ve Slezsku zítra naměříme maximálně 34 až 39 stupňů, na horách do 32. Čekáme jasno nebo skoro jasno, přechodně až polojasno. Tolik informace o počasí a teď už se vydáme na cesty.
3: Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio.

0: za volantem.
1: Na Šumpersku v Zábřehu v Jiráskově ulici u křižovatky se Smetanovou bouralo osobní auto do domu, na místě počítejte s omezením. V Ostravě v ulici Jana Maluchy poblíž dětského hřiště srazilo osobní auto chodce. A na Zlínsku ve Frištáku v ulici 6. května havarovalo osobní auto s motorkářem. Na místě je blokovaný jeden pruh, počítejte se zdržením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko, přejeme šťastnou cestu, teď už jsou na řadě další zprávy.
2: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Obcím kvůli počasí vysychají studny. Vedra mohou pokazit letní grilovačku. V Ceutě jsou stále tisíce migrantů. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. V některých menších obcích v Česku jsou kvůli suchu prakticky prázdné studny. Třeba v Putimově na Vysočině přitéká do vodojemu asi jen třetina obvyklého množství vody. Tu proto obec dováží cisternou z Pelhřimova. Za nedostatek vody může podle starosty malý přítok z obecních studen i staré vodovodní potrubí. To se místní pokoušejí opravit. Horko dneska opět přepisovalo tabulky. Nový rekord Moravy a Slezska zapsali před třetí odpoledne ve Strážnici na Hodonínsku. Stanice naměřila 39,9 stupně. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů budou tropy na jihu Moravy trvat do čtvrtka, pak se mírně ochladí. Oblíbené letní grilovačky mohou ve vedrech znamenat i nepříjemné zdravotní obtíže, zejména se žaludkem, žlučníkem anebo se střevy. Nejčastěji k tomu dochází kvůli špatné přípravě pokrmů. Jak tomu předejít, poradí výživový poradce Jakub Košata.
5: Maso a saláty určitě do chladu, syrové a hotové udržovat odděleně, u omáček preferovat lehčí varianty, například bylinkové varianty místo majonézových a nenechávat nic zbytečně dlouho na slunci.
4: Omezit můžete taky přímé grilování na roštu a využít můžete i alobal. Díky tomu se tuk nepřepaluje a pokrmy zůstávají lépe stravitelné. Ve španělském autonomním městě Ceuta, které leží na severu Afriky, je stále až 5 000 migrantů, uvedl to tamní starosta. Podle jeho odhadu během čtvrtečních událostí z Maroka do Ceuty nelegálně přišlo až 80 000 lidí. Drtivá většina město v pátek dobrovolně opustila, ostatní ale odejít nechtějí. Tolik zprávy. Pepo, je to tvoje.
6: Děkuju moc, Eliško.
0: Pepa Černý
3: na Rádiu Blaník.
6: Krásné odpoledne, přátelé, za minutku bude 5 a dál si budeme hrát pouze hezky česky, protože je české pondělí, to první pondělí v měsíci 3. srpna. Už se nám to překlopilo do druhé poloviny, nedá se nic dělat. Xindl X Mirka Miškechová, to je první píseň této hodiny, tak jdeme na ní. Je trošičku slovenská, ale hlavně česká. Tak hezké odpoledne s Blaníkem.

Modrá je dobrá na Blaníku. Taky si občas říkáte, že už vás nic nepřekvapí a stejně vás nakonec něco překvapí. Já teď pročítám zprávy a představte si, co se stalo v Jablonci nad Nisou. Tam je normálně benzínová pumpa, ke které přijel muž v autě. Vystoupil z auta, zaparkoval před tou prodejnou pumpařskou a dal si kafe. Tak tam popíjí kafe, vedle postávají ti zaměstnanci té pumpy, kteří mají zrovna krátkou přestávku, a ten muž, když dopil to kafe, tak hodil ten kelímek do koše a říká: já si tady jenom vypustím včely, jo, mě zajímá, jestli se vrátí domů. Otevřel kufr toho auta a z něj vylétnul normálně obrovský roj včel. On je nechal vylítnout, zavřel kufr, sednul do auta a odjel. No a všechny ty včely tady toho včelaře zalítly samozřejmě logicky do té benzínové pumpy, do toho obchodu, tam, kde si kupujete zmrzlinu a právě kafe nebo párek v rohlíku, případně platíte za ty pohonné hmoty. Tak teď to řeší policie, no, protože to je možná nějaký útok asi, nebo minimálně z nedbalosti můžete někomu tím ublížit, že jsou to vaše včely. No, zajímalo by mě, jak to dopadne jednak, ale taky by mě zajímalo, kolik těch včel se vrátilo. Tak zdravíme do Jablonce, zase mě něco překvapilo. Doufám, že vás taky. Tak se vrátíme k písničkám. Petr Spálený, Obyčejný muž. Může být?

0: Michal David a Disko příběh na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, Disko příběh začne v 7 večer tady, protože začnou písničky na přání. Teď jsem potkal kolegu Mirka Téru. Říkal, že se moc těší vždycky na písničky na přání a že dneska to bude bohaté. Já jsem dneska zapomněl napsat do písniček na přání, ale mám takovou jako malou výhodu, že tady sedím už teď, tak já to trošku zneužiju to rádio, protože moje sestra, víte, Zuzka Zemanová z Tábora, ona má dneska padesátiny. No a uznejte, že když má ségra padesátiny, ségra všechno nejlepší. A hlavně pevný zdraví a doufám, že tě brzo uvidím. A protože vím, že máš ráda Marka Ztraceného, tak za chvilku bude, jo? Léto 95, já myslím, že může být. Přátelé, posloucháte Rádio Blaník a České pondělí. Já vám k tomu vlastně téměř gratuluju. Tak.
1: Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku.
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto.
1: Na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 14. a 15. srpna Hradec nad Moravicí.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindl X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 14. a 15. srpna v Hradci nad Moravicí.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Dobré ráno, miláčku.
8: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
7: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
8: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
9: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
10: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Na pláži u moře.
1: Ve stínu Eiffelovky.
0: A nebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v klecích.

0: Tereska Mašková, dívej se na mě. A víte, kde můžete Teresku vidět na vlastní oči? V Chomutově, v pátek.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Tereska totiž zaspívá na našem dalším letním koncertě právě v Chomutově, teď v pátek 7. srpna. Přátelé, začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne na náměstí 1. máje. A nejenom, že tam bude Tereska Mašková, ale bude tam taky blanická kapela, která má v repertoáru spoustu našich písní. Zahraje a zaspívá v Chomutově taky Janek Ledecký. A to bude něco. Navíc dorazí i člověk, který k Blaníku prostě neodmyslitelně patří. Jako k velbloudovi hrby, řekl by nejspíš Jiří Grossman. Jakub Smolík.
2: Blázen žárlí, až umírá.
0: Bude blanická paráda. Teď v pátek 7. srpna v Chomutově na náměstí 1. máje. Vstupné se samozřejmě neplatí a letos pro vás máme navíc speciální dárek. Zbrusunovou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. A jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun. Tak se pro tu samolepku stavte už v pátek v Chomutově. A samozřejmě nejen pro ní, ale hlavně pro obrovský kopec zážitků. Bude to stát za to. Těšíme se na vás.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A my budeme pokračovat v krasojízdě. Za chvilku Leona Machálková, Svět je plný bláznů a taky Karel Zich. Měla na očích brýle. Posloucháte Blaník a České pondělí.
6: Slunce dál nám svítí.
1: Slunce dál svítí.
3: A pro vás to navíc znamená i hromadu peněz za jednu jedinou sluníčkovou písničku.
1: Zazní může kdykoliv.
3: Zkuste ji chytit v našem vysílání.
1: Zavolejte na 800 109 109
3: a buďte ve hře.
1: Slunce dál svítí.
3: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: Tak co, Klára?
13: Kámo, vadí, že je malej.
12: Malej? A řešíš to nějak?
13: Ne, na to je moc malej.
12: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
14: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
17: Pohodové české rádio.

0: Úžasný Karel Zich na vlnách Rádia Blaník. Posloucháte České pondělí. Je vždycky první pondělí v měsíci, kde hrajeme pouze české písničky celý dlouhý den. V následující hodině to bude třeba Arnošt Pátek. Co bude pak? No, Krištof. A zaspívá i Bart všech bardů, Vaby Daněk.
1: Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa.
0: Jak říkám, na Blaníku vám dnes hrajeme pouze hezky česky. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a přesně za 6 minut bude 6 hodin večer. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Radio Blaník, počasí.
2: Hezký podvečer přeje Dominik Šmaus. Úterý přinese na Moravu a do Slezska jasno nebo skoro jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů, na horách 28 až 32 a k tomu slabý nebo mírný vítr. Tolik o počasí, teď je tu dopravní servis.
0: Rádio Blaní.
1: Nejvíc pohody
0: a nejvíc českých písniček.
1: Za každého počasí.
0: Volantem.
2: Na Šumpersku v Zábřehu v Jiráskově ulici u křižovatky se Smetanovou bouralo osobní auto do domu. Na místě počítejte s omezením. Na D1 na kilometru 269 směrem na Kroměříž stojí porouchané osobní auto, dejte tam pozor. Opatrně i na sjezdu z D1 na exitu 361 ve směru na Přerov stojí tam odstavené vozidlo. A D1 ještě jednou, porouchané vozidlo máme hlášené i na 369. kilometru směrem na Polsko. Tolik dopravní servis, teď jsou tu zprávy.
3: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
4: Policie opět varuje před kyberšmejdy. Žalobkyně navrhla tresty v bitcoinové kauze. Kladenčtí rytíři začali trénovat pod koučem Rulíkem.
1: Rádio Blaník.
4: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. S podvodnými telefonáty a e-maily se roztrhl pytel. Momentálně kyberšmejdi posílají podvodné SMSky s údajně nezaplaceným parkováním, pokutou anebo třeba mýtným. Neklikejte na žádný odkaz a nevyplňujte údaje, říká Ladislav Beránek z prevence policejního prezidia.
5: Pachatelé při nich spoléhají na to, že adresát bude chtít situaci rychle vyřešit a nebude věnovat dostatečnou pozornost tomu, co ve skutečnosti potvrzuje. Proto nespěchejte a vždy si dostatečně ověřte oprávněnost daného požadavku. Před zadáním údajů si vždy pečlivě ověřte, zda se nacházíte na oficiálních stránkách poskytovatele vámi zvolené služby.
4: Za podvodnými SMS-kami jsou většinou organizované skupiny ze zahraničí. Žalobkyně v bitcoinové kauze obžalovala 4 lidi. Kryptoměny s pochybným původem za skoro miliardu daroval rezortu spravedlnosti dříve odsouzený drogový dealer Jiříkovský. Kromě něj čelí obžalobě exministr spravedlnosti Blažek, jeho tehdejší náměstek Daňhel a advokát Tic. Všem hrozí vězení. Jaderná elektrárna Dukovany odstavila 2 reaktory. Potřebují opravit a je nutné vyměnit i vyhořelé jaderné palivo za nové. Nejrozsáhlejší práce energetici provedou na společných systémech chlazení obou reaktorů. Hokejisté Kladna zahájili další část přípravy na novou extraligovou sezónu. Pod novým trenerským štábem v čele s Radimem Rulíkem vyjeli s kompletním kádrem na led. Chyběl jen legendární útočník Jaromír Jágr. S rytíři se v těchto dnech připravují taky Daniel Vladař a Radko Gudas z NHL. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď jsou na řadě písničky a Pepa.
6: Je to tak, děkujeme Eliško, teď se ukázalo, že je důležité poslouchat zprávy pozorně a celé, protože já jsem se na chvilku odreagoval, trošku jsem zmizel jako tady a zaslech jsem jenom vězení hrozí všem a úplně mě to vyděsilo, ale domyslel jsem si, že to tak není.
0: Pepa Černý
1: na rádiu Blaník.
6: Posloucháte rádio Blaník, přátelé, přeji vám krásný podvečer. Dneska je první pondělí v měsíci 3. srpna, to znamená, že si hrajeme pouze české písničky a první z nich, která zazní v této hodině, bude Zůstanu svůj v podání Karla Gotta. Tak já to nebudu prodlužovat, tady je krásný podvečer s Blaníkem.

0: pátek a poslední prázdniny na vlnách Rádia Blaník. A my se teď společně podíváme do Litomyšle. Tam totiž včera skončil filmový a hudební festival Litomyšl Fest a mezi filmy na něm uspěl dokument o Báře Basikové. Podrobnosti nám poví za pořadatele Barbara Trojanová.
1: Vítězem se stal dokument Heleny Třeštíkové Časozběrný Bára Basiková, stejně jako ve Varech. A na druhém místě, které my nevyhlašujeme, skončil by ze severské sekce Poslední viking a na třetím místě britský film Přísahám, že za to nemůžu.
0: Já ještě dodám, že během 5 festivalových dnů se promítalo v 7 sálech a prodalo se asi 22 tisíc vstupenek. Tak zdravíme do Litomyšle a teď už zpátky k písničkám. Krištof, co bude pak?

0: to lásko, vážně, relí poslední.
1: Věra Martinová a Jan Kany za poslední relí na vlnách Rádia Blaník, ale ani jednoho z těch dvou jmenovaných žádná poslední relí nečeká. Oni jsou oba v pořádku. Věra Martinová ta vydala písničku s Tomášem Klusem Magnetické bouře, to už dobře znáte z vysílání Blaníku. A Jan Kany zase včera po dlouhé době ukázal na veřejnosti, a to v Loutském klášteře ve Znojmě, kde byl u zahájení jedné výstavy v rámci festivalu Photo Art Fest a vypadá skvěle. On měl poslední dobou takové zdravotní potíže, prý trochu hůř chodí, ale koukám na fotky a zdravím Jana Kanyzu, přeju hlavně pevné zdraví. Za chvilku si budeme dál hrát hezky česky, zaspívá Iveta Bartošová, Vaby Daněk a taky Standa Hložek, Kryčího. Posloucháte Blaník.
2: Příběhy s dobrým koncem.
3: Přesně takové máme nejraději.
2: A nyní vám mohou přinést i něco navíc.
4: Zažili jste někdy něco zajímavého při svých cestách na kole? Pojďte si to s námi připomenout a získejte praktický cyklistický balíček od MND, kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun.
3: Už v pondělí 10. srpna se dozvíte víc.
2: U nás na Blaníku.
5: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/rádio.
6: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenáskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
7: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
8: Láká vás nahlédnout do světa mlýnů? Zjistit, jak si naši pradědové zajišťovali obživu?
9: To vám ukáže návštěva vodního mlýnu Veselsky, Bartošovického mlýnu nebo větrného mlýnu na Nových Dvorech. Zemědělské stroje a expozici potravin zase najdete v Národním zemědělském muzeu v dolní oblasti Vítkovice.
8: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
9: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
10: Nejlepší letní úlovky. Outlet Arena Moravia právě vrcholí Maxi Outlet výprodej. Ulovte si prémiové značky se slevou až 80%. V sobotu 15. navíc nákupy spojíme s parádní zábavou. Dorazte do Outlet Arena Moravia na žonglerskou show, osvěžující drinky i skvělou hudbu a roztočte kolo štěstí o super ceny. Více na outletmoravia.cz.
11: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
12: Slyšel jsi, že Chachar slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
13: 4 cm? To ani nepoznáš!
12: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na chachar.cz. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží!
14: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Karireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Karireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
15: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
2: Fotky z našich akcí.
16: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
2: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Kateřina Marie Tichá a Plamen na vlnách Rádia Blaník. A já vás teď nalákám na zítřejší dopoledne. V 9 hodin to opět vypukne. Přesně tak, vypukne tajemný rok s Petrem Slívou a Adélkou Zahradničkovou. Opět se podíváme do jednoho roku, dopředu vám neřekneme do kterého a vy budete hádat, o který rok se jedná. Poznáte to podle písniček a také nejrůznějších nápověd a indicí. Tak si to teď zkusíme trochu na nečisto. Já pro vás mám první indicí. V zítřejším tajemném roce jsme se radovali z velkého úspěchu jedné naší biatlonistky. Poznáváte jí?
1: Myslím, že se mi trošku to povedlo, ale taky jsem dneska měla sakra štěstí, protože mi padaly dobrý kalibry, takže dneska se to štěstí trošku obrátilo na moji stranu.
0: Tušíte? Já vám poradím, jmenuje se Markéta a tím dnešní indicie končí. Tajemný rok uslyšíte zítra mezi 9 a 10 hodinou u nás na Blaníku. Dneska je první české pondělí, hrajeme vám pouze hezky česky a já se s vámi pro dnešek loučím. Mějte se krásně a hlavně klidný podvečer.
2: Víc nebo míň. Tentokrát pro vás máme pobyt v hotelu Kocourkov a vstupenky do pekla Čertovina.
3: A to v plné parádě, včetně wellness procedur a hromady dárků.
2: Tak hodně štěstí.
3: Víc nebo míň.
2: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
4: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Maxi, kdo vybírá podlahu?
7: Ty.
6: A kdo jí položí?
7: Já.
6: Super, jedeme do Baumaxu.
8: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
6: Luxusní vzhled.
8: Snadná pokládka.
6: Akce platí do konce srpna.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

Mezi klenoty naší domácí scény určitě patří Helena Vondráčková s písničkou Nač vlastně v půli vzdávat mač, a tak na první pondělí v měsíci tedy na Blaníku je zcela na místě i tuhle písničku si poslechnout. No a o další perličky z našeho archivu jste se postarali vy? Ty jsi má láska, ty jsi můj sen. V další hodině na nás čekají Bobr a Motýl, taky Brontosauři. Písničku chtěl bych ti lásko dát. A nebo Karel Černoch. Než vám klesnou víčka těsně před spaním. Podle vás po 19. hodině budeme hrát hezky česky.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Následující noc bude většinou jasná, s teplotami většinou mezi 22 a 17 stupni Celsia. Jasná až polojasná úterní obloha, později místy nabídne víc oblačnosti a tak se hlavně na severozápadě, ale i jinde mohou objevit lokální přehánky anebo bouřky. A protože zítřejší teplotní maxima se dostanou na 34 až 39 stupňů Celsia, varují meteorologové před velmi silnou až extrémní zátěží teplem. Co se týká teplot, tak nejteplejší byl zítřejší den, tedy čtvrtý den tohoto měsíce v roce 1986. Tehdy bylo naměřeno 34 stupňů Celsia. No, rekordy se asi klepou. No a nejchladnější tento den byl v roce 1988 9,4 stupně Celsia.
0: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
1: 2,5 minuty zbývají do 19. hodiny.
0: Mirek Téra
2: na Rádiu Blaník.
1: Krásný pondělní večer vám přeji a protože první pondělí v měsíci vždy věnujeme výhradně českým písničkám, musím zmínit operního, operetního a muzikálové herce Karla Fialu, kterého známe jako hrdinu Bezbázně a Hany z westernové komedie Limonádový Joe a neb koňská opera z roku 1964. Dnes je to 101 rok, co se pan Karel Fiala narodil a těch narozenin spojených se 3. srpnem je v naší blanické rodině celá řada. Jak dokazují písničky na přání, které právě začínají a u kterých vás vítám písničkou Slovenský klín skupiny Činasky a Báry Hosnedlové.

0: Bára Hosnedlová na večerním Blaníku a slovenský Klín.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: A kam pak se vydáváme pro první přání a první hudební dárek tohoto pondělního večera? Míříme do Prostějova, odkud nám píšete: milá Miluško, zítra odjíždíš do lázní, tak si to tam pěkně užívej a v pořádku se nám vrať. To ti přeje Marta a Kája, kteří vybírají Brontosauria, Valčíček.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio

Brontosauři a Valčíček tady na večerním Blaníku 4 minuty po 19. hodině jako první hudební dárek tohoto večera a my pojďme za dalším. Píšete nám jednak z Plzně a pak i z Votic, tak tady nejprve první vzkaz, prosím o písničku pro Jaroušku Krauzovou, k narozeninám máme tě rádi, děkujeme za vše, co pro nás děláš a buď stále šťastná. Přejí vnoučata Martínek a Justinka, manžel Pepan, Míša, Martin a Milátka. A ještě tedy Votice. Ahojky Jančo, dneska má narozeniny má sestra a já ti samozřejmě přeji to nejvíc, co sestra může. Zdraví, lásku, krásu a také to velké štěstí. Vše poslední dobou začneš a nic už nestíháš dodělat. Ale to nevadí. Tady máš písničku na pohodu a hezky dneska odpočívej. Tvá Kristýnka, posílám pusu na tvář. No a s ní i písničku od Xindla X, tady je Popelka.

žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Možná také máte někde nějakou svou popelku, tak ji udělejte radost vaším vzkazem a její písničkou.
2: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na Rádiu Blaník.
1: Své vzkazy na našem webu nechávejte včas, minimálně tak 3 pracovní dny předem, no ale my teď míříme do Příbrami. Odkud nám píšete, prosím, o písničku pro pana Václava Peška z Volenic u Příbrami. Milý Vašku, k tvým zítřejším 60. narozeninám chci ti přát, aby si měl stále kolem sebe všechny, co máš rád. Aby si žil jako dosud, radosti si užíval a s rodinou a kamarády ve zdraví si pobýval. Všechno nejlepší a hodně zdraví ti přeje Tchýně. Ale ještě míříme do Tachova, Blaníčku, zahrajte pro mého bratrance Pavla Rybu z Pernolce na Tachovsku k jeho 75. narozeninám. Pavle, k tvým 75. narozeninám ti přeji zdraví, štěstí a pohodu. Svět by byl hezčí a příjemnější, kdyby bylo více takových lidí, jako si ty. Ze srdce a objímám tě, Dandulka. A k tomu všemu teď Valdemar Matuška a Slavíci z Madridu.
2: Rádio Blaník.
3: Hrajeme vám hezky česky.

vinného klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně

Na vaše přání tady na Blaníku Valde Matuška a Slavíci z Madridu a pojďme oslavit další narozeniny. Píšete nám, milý Blaníčku, zahraj prosím písničku paní Lilce Palovské, která dnes slaví své 91. narozeniny v Louňovicích, s přáním hodně zdraví, štěstí, pohody, ještě hodně životního elánu a božího požehnání. To vše ti přejí všichni Mijarkovi a vybírají tuto nádhernou písničku, kterou teď bude zpívat Jakub Smolík. Jmenuje se Ave Maria. Tady na večerním Blaníku vám hrajeme na přání a hezky česky.

Jakub Smolík na vaše písemné objednání na pondělním večerním Blaníku. My pojďme za dalšími hudebními dárky tohoto večera, které nás teď čekají. Jednak nám píšete ze Slovenska a pak také z Plzně. Musím uznat, že skutečně písničky na přání tady na Blaníku zbližují, protože jsou to pisatelé od sebe vzdálení, jak jsem počítal, přes 700 kilometrů a všechno se nám to sešlo tady u jedné konkrétní písničky tady na Blaníku. Takže děkujeme, že nás posloucháte i v zahraničí, konkrétně na Rožňavě. Píšete: milý Blaníčku, prosím, zahraj písničku pro moji milovanou manželku Beatu k našemu 30. výročí sňatku. Děkuji pěkně. Podepsán je tady Boris, ale my ještě tedy míříme konkrétně do Plzně. Prosím o zahrání písničky pro Honzíka z Plzně, který je teď na prázdninách u babičky. Mám tě moc ráda, jsi ten nejúžasnější kluk, co znám, a jsem šťastná, že tě mám. Tvoje mamka z Modrého baráčku. Zpívat teď bude Michal David. Non-stop.

Nonstop a Michal David pro vás na Blaníku. Jak jinak než na písemné objednání, a to krátce před 7:30, my pojďme ale za dalšími vzkazy tohoto večera. Je tady už přichystána písnička pro Milušku Nachtigalovou k dnešnímu svátku. Vše nejlepší, hodně štěstí a hlavně zdraví přeje Miloš. A to je vzkaz, který dorazil z Ronova nad Doubravou. My ještě zamíříme do Opavy. Přejeme všechno nejlepší naší Veronce ke krásným 40. narozeninám, které oslavila 1. srpna. Hodně štěstí, zdraví a lásky, ať se vyplní tvůj sen o princi Dušanovi, přeje mamka a sestra. A s tímto přáním teď posílá i vyznání Bobra a Motýla. Rádio.

0: Na vaše přání, tedy písemné objednání na pondělním večerním Blaníku právě zněli Bobr a Motýl a jejich Vyznání. Za 3 minuty už bude 7:30 a my budeme pochopitelně pokračovat ve vašich hudebních dárcích, ale pokud ještě váháte, zda někomu objednat nebo neobjednat, určitě to udělejte, protože tím uděláte neskutečnou radost tomu, koho obdarujete hudebním dárkem, ať už písničkou, která se líbí vám, nebo právě jemu. K tomu můžete přidat váš osobní vzkaz a kouzelné dílo je vytvořeno. Můžete jej vytvořit na našich webových stránkách radioblaník.cz, ovšem minimálně 3 pracovní dny předem, abychom stihli váš vzkaz i písničku bezpečně do vysílání zařadit. Jinými slovy, čím dřív nám napíšete, tím pochopitelně lépe. Tak objednávejte, písničky na přání jsou opravdu mocné, kouzelné a navozují skutečně prostě atmosféru, kterou jen tak nezažijete. Už vás někdo potěšil někdy písničkou, tak to víte sami. Za chviličku Rybičky 48. Dál vám na Blaníku tady hrajeme hezky česky a na přání.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
3: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle?
4: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
3: Neváhej a přesvěď se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
5: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.

0: Na rádiu Blaník.
1: Krásný poklidný večer s Blaníkem v 7:30. Pojďme na další hudební dárek tohoto večera. Přichystána už je další hezká česká písnička se vzkazem Ahoj, chtěla bych poslat písničku Řekni třikrát lásko mému Zdendovi, se kterým právě dnes slavíme třetí výročí našeho seznámení. Moc a moc tě miluji, líbám tě tvá Evelyn. A tady je slibovaná Hanka Zagorová.
2: České rádio.

0: Řekni třikrát lásko zpívala Hanka Zegorová tady u nás na Blaníku na vaše přání a i ta další písnička je tady s věnováním. Před 32 lety se narodil malý Péťa Sokolík, vyrostl nám, dnes je z něj velký sokol, co má báječnou ženu Kateřinku a dvě překrásné děti, Tonička a Rozárku. Přejeme všem nejlepší a žij dlouhý a poctivý život. Táta Petr by měl z tebe radost. Pěkně narozeniny přeje mamka a Radek a zpívat. Teď budou Rybičky 48 a Holky.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách Radio Blaník

0: Tak to krásně ladí herbičkám 48 a holkám, co říkáte na vaše přání. Já dneska slavím, kde dál budeme slavit, tady s Blaníkem. To se možná dozvíme z dalších vzkazů. Prosíme o zahrání písničky pro naší milou maminku, paní Milušku Duškovou ze Sezimova Ústí, k jejímu svátku s přáním všeho nejlepšího, hodně pevného zdraví, štěstí, pohody a radosti z mnoučat a pravnoučátek. Dcery Milča, Vlaďka a Pavla s partnery, vnoučata Andrea, Kristýnka, Míra, Matěj, Kubík, Vašík a pravnoučátka Olíček, dále Tomášek, Adámek, Anetka a Gábenka posílají milé prababičce sladké pusinky. A ještě je tady vzkaz, který dorazil z Mrákotic. Chtěla bych poprosit o zahrání písničky mým rodičům Milušce a Honzovi Kardovým z Mrákotic k dnešnímu krásnému 35. výročí svatby. Dneska je váš velký den, 35 let spolu a to není jen sen. Zdraví, lásku, štěstí přeji. Ke korálové svatbě vám gratuluji. Ať roky vaší společné cesty nadále přibývají, to vše a mnohem víc vám přeje vaše milující dcera Milunka. Zpívat bude Marie Rotrová a s ní je tady Jiří Bartoška. Klíč pro štěstí.
1: Rádio Blaník. Rádio.

ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

Říš, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: této nahrávce Marie Rotrová ve společnosti Jiřího Bartošky a jejich duet Klíč pro štěstí na vaše přání na pondělním večerním Blaníku. My teď zamíříme do Kolína, odkud nám píšete a kam nás v podstatě také zvete s tou další písničkou, která už je přichystána. Dobrý den, prosila bych písničku k narozeninám sestřičce Janičce. Dneska je ti krásných 23 let, život máš ještě před sebou a neměj už starosti, však život je tak krásný. Přejeme ti hodně štěstí a zdraví. Přeje tvůj milující synovec Štěpánek a tví sourozenci. Máma, také táta a Kačka. Písnička je tady od skupiny Miraj, chci tančit.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
3: Život plyne dál.

0: umíme.
1: Mirai, chci tančit. Konec konců i to může být důvod objednat někomu písničku.
2: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na Rádiu Blaník.
1: Určitě objednávete písničky na přání včas na našem webu. Čím dřív nám napíšete, tím pochopitelně lépe. Pokud nám napíšete minimálně 3 pracovní dny, tak si buďte jisti, že váš vzkaz i s písničkou se ve vysílání objeví. Ideální stav pochopitelně bude, pokud písničku znáte přímo z našeho vysílání. A komu můžete objednat písničku ještě tento týden, komu to stihnete přímo v tuto chvíli, když sednete k počítači a začnete ťukat vzkaz do klávesnice na našem webu. Tak ve čtvrtek má svátek Oldřiška, v pátek potom Lada, v sobotu bude mít svátek Soběslav a v neděli to bude Román. Tak objednávejte, seč vám klávesnice stačí a za chvíli pokračujeme opět podle vás. Krásný večer.
3: Nákupy v onlineshop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Radio Blaník.
2: Písničky na přání.
1: Tak pojďme na další vzkaz a udělat opět někomu radost tou další písničkou, která už je přichystána. Prosím, zahrajte písničku od Karla Černocha Večerníček pro Milušku do Plzně. Milá Miluško, k dnešnímu svátku ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a neutuchající chuť pečovat o zvířátka, která se objeví v tvé blízkosti. To vše ti přejí taťka, mamka a sourozenci. Teď dík, Julinka, Tonda a tvůj miláček pes Simír.

0: Takový byl večerníček tady na večerním Blaníku od Karla Černocha. Na vaše přání pojďme ještě na další vzkaz v této hodině. I když možná ve společnosti krav života radost nalézáš, po konci studia práv, co potřebuješ, už máš. Krabici do uší šťourátek a od pondělí čekat na pátek. Krásný nástup do první práce přejí táta, máma a Verča. To je první vzkaz, který dorazil z našeho hlavního města. My ještě míříme do Zaječova. Prosíme o zahrání písničky pro Daníka Chadabu k jeho 8. narozeninám. Milý Daníku, k tvým 8. narozeninám ti přejeme, ať ti to na hřišti střílí jako nejlepším fotbalovým hvězdám a v životě máš vždycky takovou odvahu a sílu, jako mají opravdoví hasiči. Ve škole ať máš samé jedničky a kolem sebe měj dobré kamarády. Všechno jen to nejlepší přeje babička Jana, Vendula, Michal a samozřejmě Holly.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: 4 minuty před 20. hodinou tady na Blaníku na vaše písemné přání. Pochopitelně zpíval Jarek Nohavica písničku Hlídač krav. No a kdo nás čeká v té další hodině, na koho si určitě počkejte, to je třeba Michal David.
1: Život je náš, nezbývá čas, na tobě je jen, co s tím udělám.
0: Zbytek příští hodině na vaše přání, stejně tak jako Věra Špinarová. A poslechneme si i Karla Gotta. Dál vám na Blaníku hrajeme hezky česky, tak příjemný pondělní večer.
2: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Rádio Blaník. Počasí.
0: Tato letní noc bude většinou jasná, s teplotami většinou mezi 22 a 17 stupni Celsia. Jasná až polojasná úterní obloha později místy nabídne víc oblačnosti a tak se hlavně na severozápadě, ale i jinde mohou objevit lokální přehánky a bouřky. A protože zítřejší teplotní maxima se dostanou na 34 až 39 stupňů Celsia, varují meteorologové před velmi silnou až extrémní zátěží teplem. No a ještě se pojďme podívat za sluníčkem. To třeba v Opavě zítra vychází v 5 hodin a 22 minut, zapadá pak ve 20 hodin a 26 minut. Nad obzorem bude 15 hodin a 4 minuty.
3: U nás na Blaníku vám přinášíme pohodu a písničky v jakémkoliv počasí.
0: Přesně 2 minuty zbývají do 20. hodiny.
3: Mirek Téra
2: na rádiu Blaník.
0: Poklidný pondělní večer vám přeji za nás všechny z Blaníku a jsem rád, že se zapojujete pravidelně do našeho vysílání, a to skrze písničky na přání, které jsou právě ve své polovině. Ovšem polovina, co to v písničkách na přání znamená? Jednoduše jsme v další části, protože kdyby náhodou dalších 60 minut na vaše zbývající vzkazy nestačilo, tak prostě písničky na přání prodloužíme. Je to jen a pouze na vás, my pokračujeme za okamžik dalším vzkazem a na úvod je tady Karel Gott.

0: Tolik pábitele Karla Gotta.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: 2 minuty po hodině 20. Pojďme na další vzkazy pondělního večera. Dnes je první pondělí měsíce a tak vám hrajeme výhradně hezky česky, a to od půlnoci do půlnoci. A v tomto duchu se nesou i ty písničky na přání. Takže pojďme na ten vzkaz, který nás čeká. Písnička bude pro kamaráda Patrika Drofu z Krašovic. Vše nejlepší k narozeninám a hlavně hodně zdravíčka ti přeje Jarka. Další vzkaz dorazil z Friedlandu v Čechách. Prosím o zahrání písničky pro radost vrchní sestřičce Moničce z Liberce se vzkazem. Milá Moničko, přeju klidný večer při poslechu písniček na přání a pak hezkou dobrou noc, můj krásný andílku s láskou Láďa. A do třetice jsou tady Štíty. Ahoj Rádio Blaníčku, zahraj pro syna Jiřího Fabiánka, který dnes slaví své krásné 12. narozeniny. Jiří, přejeme ti hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a spoustu radosti, auta snů, sladkých dobrot a úsměv na tváři každý den, který ti moc sluší. Jsme rádi, že nožka je už v pořádku a zahodil si berličky, ať se ti jako správnému lvíčku daří v nové 6. třídě a splní se ti všechna tvá přání. S láskou přejí táta, máma a bráška Adámek ze Štítů. A zpívat a hrát teď budou Olympik a písnička Okno mé lásky už je přichystána.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio

0: Takové bylo okno mé lásky a skupina Olympik tady na večerním Blaníku 8 minut po 20. na vaše písemné objednání. Pojďme do České Skalice, kde také posloucháte evidentně Blaník, zdravíme a děkujeme a pojďme za vzkazem, který jste nám tady nechali na našem webu. Chtěla bych popřát hezký večer Radkovi H. do Cítova se vzkazem úžasňáku. Vím, že to se mnou není vůbec jednoduchý a někdy tě trápím, ale mám tě ráda, záleží mi na tobě, podpořím tě ve všem a udělám pro tebe, co bude a je v mých silách a možnostech. Strašně moc ti dlužím, neboj se, já si toho jsem vědoma, znamenáš pro mě strašně moc a ty to víš. Děkuju, že si vzkazuje Petra a vybírá tuhle nádhernou písničku od Emy Smetany a Richarda Millera.
1: Hrajeme vám hezky, česky.
2: Rádio Blaník.
3: My dva jsme v přesýpacích hodinách.

0: si tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zatichá,

0: fantastický duet Emma Smetana a Richard Miller. Tahle jedna vteřina. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Je tomu skutečně tak, nemusí to být pouze ta jedna jediná vteřina, ale celý čas písničky, kterou vyberete, můžete věnovat na večerním Blaníku někomu ze svých blízkých, známých, příbuzných, sousedů, kolegů, co já vím, řidičům tramvají a tak dál a tak dál. Záleží na pouze na vás, koho vyberete, z jakého důvodu mu objednáte písničku, pište nám ale včas, minimálně 3 pracovní dny předem na webu, který jste právě slyšeli, ale my teď pojďme za dalším vzkazem, který dorazil z branže, že? Jestli dobře čtu. Tuhle písničku bych chtěla věnovat dvěma nejdůležitějším ženám mého života, mojí úžasné mamince Olince a mojí milované dceři Adelce. Jsme spolu na naší dámské jízdě, užíváme si společné chvíle a tvoříme vzpomínky, které nám navždy zůstanou v srdci. Mám vás obě moc ráda, vzkazuje Martina a vybírá Věru Špinarovou a písničku Raketou na Mars.
3: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
4: Rádio

0: Písničkami na přání na Blaníku se můžete dostat úplně do jiné dimenze, třeba i raketou na Mars, jak jste právě slyšeli. To byla přímá vzpomínka, co říkáte na Věru Špinarovou. No a další hezká česká je opět před námi, je nachystána pro někoho z vás. Tak tedy dnes se tvé narozky slaví, měj pevné zdraví, ať se jen daří a hlavně máme tě rádi. Vzkazují Vojta a Pavla, děkujeme za vše, co pro nás děláš. No a jméno je tady Pa. Tak doufám, že dotyčný ví, že písnička je přichystána pro něj. Ze Slaného 3 ještě zamíříme do Orlové Lutyně. Milý Milánku, k tvým 62. narozeninám ti přeji hlavně zdraví, ať jsi šťastný a spokojený. Moc tě miluju a jsem šťastná, že tě mám, vzkazuje tvoje Jiřinka a přichystání. I k tomuto vzkazu už teď jsou na Blaníku nedvědi.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: sebe. A navíc tady máte Blaník, kde si můžete objednat písničku na přání. To byly Nedvědi. Píšete nám na našem webu několik dní předem, co chcete takhle večer od nás slyšet. My vám pochopitelně mile rádi vaše přání plníme. A pojďme teď do Ostravy, odkud přišel vzkaz. Prosím o zahrání této písničky pro všechny, kteří soucítí s touto písničkou. A mějte hezký večer, vzkazuje Karolína. Děkujeme za výběr, přichystána Eva Farná a Perpetuum Mobile.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.

0: I takhle hraje Večerní Blaník, pokud nám napíšete. To byla Eva Farná a Perpetuum Mobile na vaše písemné objednání. My ale pojďme za dalším vzkazem pondělního večera, který dorazil třeba z Lhoty. Zahrajte prosím oblíbenou písničku naší Milušce k dnešnímu svátku s přáním všeho nejlepšího. Milda, Petruška, Ondra, dále Stáňa, Anička, Kuba, Emička a rodinní miláčci Sára a Betinka. Ti všichni jsou tady podepsáni. Dále míříme do Sedlce Prčic. Janičko, dneska máš 23. narozeniny. Chtěli bychom ti nechat zahrát, abys měla štěstí, lásku, zdraví a peníze. Vím, že to máš těžký, ale taky bys mohla trochu chápat lidí vedle sebe. Život je těžký, to vím, ale hlavně, ať jsi zdravá. Máme tě všichni rádi a vše nej ti přejeme. Štěpánek, Kačka, Kristýnka, Tomáš, Inka, táta, všichni pejskové, co máme, dále Pálka, Alitka, Belinka, Betinka a mamka, dávej na sebe pozor. A do třetice, tentokrát je Mirošovice, chtěla bych poslat pozdrav své mamince do Kolína. Maminko, posílám ti pozdrav jen tak, aby ses usmála. Přeji ti spoustu zdraví, štěstí, radosti a sluníčka v srdci každý den. Ať tě provází dobrá nálada, pohoda a ať máš kolem sebe pořád samé milé lidi. Mám tě ráda a posílám ti velkou pusu. Simča a kočičky Šmudlinka a Bublinka, i oni posílejí Michala Davida a písničku Život je náš.
1: Rádio Blaník. Hezky, česky.
2: Rádio Blaník.

0: písničku Život je náš a zpíval Michal David tady na Večerní Blaníku a Večerní Blaník je váš. V dalších minutách na nás čekají třeba Dimitri a další hudební přání. Tak hezký a pohodlný večer s hezkými českými písničkami.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
4: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
5: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
6: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
7: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
8: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
7: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
8: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
7: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
8: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
7: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
8: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
9: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Vašky Napřání.
1: Na rádiu Blaník.
2: 3 minuty po půl deváté, hezký večer z Blaníku. Míříme s dalším hudebním dárkem, zdá se, do Hradce Králové, ale hned na úvod vzkazu. Je tady takový moderátorský oříšek, protože píše se to stejně, vyslovuje se to jinak. Píšete milý Ivíčku, ale ono to zároveň může vypadat i milý Lvíčku. Takže záleží samozřejmě na tom, jak má být správně. Tak jako tak, další vzkaz je v kleci lapený. Dnes je tvůj narozeninový den a tak žij svůj sen všenej, hodně štěstí, zdraví, lásky a životní pohody. Hlavně pevné nervy to ti přeje kočka Modroočka. Tak on to nakonec asi skutečně bude Lvíček, co říkáte. A jisté je, že k němu je tady písnička Žít svůj sen a Arakain s Dimitrijem.

0: Arakaine a společně s Arakaine také Dimitri, písnička Žít svůj sen na vaše přání. Tady na pondělním večerním Blaníku, kde míříme do Hudlic, zahrajte prosím písničku pro mého tatínka Antonína Jiráska z Hudlického dnešním nedožitým 85. narozeninám. Býval dobrým sokolem, ping-pong válel za stolem, hokej také hrával, ze střídečky nám mával. Na drezu měl sedmičku, parta mu psala jedničku a teď Pavel Bobek.
1: Písničky na přání. Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz. Písničky

Můj rodný dům, tak to je písnička, kterou nám na večerním blaníku zpíval Pavel Bobek na vaše písemné objednání. Míříme do Strážova, prosíme o zahrání písničky pro Vlastimila Souška ze Strážova. K 65. narozeninám a přejeme jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohodu a spokojenost. Tak to vzkazují manželka Alena a syn Vlastík. Ještě by tady byl ale jeden vzkaz, tentokrát z Poběžovic. Rádio Blaníčku, zahrajte nám, prosím, při pondělku nějakou hezkou písničku od kapely Brutus. Ať se nám lépe odměňuje po práci. Do Poběžovic a všem, co poslouchají vaše úžasné rádio, děkujeme. I my na Blaníku děkujeme za kompliment a posíláme takhle po našich vlnách na vaše přání první polibek, tedy další hezkou českou, mezi písničkami na přání, které tady budou až do 21. hodiny. Tak dobrý poslech a hezký večer.

0: Další deska, kterou jste nechali vyndat z našeho hudebního archivu, tak to byly Brutus a první Polebek. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Hrajeme podle vás za každého počasí, i teď, když je vedro k padnutí. No a my pokračujeme samozřejmě dalším vzkazem, který k nám na Blaník dorazil v uplynulých dnech, a věřím, že třeba mnohé z vás i osvěží, alespoň pocitově, ta písnička, kterou jste vybrali. Konkrétně píšete nám z Vracova: dobrý večer, chtěla bych nechat zahrát jen tak pro radost písničku Jen my dva od Dáši Zázburkové. Mile rádi posíláme.
1: České rádio.

0: Dáša Salzburková zpívala na vaše písemné přání tady na Blaníku písničku Jen my dva. My před sebou máme poslední hudební přání a pochopitelně hudební dárek tohoto, tedy pondělního večera. Máme tady vzkaz Můj milovaný Petře, dnes bys oslavil 42. narozeniny. Dokázal si vše, co jsi přece vzal. Vybudoval si firmu a postavil náš dům. Naše společné plány zmařil den 22. října 2025, kdy tě zradilo srdce. Posílám ti tam nahoru píseň Jenom ty a já. Svatbu jsme nestihli, ale s hrdostí jsem přijala tvé příjmení. S nekonečnou láskou vzpomíná tvoje Linda a naše dvě, malá sluníčka, Borísek a Medunka. Strašně moc nám chybíš. S láskou vzpomíná i mamka Dana, Marek a Martina s rodinami a písnička Tereza Mašková Jenom ty a já právě teď je přichystána.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Radio Blaník.

0: Poslední písnička na přání pondělního večera právě dozněla. Za námi tedy v tuto chvíli teda Zamašková, Jenom ty a já, a před námi už pozvánka do té další naší společné hodiny tady na Blaníku, kde si určitě poslechneme Extra Band. Chybět nebude ani slza. A v úvodu hodiny Krištof s Tomášem Klusem. Jestli se blížím k cíli, kolik zbývá víry. Taková nás čeká cesta, slyšíte, že celé léto si na Blaníku hrajeme hezky česky.
1: Ty nejoblíbenější, které znáte.
2: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku dvě hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
2: Ráno od 5 do 6.
1: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
2: Hezky česky na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Tato letní noc bude většinou jasná s teplotami většinou mezi 22 a 17 stupně Celsia. Jasná až polojasná úterní obloha později místy nabídne víc oblačnosti a tak se hlavně na severozápadě, ale i jinde mohou objevit lokální přehánky a bouřky. A protože zítřejší teplotní maxima se dostanou na 34 až 39 stupňů Celsia, varují meteorologové před velmi silnou až extrémní zátěží teplem. Co říká pranostika, ta zítřejší, že Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.
3: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
0: Ještě minuta a půl a bude 21 hodin.
3: Mirek Téra
1: na Rádio Blaník.
0: Tak ještě jednou příjemný večer českého pondělí na Blaníku. První pondělí v měsíci je takovým svátkem českých písniček v našem vysílání a tak vám je nabízíme k poslechu doslova po celý den. Za chvíli k tomu přidám i svátky jmenné a navíc chystáme i reprízu odpolední dobré zprávy, která, řekl bych, zaujme snad úplně každého. Tak takovou cestu tou následující hodinou jsem pro vás přichystal, navíc lemovanou hezkými českými písničkami, lemonovanou možná taky. Teď tedy společně Krištof a Tomáš Klus a ode mě přání hezkého.

0: pondělním večeru vám z Blaníku zpívala také Ilona Čáková Zavři oči, když se červenám. Protože máme 3. srpna, je docela možné, až možná pravděpodobné, že se někomu z vás podařilo během dne vykouzlit úsměv na tváři, možná i ruměnec, nějaké té Miluši, protože Milušky mají dneska svátek. Zajímavostí je, že se jedná o jméno, u kterého není úplně jasný jeho původ, ale je pravděpodobné, že vzešlo ze jména Miloslava a má 21 304 nositelky. Vedle Miluší má svátek také 26 Nikodémů, 8krát je pak u nás zastoupeno mužské jméno Jerguš a jména francouzského původu Myrtil s měkkým i tvrdým i sice podle statistik u nás zástupce nemají, ale kalendář je nabízí. Ještě jedno jméno přidám. 3. srpna 1956 se v Košicích narodil operní pěvec Štefan Margita, který poznal snad všechny slavné světové koncertní sály. Tak nejen k 70. Pana Štefana Margity, ale i vám ostatním k narozkám, k svátku. A teď takhle krásně blahopřeje celý celičký Blaník. A abychom byli připraveni na zítřek, nahlédneme pod 4. srpnový den, kde se nachází jména Dominik, Dominika, Rainer a Neda. Teď to víte, tak jim hned z rána můžete připravit nějaké milé překvápko. Dál pokračujeme hezky česky, za chvíli se Slzou a teď s Petrem Spáleným. Tak krásný večer.
1: Radio Blaník.
2: Sluníčkové let.

0: Další parádní minuty s večerním blaníkem se zasloužil také Karel Zich, kterého jsme si připomněli v písničce natočené v roce 1982. A to bylo tedy něco z minulosti, pro změnu do brzké budoucnosti nás za chvíli pozve v repríze dnešní dobré zprávy Kristýna Ševčíková, se kterou budeme sledovat oblohu a já do té doby nabízím třeba Xindla X. Mám tu pro vás starší i nové desky a k tomu vám hraju hezky česky.
1: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes

0: 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
1: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
2: Vaše pohodové rádio.
3: Rádio.

0: pondělním večerním Blaníku nám teď zpívala Anaka písničku Nebe.
1: Jsme Blaník
2: a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A my se na nebe zaměříme i teď s Kristýnou Ševčíkovou. Vítej, tak povídej, už nás nenapínej, co nás čeká tak zajímavého.
3: V dnešní dobré zprávě se budeme věnovat obloze. Na té se totiž odehraje doslova dvojitá podívaná. Čeká nás zatmění slunce a s příchodem noci zároveň začne meteorický roj Perseid. Mimořádná astronomická situace nastane příští týden ve středu 12. srpna. Ideální pozorování doporučují astronomové mimo velká města. Přístupné ale budou také veřejné hvězdárny. Zajímavostí je, že další takový vzácný a dvojitý úkaz nastane až v roce 2045, který bude pozorovatelný v Americe.
0: Takové nebeské divadlo si tedy skutečně nesmíme nechat příští středu ujít. Kristýno, děkujeme a hezký večer.
3: Ahoj.
0: A já snad už jen doplním, že další dobrá zpráva tu bude opět zítra odpoledne po 14:30.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio dobrých zpráv.
0: Čas od času to chce mít prostě nápad a ten teď s Blaníkem budete mít úplně všichni. Zpívat bude Hanka Zagorová a ve 22 hodin tu budeme mít písničky z lásky, tak užívejte večera.

0: S večerním Blaníkem si také v další hodině můžete užívat první pondělí v měsíci. Rádio Blaník. Celé léto vám totiž hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Tato letní noc bude většinou jasná s teplotami většinou mezi 22 a 17 stupni Celsia. Jasná až polojasná úterní obloha později místy nabídne víc oblačnosti a tak se hlavně na severozápadě, ale i jinde mohou objevit lokální přeháňky a bouřky. A protože zítřejší teplotní maxima se dostanou na 34 až 39 stupňů Celsia, varují meteorologové před velmi silnou až extrémní zátěží teplem. A za sluníčkem se vydáme třeba do Děčína, kde vychází v 5 hodin a 34 minut, zapadne ve 20.44. Nad obzorem tedy bude 15 hodin a 10 minut.
1: Jak bude a co si vzít na sebe? Na Rádiu Blaník vám to řekneme každou hodinu.
0: V dalších chvílích pondělního večera si dopřejte porci romantiky, která může být milým společníkem čistě k odpočinku, stejně tak jako ke společným chvilkám ve dvou. A tak se nenechte rušit a společně se můžeme slyšet opět po půlnoci. Ať vám s Rádiem Blaník hezky tedy přeje Mirek Téra a co nevidět bude 22 hodin. Rádio Blaník.
2: Které znáte.
1: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
2: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
1: Ráno od 5 do 6.
2: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
1: Hezky česky na Blaníku.
2: Rádio Blaník.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník. Rádio.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně je.

chceš, já ti ten řetízek dám. On vlastně není tak obyčejný, jak se zdá. Vem si ho, přinese tě štěstí.

0: Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, byla, byl, byla, byl, byla, byl CZ.

0: jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle?
1: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
0: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 40 ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin,

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víš.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 22 až 17 stupňů. Úterní obloha bude jasná až polojasná, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky anebo také bouřky, hlavně v jejich severozápadní polovině. Nejvyšší denní teploty 34 až 39 stupňů, na horách bude kolem 30. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.

tou trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
1: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: asi kdo pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 22 až 17 stupňů. Úterní obloha bude jasná až polojasná, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky anebo také bouřky, hlavně v jejich severozápadní polovině. Nejvyšší denní teploty 34 až 39 stupňů, na horách bude kolem 30. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.

Hezkou úterní noc ve společnosti Rádia Blaník vám a všem přeje Mirek Téra. Společně vstupujeme do 4. srpnového dne, tedy dne významného třeba pro každého Dominika, protože má svátek. Nositelů tohoto jména, které pochází z latiny, je u nás 30 736. Počet 11 641 nositelek je důkazem, že i dívčí varianta zmíněného jména, tedy Dominika, je v naší zemi poměrně oblíbené. Kalendář nám dál připomíná všech 71 Rainerů a 6x zastoupené jméno Neda. Tak vám všem moc a moc blahopřejeme. Jinak pranostika. Říká, potíli se Dominik, bude Marek ještě v kožiše, ale Marek bude mít svátek až 25. dubna. Dalšími významnými jmény jsou třeba Louis Armstrong. Tento americký jazzový trumpetista a zpěvák se narodil v roce 1901 a to je jméno, které mě prostě v řadě dnešních osobností doslova praštilo do očí a tak jsem se o to s vámi rád podělil. Přestože vám i v dalších minutách budeme hrát hezky česky, tak ať je vám s Blaníkem dobře.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 22 až 17 stupňů. Úterní obloha bude jasná až polojasná, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky anebo také bouřky, hlavně v jejich severozápadní polovině. Nejvyšší denní teploty 34 až 39 stupňů, na horách bude kolem 30. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio Blaník.
1: Krásné ráno, je úterý 4. srpna, dnes má svátek Dominik a Dominika a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Teploty v Česku budou šplhat až k 39 stupňům Celsia, přičemž na jihu Moravy meteorologové předpokládají extrémní zátěž teplem. Vlna vedra má podle jejich předpovědi pokračovat i ve středu, poté se mírně ochladí a přibude přeháněk i bouřek. Okresní soud na Praze Západ se bude od 9. dopolední znovu zabývat případem požáru domova Alzheimer v Roztokách u Prahy, při kterém zemřely dvě ženy. Novocirkusová show Vosa začne ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku v 7 hodin večer. Představí akrobaty létající mezi planetami, obří světelné loutky, tanec s ohněm a unikátní pop-up planetárium v klášterní zahradě. A nakonec zavítáme do Kolína. Tam proběhne otevření nové budovy v areálu oblastní nemocnice. Nový pavilon S je koncipován jako sklad, archiv a IT centrum. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 22 až 17 stupňů. Úterní obloha bude jasná až polojasná, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky anebo také bouřky, hlavně v jejich severozápadní polovině. Nejvyšší denní teploty 34 až 39 stupňů, na horách bude kolem 30. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle?
3: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
2: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.